0: Tohle byl Scope s trackem Renesance v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz. No a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.

0: prosili o to, abyste nám v životě pořádně zavařili.
1: Rozhodli jsme se totiž vrátit na scénu Pravdu nebo úkol.
0: A vaše nápady byly skvělý.
1: Absolutně.
2: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
1: Tak moc děkujem.
3: Čau, tady Tomáš. No tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu. No a za úkol vypít každej panáka odstup.
0: Brr, nechci!
1: Ale chceš.
4: No hej, co je tady Rudám? Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol, budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
0: Yes! Půjdeme se otužovat, dome.
1: Kámo, já se otužuju každý červenec, když je v ulici odstávka teplý vody a bohatě mi to stačí.
0: No jako. Tak si dáš panáka octa, aspoň budeš mít důvod se tvářit taky kyselé.
1: Na, ty vtipálky. Tak jo, děkujeme za Pravdy a úkoly a čekujte Instagram Rádia Spin, protože i tam se to všechno brzo bude odehrávat.
0: Jo, užívej víkend a slyšíme se zase v pondělí. Tak čus.
1: Čego, čego.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním a děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice, prý.

0: pojď, Molotov.
1: 5 hodin, 55 minut, máme tady pondělíčko, pondělí.
2: Yes, 6. září, svátek slaví Regina, takže přejem všechno nejlepší, to je takový učitelský jméno, že?
1: To je takový přísný jméno, podle mě.
2: No, no, to je taková ta češtinářka, kámo, s tou ofinkou, že jo?
1: Ty vole, ještě s ofinkou, kámo, tak to už je hodně přísná ženská.
2: To je prototyp prostě.
1: Každopádně všem u rádia aspoň přejeme krásný dobrý ráno. Good morning. Tak co víkend, Krištofe? Jo, počkej, ty jsi měl vlastně pracovní víkend, veď?
2: Měl, já jsem si to užil náhodou. Já ty víkendy mám vždycky, víš, jak toho je míň tam vlastně, trošičku, víc než tady teda, míň než tady, tak já si chodím tak jako odpočívat, víš, zahraju si songy na přání různě a ještě byl ten speciál s Tupakem, takže úplně paráda.
1: Jo, tak to je ale hezký na druhou stranu, ale tak mi řekni, co jsi si připravil pro nás dneska.
2: Prosím tě, je to úplně jednoduchý, jo.
1: Jak se protáhnul
2: no,
1: to
2: tak
1: ještě,
2: prosím, musí být. Hele, všichni milujeme crossovery, jo, všichni to víme, jako třeba když se Marvelu prostě potkají mutanti, že jo, X-meni a marvelácké postavy, tak to všichni prostě zbožňujeme, těšíme se na to. A jeden takový crossover tady mám, jo, ale v reálu, co se nejspíš teďka stane.
1: No okej, okay, no to jsem hodně zvědavý, jestli se teda propoje nějaký reálný X-meni s reálnýma Avengerama. Každopádně já tady mám taky info o tom, že se mění mapa světa, tak si řekneme, co k tomu vedlo.
2: Tak já doufám, že Moravu na té mapě udělají větší potom teda.
1: Nebo jich smažou.
2: Ne, smažou, ne, vůbec, nebudou ní smazat, normálně větší mapu Moravy.
1: Okej, okay, řekneme se taky o možném zániku jedné značky aut a samozřejmě bude taky poznávačka.
2: A Celebrity Voice Flip.
1: No a třeba taky Radio Spin Music Impro, protože je pondělí.
2: Pa, pa, pa, da, pa, pa, pust tam počasí.
1: Tak, my se jdeme podívat na to, co nás čeká ještě venku. My jsme si s Krištofem trošičku stěžovali na to, že nedávno jsme si ještě tyhle ráno nadávali pod fousy s tím, že je prostě 26 stupňů a momentálně třeba 11 a opět nadáváme teda.
2: Jako takhle, nadává hlavně Dominik, protože Dominikovi se povedlo vylíst a kámo, nechápu ten outfit, prostě Boris má na sobě normálně mikču, ale když se podívám pod stůl, tak má kraťasy.
1: A to je můj nejoblíbenější outfit, kámo. Jako,
2: mikina a kraťasy.
1: Miluju mikinu a kraťasy.
2: Obrovsky praktická věc, každopádně po celé České republice máme teďka, jak říkal Dominik, nějakých 10-11 stupňů Celsia. A co se nějakých denních maxim týče, tak ty půjdou zhruba na 25, ale vypadá to, že by mohlo být trošku zataženo dneska, už se to chystá na ten zítřejší deštík.
1: Mm. Víš co, ten velmi, jak mám klupatý nohy, tak mi není na ně zima, že jo, proto ty si musím zahřívat jen vršek.
3: Hitparáda, Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Eteru Rádia Spin. Hitparáda, Spin Fresh Hits. Hlasuj na Rádio Spin.cz. Hitparáda, Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
4: Krásny pondelok. Sara Rikas má na konte ďalší veľký milník. Jej debutový album Ja Sara prekonal na Spotify hranicu 100 miliónov streamov. Pre členku Miliónu Plus ide o ďalšie potvrdenie úspechu dosky, na ktorej nájdeš aj spolupráce s Viktorom Šínom, Kelinom či Nicktendom. Plzeň bude už zajtra patriť jednej z najväčších klasík českého repu. Do Zaxpabu dorazia PSH v zostave Orion, Vladimír 518 a Mike Traffic a večer doplní DJ Buddy Movin. Koncert odštartuje o 7 večer. A Plzeň ti ponúkne aj dnes trošku netradičný šport. Na novom ihrisku na Chmelnicích vo Viniciach si môžeš zdarma vyskúšať disc golf. Od 2. do 5. popoludní budú na mieste inštruktori, ktorí vysvetlia pravidlá aj techniku hodu a disk si môžeš priamo na mieste požičať. Ja ti prajem ešte skvelý začiatok týždňa a užívaj si ho celý so Spin Rádiom.
2: Vítajte, máme 6 hodin ráno.
1: Přesný čas, ty teda posloucháš Rádio Spin.

0: Rádio zpět ve těch uších, krásný dobrý ránko, ještě jednou máme 6 hodin na nějakých 10 minutek k tomu, 7. září, pondělí, svátek má Regína a s tebou je doma Krištof.
1: To shrnul moc hezky.
0: Už nemůžu spát zase.
1: Každopádně, já jsem pár minut zpátky týzoval na to, že si řekneme, jak se mění mapa světa.
0: No.
1: Můžu tě uklidnit, že se nebudeš muset učit nic novýho, protože nevznik žádný nový světadíl, ani ostrov, to je prostě všechno při starém.
0: Škoda.
1: Změna je ale ve velikosti té mapy, protože třeba taková Afrika, tak na ní vypadá vlastně stejně velká jako Grónsko.
0: No.
1: Jenže Grónsko je 14x menší než ta Afrika.
0: Ano.
1: Tudíž OSN hlasovalo o tom, že se ta mapa prostě přemaluje, překreslí a bude nová mapa, no.
0: Tam je úplně nejlepší na tom, že vlastně jediný, kdo pořádně hlasoval pro to, aby to bylo jinak, tak byly právě africký státy, že jo?
1: Ne, jediný, kdo hlasoval proti, tak byla Amerika.
0: Proti byla Amerika. Kdo hlasoval pro změnění, že jo, tak byly africký státy, protože prostě štvalo, že nejsou moc velcí na té mapě.
1: No, tak já se jim nedivím, protože oni jinak docela velký jsou. Každopádně my se jdeme podívat ještě na takový malý detail, protože to zobrazení, který máme aktuálně, tak trvá od roku 1569. Takže mě docela fascinuje to, že až po 500 letech se někdo rozhodl, že to předělá.
0: No,
1: jakože proč sakra po 500 letech, jakože jestli to někoho prostě jako...
0: Vlastně to je pravda, co je na tom tak naštvalo, no, jestli to v nich jako kypělo po generace a teďka fakt byl jako ten boiling point, že si řekli, OK, musíme to změnit.
1: Teď, když máme tu možnost.
0: Přesně, ale no. Tak co už, no, takže bude nová mapa, jo, bude větší Afrika a menší Grónsko.
1: No ale ty vole, jaký to bude biznis, budou se dělat nový globusy, budou se dělat nový prostě jako mapy do auta pravděpodobně, na lodě, všude možně.
0: GPSky, že jo, budou taky asi nový.
1: Ty vole, hele, na tom si někdo nahrabe, hele, tak už víme, odkaď to pramení.
2: Už tenhle čtvrtek

0: A taky 14 minut ty nám posloucháš radio, co děláš, ty vole?
1: Já vůbec si se dělám, kámo.
0: Hej, ty vole, jako musím říct, že vysílat s Krištofem je fakt jako strašně random, protože tady začne vstup, ty vole. A Krištof odejde od mikrofonu, otevře si deštník a stojí tady s deštníkem, ty vole.
1: No jako... tak bude pršet, ne? Poznávačka, prostě všechno.
0: Jako crazy, ty vole.
1: Ahoj, zdravím. On to fotí teďka, abyste věděli.
0: Jo, já mám
1: prostě
0: to potom...
1: přichystejte deštníky, galoše, gumáky, pláštěnky, protože v deštní poznávačce bude pršet.
0: No, to asi moc nebude, ale ne? Pojďme si pustit první ukázku. Třeba podle ní poznáte jeden legendární film.
2: Ty parchante, co je s tebou? U CIA teď brousíš tušky?
1: Tak já to schovám, já si myslím, že to bude zpívání v dešti, ono to není, kámo.
0: Není to zpívání v dešti, no je to něco trošičku tvrdšího. Každopádně, jestli vás napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžete posílat svoje tipy. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a my si to tady se to pustíme ještě jednou.
1: Ty tam.
2: Parchante, co je s tebou? U CIA teď brousíš tušky?
1: To je hlas, kámo.

0: lidmi, že poznáš poznávačku. Rádio Spin ve Košicích. Něco málo kolem 6:45. Řešíme tady s Domem naši výbornou poznávačku, která si myslím, že dneska je fakt easy, jo. Je to kultovní věc, je to věc, kterou podle mě každý z nás viděl alespoň jednou někde v telce. Dome, pusť tam tu ukázku, která tam byla.
1: Tak pustím.
2: Ty parchante, co je s tebou? U CIA teď brousíš tušky?
0: No kámo, do toho to je ještě track od Stein na 27.
1: Fakt, jo?
0: No jasně. No,
1: vidíš, hele, a dokonce je to série několika filmů, jako co
0: no,
1: si budem povídat.
0: Tak prosím tě, hoď tam další ukázky.
1: No tak jo.
0: Nebo se neznám.
3: Parchany tam zalezly jako sisel. Jsi raněný, teď vykrvácíš.
4: Nemám čas krvácet.
1: Ty vole, jako musím říct, že tam jsou fakt jako dobrý věci v tomhletom filmu. Každopádně, kdyby vám to úplně nepomohlo, tak vám můžu ještě prozradit, že to je film z roku 1987. A pak tady mám ještě jednu ukázku, která si myslím, že to úplně jako rozstřelí, ale já si říkám, jestli není zbytečný pouštět.
0: Já nevím, já jsem ji neslyšel.
1: Já
0: a teď jsi úplně natýzoval.
1: Ale tak jako, jestli tě to láká, tak já ji pustím. Ale jako láka, jestli to neuhodnete ale... po té třetí ukázce, tak se fakt neznáme.
0: No
1: jako
0: tak
1: ty.
0: Pojď. To je, kámo, a já myslím, no dobrý, no, tak já jsem do toho radši mluvil, aby to nešlo pořádně slyšet, ale myslím, že i tak víš už.
1: Jo, takže 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Davida, vidět se v dnešní poznávece. Dirty.

0: 6 hodin na 23 minut posloucháš dál Spin ráno s Krištofem a taky Domem.
1: Čus.
0: No a dneska tady máme poznávačku, která si myslím, že je poměrně jako jednoduchá, nebudu lhát.
1: To byla, když to všichni poznali, prosím tě.
0: Myslíš, že to všichni poznali, to se dozvíme za pár minut. Každopádně pojďme si připomenout ještě ukázky, které tady zazněly před 4 minutami.
2: Ten parchany tam zalezly jako sisel. Jsi raněnej. Teď vykrvácíš. Nemám čas krvácet.
0: No a pak jsme tady měli ještě jednu, která je naprosto signifikantní pro tenhle ten film, ale jako Krištof to trošku zamluvil.
1: No schválně, že jo, protože to bylo strašně jednoduchý, ale teď můžeš, dívej, stíš ten podklad schválně.
0: Dobře.
1: Tak, a teď pozor, ticho.
0: Pozor,
1: protože za náma je...
0: Ty vole, něco takového jsem slyšel nedávno na Hlaváku, ty vole.
1: Já už jsem se jako kde, kámo, na H a už jsem se bál, kde to bylo. Něco podobného jsem slyšel dneska ráno na H, ale nebudu říkat na čem. No tak pojď
0: za nima. Na to bych chtěl mít ráno čas, ty vole, jako co ti budu povídat. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak jste tady teda před pár minutama typovali. Jirka.
3: Čau, tady Jirka, je to Predátor, hezké ráno.
0: Hezký ráno, i tobě Jirko, co typoval Petr?
4: Na zdaroši, tak trochu to zní jako Predátor s Arnoldem Schwarzeneggerem.
1: Zohar, tady máme obsazení.
0: Takhle jako i konkrétní typ, tak Vojto.
5: Dobré ráno, chlapi, tady Vojta. Hele, jasnej Predátor.
1: Vojta se nám představ... To zněla úplně představovačka. Ne, promiň, Vojto, promiň. Máme tady ještě někoho?
0: Já máme Dejva.
6: Já bych řekl, že Predátor.
1: No tak prosím vás, já si myslím, že to úplně v pohodě můžeme dát jako winner, winner, winner! Jasně, že je to Predátor.
0: Tyva, a musím říct, že jak jsme si to pustili toho Predátora jako bez toho podkresu, tak mi to docela jako nahnalo takovou jako...
1: Není to příjemný, kůži, že? Kůži, není to příjemný.
0: Ale jako není to příjemný, a pojďme si to dát ještě jednou.
1: A teď si představ, že jedeš tím autem, kámo, ne? Takhle si říkáš, co se tak naladím? Dám si Radio Spin, protože je tam Dominika, je tam Krištof, že jo?
0: A zrovna
1: je tam tohleto, že jo? Ještě za chvilku budeme hlásit rychlou dopravu, tak uvidíme, kolik z vás to poslouchalo a kolik z vás skončilo jen v příkopě díky tomu.
0: Ježiš, to neříkej, ty vole.
7: Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš

seděli, ty vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap,

0: se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Děkuju, Dominiku, děkuju. To jsem strašně rád, že takhle mám tady podpůrný prostředí, když sotva přijdu.
2: Aha,
1: to je krásný. Ještě i Ektor mi to řekl, kámo, jste na to dva. A ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, s tebou je Dominik, který mě tady tak jako sníkdisuje. A já jsem chvilku zpátky sliboval, že se podíváme na jeden takový maličký crossover. Kámo, vlastně on nebude úplně tak maličký, protože se stane možná jedna legendární věc. Říká ti něco jméno Messi?
2: No tak samozřejmě, že mi říká něco jméno Messi.
1: Říká ti něco další jméno, který je s Messim tak jako spojený, zároveň není, a to je Cristiano Ronaldo?
2: Tak jistě.
1: A dovedeš si je představit v jednom týmu?
2: No vlastně asi úplně ne. Jo.
1: Kámo, nikdo, ale jako myslím, že všichni fanoušci, no takhle, nevím, jestli o tom úplně sní, jo, protože ten, kdo miluje Messiho, tak nemusí Ronalda a přesně naopak. Jenže teď se možná stane, že by se mohli sejít v jednom mužstvu, a to při rozlučkovým takovým jako charitativním zápase, který plánuje pan mistr Carlos Tevez, já nevím, jak se to čte, on je nějaký z Jižního Ameru, mám pocit, nebo Argentínec snad, nebo tak něco. A kámo, možná se fakt stane, že Messi a Ronaldo budou aspoň jednou v životě kopat ve stejném dresu.
2: Ty vole, ale tak to by mě zajímalo, kdo se proti něm postaví, protože proti těmhle těm dvěma v jednom týmu se fakt postavit nechceš.
1: Nikdo,
2: jako.
1: Že jo. A hlavně, no takhle, proti něm ještě možná, jo, to bude taková ta čest, víš, jakože dostal jsem na zadek od těchto dvou, co byli spolu v týmu, to je v pohodě, ale kdo bude s nima v týmu? Ti nebudou mít žádný spotlight.
2: To je pravda, jakože tam prostě můžeš už potom jenom stát a můžeš koukat na to, jak se tyhle ty dva kopou.
1: Tam můžeš cokoliv, tam no vlastně můžeš, kámo, jako, vlastně tam můžeš žonglovat, jezdit na tříkolce nebo i na jednokolce, nic prostě, všichni budou mít oči na Messiho a na Ronaldo, jak si přihrávají.
2: Jakože, jestli chceš ty jako chvilku slávy, tak v tomhle tom zápase ji rozhodně teda čekat nemůžeš.

0: Tak, a teďka hlavně začni, Dominiku, jo? To mě zajímá, jak z toho začneš, jak z toho vybruslíš. No, tady jo, off éter řešíš takovýto věci, ty jo.
1: Hele, tak já můžu, já mám tady otevřený jiný téma, protože máme 6 hodin a 31 minut.
0: To je pravda.
1: Pondělí 7. září svátek slaví Regina, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a na mě tady teďka na Instači vyskočila zpráva, že Praha začíná prověřovat okružní linku metra, která by ale vůbec nevedla přes centrum.
0: Konečně.
1: Konečně, ty vedy bydlíš, ty vole, kousek od centra.
0: No jako bydlím, ale já jsem, když jsem byl v prváku, tak tehdy proběhla zpráva, že by jako mohla být linka O. A my jsme byli jako, jo, to je super, já tehdy ještě bydlel v Dejvících, že jo, to je kolik, 7-8 roků zpátky. A říkali jsme si, to bude taková paráda, sednem prostě v Dejvících na metro, tam někde to mělo vést, že jo. A dojedeme si normálně až na tu hodinu akrobacie, která je vzadu na Žižkově, to bude paráda. No, to jsme ještě nevěděli, že to bude trvat třeba 20 let, ale třeba bude. Začínají prověřovat, co to znamená.
1: No, mě strašně fascinuje, asi jako teda otvírají nějaký prvotní plány, ale mě strašně fascinuje, že vlastně není ani zatím dostavená linka D. Vlastně jako linka D je podle mě tak jako 10-15 let ještě před náma a už tady vymýšlejí nějakou linku O, jakože...
0: 10-15 metrů vykopaná a...
1: Třeba jako tady nějaký prvotní vrt, ale už bychom mohli udělat prostě linku O, to mi přijde jako hodně crazy.
0: Mohli, a vsaď se, že bude rychlejší než to Dčko.
1: No ty vole, jako myslím si, že by mohlo, no. Ale když se na to koukám, tak by měla teda aspoň podle zpráv víc mezi Smíchovem a taky budoucím terminálem Sever v Letňanech.
0: OK.
1: Tak si říkáme se, jako se vůbec dočkáme teda toho terminálu v Letňanech, aby vůbec to metro mělo kam říct, ty vole. Jakože jestli všechno je takhle v budoucnu, tak úplně nevím, jestli se dočkáme nějakého dalšího.

0: Bomba, Radio Spin ve tvých uších, Dominik Krištof stále ještě za Mikem, to by bylo divný, kdybychom po půl hodině asi nebyli za Mikem, co?
1: To je pravda, no, tyvo, ale jako nemáme úplně motivaci to udělat.
0: Ne? Tak dívej!
1: Ne. Ne, nikam nechoď, ty vole. Co bych tady dělal sám celý ráno potom?
0: To je pravda, že? Ještě nikdy se to nestalo, abys tady byl sám. No, tak či tak, pojďme se podívat, jak máme venku, protože pokud právě vstáváš a říkáš si, no, jak se mám oblíct, hele, je to úplně jednoduchý, s tím ti pomůžeme. Já bych vrstvil bejt tebou, protože momentálně tam máme nějakých 10 stupňů Celsia, ale když se dívám na to, jak bude potom odpoledne, tak by ta teplota měla vystoupat někam k 25 až 26 stupňům. To znamená, že pokud vyrážíš teď, hoď si mikču, nebuď jako dom, prostě si hoď mikču a tepláky nebo dlouhý kalhoty, jo, žádný kraťásky. Dome, jo?
1: No.
0: Jo?
1: A počkej, když odpoledne bude 26, tak to jsem vyrazil vlastně akorát.
0: Mě nenapadlo, počkej, to je vlastně geniální vrstvení.
1: A
0: tady
1: jak tohleto. To udělat? Jak to udělat, no?
0: Dobře, v tom případě měním názor, udělej to jako Dominik. Vem si mikinu, vem si kraťasy a napiš nám do apky Rádia Spin, co na to říkáš, ono to počasí.
1: No vidíš, ale tak jedna ráda by byla prostě, oblíkni se, chceš, protože ti stejně bude vedro odpoledne.
0: To je pravda. Teď ještě rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi svítí nehoda v ulici Kubelíkova v Liberci, jedna taky v Plzni na Palackého náměstí, jinak je to z regionu úplně všechno. Když se vrknu na dálnice, tak tady vidím crash na D1, 195. km ve směru Ostrava, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a kvůli tomu to trošku poskakuje, počkáš si tam aktuálně nějakých 20 až 25 minut, no a potom jediný, co tu vidím, tak samozřejmě po D1 přijezd do Prahy nějakých 10 minut zdržovačka. Jinak vše?
1: Klasika, já jsem docela překvapený s tím, že v Praze je v tuto chvíli taky docela živo. Aktuálně poskakuje pražský okruh mezi Barandovem a Chráštěnama v obou směrech, potom taky Štěrbolská spojka po směru na centrum. No a nějakou tu minutku navíc nabereš aktuálně taky v Holešovičkách po směru na centrum, což vlastně touhletou dobou není úplně obvyklý. Obvykle vlastně touhletou dobou je Praha taková prázdnější, takže by se začal ten školní rok už víc do té dopravy propisovat.
0: Je to jo, no, škola.
1: Uvidím. No, to je divný, veď, že nechodíme do školy.
0: Strašně,
1: už.
0: Strašně.
1: Já jsem si furt nezvyk, kámo.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Krištof a Dom a taky určitě nějaká Regína, která nás právě poslouchá. My tímhletím přejeme všechno nejlepší ke svátku. No a my si jdeme dát náš Celebrity Voice Flip, který dneska... No, co k němu říct? Já k němu nebudu říkat vůbec nic.
1: Tak k němu neříkej vůbec nic, pojďme se ho nejdřív pustit.
0: Tak kámo, jako kdybych nevěděl, kdo to je, tak mám jeden tip a přijde mi, že zní úplně stejně ti dva. Ti ho potom schválně řeknu.
1: No, tak dobře, tak já jsem zvědavý, koho teda myslíš. Každopádně já si myslím někoho jinýho. Někoho, koho si můžeš pustit třeba na YouTube. Pojďme si to ještě jednou pustit. Ale jenom tak pro info, není youtuber jako youtuber. Tohle to je youtuber, ale tak jako trošičku...
0: Neúplně zábavný youtuber, nebo jak to říct.
1: Neúplně zábavný
0: youtuber,
1: no. Je to hodně takový...
0: Ne, že by nebyl zábavný, určitě zábavný bude, ale jako nefušuje prostě do toho true youtuberskýho řemesla. Je to trošku jiný odvětví.
1: Žádný challenge, žádný pranky, nic, prostě je to... Má nějaký slušný člověk prostě.
0: Asi jo, no. Má já nevím,
1: člověk,
0: já ho neznám.
1: Točí svoje vlogísky prostě, takhle to řeknu. Ale jaký vlogísky, to si prozradíme třeba za pár minut. Teď začni tipovat, kdo se skrývá za dnešním Celebrity Voice Flipem.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Spin. Celebrity Voice Flip.
1: To je hrozně, jak se tady člověk mimo éter zakecá, ty má najednou koukáš, ty máš 3 vteřiny dostupu prostě.
2: Tak víš, jak to řekl, a teď by to byl Kalin nebo Sheen, ale na svém albumu Road Trip řekli, čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
1: To je pravda. Ne, tak to bylo to, že to bylo v cikádách, ale Viktor Sheen to tenkrát řekl na streamu.
2: Fakt?
1: Když hrál hry. To bylo vzatý ze streamu.
2: Dobře, tak od teďka už nejsem fanoušek Viktora Sheena ani Kalina, určitě tohle jsem nevěděl a neznal jsem to, takže ne, už tak se nemůžu považovat za fanouška.
1: Ale to víš, že můžeš, ale nemůžu, i fanoušek nemůžu. Se prostě furt dozvírá něco nového.
2: Ne, každopádně, nemůžu.
1: Dneska tedy hádáte další zamotaný hlas, tak pojďte, na, pojďte si ho připomenout. Tak, my jsme tady nakousli pár minut zpátky, že dneska tady hádáte jednoho youtubera, ale říkali jsme taky, že není youtuber jako youtuber, protože ne všichni, kdo točí na YouTube, tak prostě dělají challenge, dělají různý pranky a tak.
2: Možná bych to popsal jako internetová osobnost, spíš než youtuber, jako
1: asi
2: vystupuje
1: vlastně,
2: na internetu, myslím si, že i ty sociální sítě celkem bude dělat.
1: Docela rozdělá sociální
2: určitě.
1: Sítě. No ale co dělá tenhle ten týpek, tak je to, že hodně bere nové technologie, převážně teda nové telefony, nové notebooky a vlastně vám o nich říká všechno, co ty věci umějí. Mm-hmm. To je taková jako signature záležitost tohoto člověka. Dokonce se dostal v tomhletom stylu tak daleko, že si ho pozvali i do samotného Apple, aby se tam přijel podívat na keynote.
2: OK, to je super. Já teda o něm ještě vím, že on radí firmám a různě taky podnikatelům ohledně těch technologií, takže i v tomhle to měl být mírně odborník, si myslím. A co o něm ještě prozradím je, že jeho jméno má stejný počet písmenek jako jeho příjmení.
1: No tak dobře, hele, pojďte si to ještě poslechnout, tam můžete dál typovat.
2: Teď si představte, jo, jak takhle letí ty dva mráčky, někde a ten je ten takový větší mráček, jo.
1: Takový když Kristofe, jako, ale k věci, nemáme
2: jo,
1: čas.
2: Jo, jo, pohodě, takový jako větší mráček, ne, a on říká, tyjo, jak to, že seš tak velký? A ten mu řekne, no jo, metr pára.
1: Ty co? Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: Pěn s tebou, Krištof, a vy smátej dom, který právě v kalendáři objevil nějaký čistý den za modrou oblohu, nebo co?
1: Jo,
0: ale to teď řešit nebudeme, protože musíme,
1: za chvilku.
0: Musíme pořešit tady ten náš celebrity voice lift, který já, kdybych nevěděl, kdo je, tak si myslím, že to je pan Sarda, jo? Ale pan Sarda to není, protože jsme vám říkali, že... No počkej, půjď do první, tak. Fakt, že jo, kámo, zní to jak, a teď nevím, jestli dabuje Lennyho nebo Karla v Simpsonových, ale úplně jak ta jedna z těch postav, no.
1: Lennyho, ne?
0: Myslím, že Lennyho, no, dabuje. Každopádně, miluju to slovo, tak ho řeknu ještě jednou, každopádně, co jsme si řekli, je to internetová osobnost, je to, dejme tomu i youtuber, ale to slovo youtuber se dá vnímat všelijak, řekl bych, že je spíš teda internetová osobnost, influencer, který se zaměřuje na technologie, na podobně i biohacking dokonce, ne?
1: Nevím, kam, třeba to už je asi moc odborný na mě.
0: Ok, tak nevadí, no.
1: Každopádně prostě vám vždycky řekne něco o nových telefonech, o nových notebookích a řekne vám to fakt jako hezky, že se to dá poslouchat celou tou půl hodinku, co on o tom mluví. Fakt jako tím ten člověk žije a jde to znát. Každopádně my se jdeme teda podívat na to, jak jste typovali, a začneme u Petra.
2: Tak nazdar, hoši, po druhý, tak tohle je Petr Mero.
1: No nazdar po druhý, Petře, tak uvidíme, jestli máš i po druhý správný typ. Jdeme taky za Armin.
3: Arny, hele, je to Petr Mára.
1: Další Petr Mára na scéně, dál tady byl Petr Mára taky od Lukáše.
3: Hele, určitě je to Petr Mára.
1: A myslím si, že i takový Honza tady typoval Petra Máru.
4: Petr Mára.
0: No, promiň, myslím, ještě bych se podíval teda do apky, já jsem ti tam hezky hodil stehna.
1: Jo, stehno, tak ještě stehno, pojď za náma do
0: pětice. To je potřeba
5: čau, pustit. Tady stehno, hele, to bude určitě Petr Mára. A zdravím Benedikta, čau.
0: Děkuju, Dome, děkuju, to je všechno, proto jsem to chtěl pustit.
1: Nemám slov, ty vole, ale je to Petr Mára, no.
0: Benedikt skáče radostí právě za tím Mikem. Kdybyste ho viděli s tou kšutkou na hlavě.
1: No tomu ver, ty vole. No tak jo, děkujem za všechny tipy, no.
0: Děkujem.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: 6 hodin 56 minut, teda posloucháš Radio Spin, s tebou jedá taky Krištof a Dom.
1: Ahoj.
0: No a my pokračujeme společně ve Spin ránu. Dneska máme 7. září, pondělí, svátek slaví Regina, tak ještě jednou přejeme všechno nejlepší. No a co se bude dít dál ve Spin ránu? Tak mám před sebou další 2 hodinky, ve kterých se společně podíváme třeba na Brouka roku 2026.
1: Brouka roku?
0: Brouka roku 2026.
1: Doufám, že to je Brouk Pitlík, kámo.
0: No hele, to uvidíme, protože to budete hádat vy. Každopádně bude také Radio Spin Music Impro, na který se dneska teda hodně těším.
1: No, to bys měl.
0: Já mám, ale ti to spadlo z té hlavy.
1: Já vůbec nevím, o čem to mluvíš, Dominiku.
0: Připomínáš slunce seno s tímhle tím rozdě. Musím vás, ty vole, jakože vysílat s Krištofem je fakt random, jo, protože před půl hodinou si otevřel dnešník, teďka si dal prostě na hlavu tady, ty vole. Mně je fakt nepříjemně v tom studiu, pojďte s ním něco někdo udělat.
1: Ne, to je příjemný právě, že jo. Víš, jak to říká maniak? Dne a noci hledám balans, tak právě ho hledám s tanířem na hlavě.
0: A docela ti to jde, ale na
1: jako, dobrý to je, no.
0: My se jdeme podívat taky ještě na to, co nás čeká venku, protože momentálně by tam mělo být polojasno až zataženo, teploty kolem 12 stupňů Celsia. Odpoledne počítejte s tím, že bude dál polojasno až zataženo a teploty maximálně kolem 26. Jinak průměru 21.
1: A už mi to spadlo.
0: Už ti to spadlo, nenašel si balanc. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pra...

0: Hodina 9 minut, ty nás posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a taky Dom, no a my pokračujeme ve dnešním Spin ránu.
1: Ahoj.
0: A máme tady další zprávu a teda musím říct, jo, že jsem hrozně rád, Krištofe, že vysílám s tebou, protože já doufám, že ty jsi viděl Stranger Things.
1: No jako viděl jsem Stranger Things první díl a pak jsem to vypnul, protože mě to nebavilo tehdy a od té doby jsem se k tomu nedostal. Nevím, nějak mě to tehdy nezaujalo, když to vyšlo a fakt jako od té doby jsem neměl tu potřebu se k tomu vrátit. Třeba jednou.
0: To je prostě utrpení, ty. Podle mě nedostanu ráno parťáka, který kdy viděl Stranger Things. Prostě.
1: Fakt jo?
0: Jako Roman na to taky nekoukal, ty. Já jsem ukecával celý rok, co jsme spolu vysílali a nedal.
1: To nemůžeš, to musíš dát takový ty nenápadný hinty, víš, jakože, ale tak je tam tohle, víš, když se na to podíváš, tak to uvidíš. A to už potom možná někoho přesvědčí.
0: No, tak já ti můžu dát takový jeden nenápadný hint, protože ve Stranger Things hraje Sadie Sink, tu určitě znáš, jo.
1: To znám dobře.
0: Ale tak vidíš, ale tak to bys se na to mohl už podívat, ne?
1: Tak možná, no, tak se obyselí, že jo.
0: No každopádně, mám pro tebe teďka jednu takovou miloučkou zprávu a vlastně zprávu, na kterou podle mě čekala celá planeta, protože ano. Sadie Sink nafotila kampaň pro Calvina Kleina. A brácha, já musím říct.
1: Ano, tohle to mi zní v hlavě, když ji vidím.
0: Jo, mě taky, protože ta holka je fakt jako extrémně hot a ještě teďka, když má prostě jako na sobě to, dobře, to prádlo prostě, tak to prostě je. Jaký to prostě jako sluší, těma, jako nebudu lhát, ale kdo jste to neviděl, tak doporučuji se na to prostě podívat.
1: Rozhodně.
0: Protože je, vypadá fakt dobře, jako sluší to prostě.
1: Právě to je ten důvod, proč jsem se zasnil, že jo, já jsem tady, kámo, ale podle mě strašně promarnila příležitost, určitě kdyby expandovala tady s tímhletím prádlem do Česka, že by se to mohlo jmenovat ta kolekce, to mi sedí Sink.
0: Ach jo, ty vole, to je hrozný, ale jako takhle, jako myslím si, že jestli jste se ještě nezamilovali, tak pokud si najdete tuhletu kampaň, tak si myslím, že se zamilujete 100%, protože fakt jako Sadie Sink a tohleto spojení s touhle značkou fakt jako funguje moc dobře.
1: Jo, ale Sadie je moje, jo, jenom upozorňuju.
0: No to vůbec, no to ne... já jsem si našel tuhle zprávu.
1: No já jsem si našel Sadie.

0: Tailspin ve tvých uších, Krištof a Dom tady, už jsme se usmířili ohledně Sadie Sink, jo, Dom dostal vysvětleno o tom, čí vlastně Sadie je.
1: Jasně, to.
0: No a teďka máme takovou milou povinnost, protože my tady na Radio Spin budeme dělat takovej speciálek, a to k výročí úmrtí Tupaka Shakura, který nás opustil 13.9.96, pokud se nepletu, to znamená, že to bude 30 let, jako neskutečná doba, musím říct, a crazy, měli jsme ho tady teďka ve víkendu a právě jsem to včera reflektoval, říkal jsem, je to vlastně strašně aktuální ty písničky, jak to vlastně aktuální je, že jo?
1: Je,
0: to je pravda. 30 roků zpátky a najednou prostě, no pojď, promiň, já bych se jako zasnil opět.
1: Ne, v pohodě, ale jako zasnit se můžeš, protože máš na to naprosto vlastně jako největší právo, protože co si budem povídat, ale třeba takový ghetto gospel. Je track, u kterého se...
0: Ghetto gospel, kdybych řekl.
1: Ghetto gospel, tak u toho se samozřejmě zasnit můžeš, jo. Zasnit se můžeš třeba taky u Dear Mama. Jakože jestli je track od Tupaka, který fakt miluju, tak je to přesně třeba tato věc, jakože to se poslouchá úplně samo. No a nebo Bad Guy.
0: Je to tak, kámo, je to hitovka za hitovkou, no a ty si tady ty hitovky budeš moc užít, protože přesně ve čtvrtek nás čeká Den s Tupakem.
1: Je to přesně tak. No a co tě čeká? Tak čekají tě třeba hudební betly, Tupak proti Tupakovi, ale budeš rozhodovat, co tě baví víc. Čeká tě potom taky každou hodinku, prostě od 9 od rána, prostě nějaký info o Tupakovi, protože to je věc, kterou samozřejmě jako potřebuješ vědět, že? Protože ne každý ví o Tupakovi úplně všechno. No a potom večer už budou takový trošičku jako pikantnostnější speciál.
0: No právě, to už přijde, protože potom bude večer speciální vydání Spin Talku, kde by měl být teda Romana Anička, pokud se nepletu.
1: Je to přesně tak, a... Anička ti o Tupakovi řekne úplně všechno, protože Anička je prostě encyklopedie
0: repu. Kámo, chodící bedna, přesně tak.
1: No a potom si tady můžeš večer vychutnat ještě úplně celou desku All Eyes on Me.
0: Yes, sir.
1: Takže ve čtvrtek od 9 celý den čistě jenom s Tupakem. Buď u toho, Radio Spin.

0: Wow. To zaspíval hezky,
1: wow.
0: A docela i ty, vole, jako wow. Ne úplně falešně, ale jde ti to.
1: Děkuju. Já mám na to autotune. Ty posloucháš Radio Spin, Krištof, Dom alias Benedikt s tebou a jdem se na něco podívat, protože Dom tady se mnou chtěl pořešit nějaký brouky nebo co. Máš brouky v hlavě nebo co se děje?
0: Mám brouky v hlavě a hlavně po tom, co jsem si včera přečetl tuhle tu zprávu, protože hele, já vím, že se získávají různý ocenění, jo, třeba zpěvák roku, nejlepší herec, to by se měl hodný sty, samozřejmě, že jo, co se bude povídat. Nejlepší film a tak dál, ale že se dávají ocenění pro hmyz roku. To jsem fakt nevěděl, ty vole, jakože já absolutně netuším, jak tohle to vzniklo, ale i mě překvapilo, že prostě je dokonce hmyz roku 2026, ale ještě víc mě překvapilo, jaký ten brouk to je. Krištofe, důležitá hádanka.
1: To je výborná, já, co mám říct, jako víš, kolik se objeví ročně, jako to jsou tisíce druhů, co se objeví ročně.
0: Jsou tisíce, jsou miliony.
1: No, 7 až 10 tisíc druhů ročně se objeví, ale...
0: A, dobře, no,
1: tak jsem si to našel, víš, teďka mezi tím.
0: Tak,
1: co by to mohlo být? Nevím. Sarančata.
0: Tak sarančata to úplně nejsou, nicméně... Myslím si, že budeš taky hodně překvapený, který brouk to je. Víš okay. Co, hele, necháme dneska ráno spinnery hádat, který brouk podle nich je brouk roku 2026, no a potom si to tady společně rozluštíme.
1: No tak schválně, ale chci fakt jako dobrý tipy, jo? Něco jako je saranče, takový super slovo prostě. Pojďte to negooglit a pojďte říct, který brouk je za vás brouk roku.
0: Takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na brouk roku 2026.
1: Řekněte i doma, protože ten je občas taky hodně brouk.
0: No jasně. Ocho cinco, běžím jak dingo. Z dola, stere těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: 7 hodin 24 minut posloucháš Spin ráno s Domem a taky Krištofem.
1: Ahoj.
0: A my dneska řešíme, jaký brouk si, nebo respektive jaký brouk by měl být podle vás brouk roku 2026. No a začíná se nám to tady pomalu, ale jistě scházet.
1: A mně se strašně líbí, kam míříte, jo, protože já jsem říkal saranče, že by mohlo být brouk, jo. Tamče, to je tak super slovo, prostě máme doma sarančata. To tak krásně klouže po tom jazyku ven z té pusy, je to úplně parádní. No a vy jste šli podobným směrem a moc se mi to líbí. Pojďme se podívat třeba za Rudou.
0: Za Rudou. Začneme u Rudy.
2: Jsou kluci, tady Ruda. Hele, za mě brouk roku bude hovniva.
1: Kámo, to je tak krásný slovo. Jak může být čeština tak krásný jazyk? Prostě máme tady hovnivá.
0: No, ale to je jako slušný brouk, jako co si budeme povídat, ale tak jako takhle, nadře se za ten rok, že jo, zasloužil by si tu cenu, protože přece jenom jako táhne tu obrovskou kuličku, která je prostě třikrát, čtyřikrát větší než on, taky musí třikrát, čtyřikrát víc vážit, protože se tam toho nalepí hodně.
1: Zasloužil
0: ale,
1: by si, jo, okay.
0: Ale, hovnivá to bohužel není.
1: A nevadí, my se k tomu broukovi roku doberem, tyjo, ale hovnivá, je to takový, kámo, hovnivá, ale takový prostě prezident normálně, mezi broukama.
0: Takové... No tak třeba to bude brouk roku 2027, ale pro rok 2026 je to jiný, takže posílejte dál svoje tipy, který ten brouk by to mohl to zvejt.
1: Víš, jak by se jmenoval prezident, bývalý prezident Česka, kdyby byl hemis?
0: Neříkej to, prosím, tyjo.
1: Švapt.

0: 7 hodin a taky 26 minut, ty dál posloucháš Radio Spin. Krištofe, dělej, za sebou máš ten mikrofon. No honem, najdi si ho. Tak, ano, Krištof, už je
1: stále tady, taky. Tady je.
2: Ahoj všem, nazdar kamarádi, ahoj.
0: Tak a dneska...
2: To jste vy, ti spineři. S váma se tady každý ráno bavím.
0: No a dneska tady ráno hádáte, který Brouk obsadil roli Brouka roku 2026. Tak jdeme na další tip a ten bude od Arneho.
3: Krtonožka.
2: Krtonožka je skvělý slovo, kámo. Já to hodnotím jenom podle češtinářského znění. Já jsem úplně pustil to, kámo, který Brouk to vyhrál. Mě už je to jedno. Já už prostě jenom chci slyšet zvláštní jména Brouku.
0: Ale jako musím říct, že jsem vlastně jako do dneška tenhle ten název Brouka vůbec neslyšel, ani nevím, jak
2: vypadá. Ne, neznáš Krtonožku?
0: Neznám Krtonožku, ty vole, ale podívám se na ní, až budeme mít break. My se v tuhle tu chvíli spolu podíváme na to, co vás čeká v tuhle, to je hnusnej Brouk, ty vole. Ten si rozhodně nezaslouží prostě bejtro Brouk roku 26, ale my se jdeme spolu podívat na dopravu.
2: Ale on za to nemůže ten Brouk, jako. Ale
0: no,
2: dobře, pojďme
0: jako,
2: si
0: já
2: dát
0: jsem
2: rychlost.
0: Se taky nenarodil krásnej, no, ale právě. Proto můžu soudit jiný ošklivý Brouky.
2: Dobře. Rychlá doprava na rádiu Spin, když se mrknu na regiony, tak nehoda mi tady pořád svítí v ulici Kubelíkova v Liberci a jedna taky v ulici Pražská v Pardubicích. Když mrknu na dálnice, tak tady nehody svítí hned tři. D1 hlásí nehodu na 195. kilometru ve směru Ostrava, je tam neprůjezdnej pravý jízdní pruh a počkáš si tam momentálně 25 minut. Druhou nehodu tady vidím na D1 na 11. kilometru směr Praha. V neposlední řadě nehodu hlásí taky D11 a to 19. kilometr ve směru Praha. No a co se Prahy týče, tak
0: co se Prahy týče, ti dám Toma, ty ves, Benedikta na Toma, ty ves, Toma potom na doma. Tom Dom. To byla,
2: ten hrál ve Squid Game, ne?
0: Nevím, ty vole, neviděl jsem to. Každopádně, to když se podíváme do Prahy, tak tady si určitě postojíš na pražském okruhu mezi Chrášťanem a Barrandovem, to je taková ranní klasika, tam se pracuje na silnici, jestli se tam teda pracuje na silnici. Další zdržení nabereš určitě v Průmyslovce, potom taky na Štěrbolský spojce, v Holešovičkách, na Barandáku, v Dobříští, ale to jsou takový ty prostě ranní klasiky, takže tam s tím určitě počítej. No a počítej taky s Krešem, a to v ulici Střelničná. Jinak Praha nevypadá vlastně v tuto chvíli mimo zmíněný místa a vůbec špatně. Kdyby cokoliv, dávejte vědět.
4: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
5: Spin Radio.

0: Ne, začni ty.
1: Ty začni, já se stydím.
0: Ne, ale oni mě všichni poslouchají a budou si myslet, že jsem úplně blbej.
1: Tak teď už asi jo, no. Ach jo. Radio Spin, 7 hodin 35 minut, Krištof a taky Domno a my jsme tady pár minut zpátky otevřeli dnešní téma. A sice to, že se objevil brouk roku 2026. No a vy tady dneska ráno typujete, který brouk by to asi tak mohl být. Tak dáme si takový krátký recap toho, co tady proběhlo.
0: Ano.
1: Tak jdeme za Rudou.
2: Čau kluci, tady Ruda. Hele, za mě brouk roku bude hovniva.
0: Jako přemýšlel jsem, že tomu bych to dal taky, ale pak se mi jako mnohem víc líbil Arny, co tam dával. Jo?
2: Krtonožka.
0: Protože, sorry, to slovo prostě, krtonožka. To je tak agresivně krásný slovo. Krtonožka.
1: Jako je to takový, je to skoro jako byla tyva, to bylo v Machovej a Šebesový, paní Katrnošková.
0: Paní Katrnošková, no
1: takže
0: jasně.
1: Takže mohla být paní Krtonožková, teďka tyva, jako tady manželka pana Brouka Krtonožka.
0: Tak třeba byla, jenom se někdo upsal. Autokorekce dobová, víš?
1: Je to taky možný. Jdeme se podívat taky za Jenou a od Jeny myslím, že se ti taky bude líbit tip.
3: Majka. A
1: nevím, jak vypadá taková Majka?
0: To je takový maličký černý brouček.
1: Takže takový jako nějaký vlezlej prostě.
0: No, no, no. A není to moc velký. To má tak, já nevím, centáček třeba, centáček až 3 centáčky. Takový malý, malý černý, má tykadýlka. A pak je to teda ještě paštika.
1: To je pravda, ale dneska jsme u brouků, takže jaký brouk by podle vás měl mít ocenění brouk roku 2026, to nám dávejte dál vědět. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za pár minut si to třeba odhalíme, který ten brouk by to asi tak mohl být, nebo respektive který už to je.
0: Tož to jsou zvědavý.
1: No to já taky.

0: Rádio Spin ve tvých uších. Benedikt a Krištof je s tebou.
1: Jaj, ty vole.
0: A to je kdo? Benedikt, počkej, to jsi ty, ne?
1: Tak říkáš to.
0: Říká se to o mně.
1: Říká se to o mně. Už je to taková věc, která prochází tím éterem nějakou dobu.
0: Už to přirostlo k tobě, je to takový druhý jméno, dal bych si to do občanky být tebou. No a my se jdeme podívat na to, co tady jsme dneska řešili, ještě předtím, než nás navštíví Jirka a řekne nám nějaký ty novinky, se kterýma pak půjde do telky. Hele, řešíme tady, který brouček je broučkem roku 2026. Říkám to správně, 6, ne 5,
1: 26, letošního roku tím letošního. Pádem.
0: Kdo bude ten korunovaný vítěz? Kdo ustoupí na druhý a na třetí místo a kdo naopak bude stát na místě prvním? No, a bude si mnout třikadílka třeba zrovna.
1: Tak já si myslím, že na třetím místě by mohl být brouk pitlík. To je takový brouk, který prostě je známý úplně všude, ale není to úplně takový jako brouk, který by si to podle mě zasloužil. On je takový Jouda, si myslím.
0: Určitě. Na druhý místo bych rozhodně dal, že teďka jsem četl takovou nenápadnou zprávu, že v Praze se opět šíří svrap, tak bych tam dal ten.
1: Svrap jsou taky brouci, jo.
0: Tak to je zákoška, ne? Nebo jak se to jmenuje? To je nějaký maličký brouček.
1: Já nevím.
0: Tak to jdeme na druhý místo. A co je na tom prvním domě? Nenapínej nás, chlape.
1: No počkej, já to napínat nebudu. Já se jdu podívat rovnou za spinnerama, protože jsou tady další dva typy.
2: Krásné ráno, dome Krištofe Spinneři, tady Roman. Tak hele, já si myslím, že vzhledem tomu, že v roce 2026 bychom si měli odklonit od té hmoty a více zaměřit na duchovno, tak by broukem letošního roku rozhodně mohla být Kudlanka Nábožná. Tak uvidíme, kde to bude. Hezký den všem, čau.
1: Okay. Je zajímavý, ale že taková Žanda tak měla úplně stejný typ.
3: Čauky kluci, já nevím, jakoby, jestli to je braný do hmyzu, nebo jako do brouka, oj, bohu, hmyz to je určitě, ale mně se třeba líbí jako Kudlanka. Tak já Kudlanka Nábožná, to je prostě frérka, jak se vyně. Takže to bych dala jako brouka roku. Jo, a vy všichni víte proč.
1: No tak jasně, že víme, protože všichni? Kudlanka prostě vždycky ukousne hlavu svýmu miláčkovi.
0: To je taky pravda, já jsem to chtěl říct samozřejmě líp, že jo, Kudlanka je elegantní, zároveň vůbec není křehká, jo, dovede se o sebe postarat. Mm-hmm. To bych přesně řekl, že je takový typ jako Žanet, že jo, prostě.
1: Okay,
0: jo, chápeš, to... Kudlanka má třeba dobrý oči, mm-hmm. Já nevím, jaký má Žanet oči, jestli nosí brýle nebo ne, ale dejme tomu, že má taky dobrý oči.
1: Dobře. A ještě něco tam máš?
0: No ještě vím, že Kudlanka umí otáčet hlavou, jako jeden má z toho roku.
1: Tak to nevím, jestli se... Žanet umí teda otáčet hlavou od 360. Ale můžeme už tuhle tu chvíli říct, že dneska, nebo ano. Respektive letos,
0: ano.
1: Je broukem roku. Kudlanka Nábožná!
0: Bravo!
1: Tak já nevím, no, tak asi gratulujeme tím pádem, nebo jako nevím, co si v tomhletom případě děláte.
0: Gratulujeme Kudlance a tričko Rádia Spin nepošlem, protože v takové velikosti ho neděláme.
1: Ale jako můžeme říct Romanovi, aby prostě jako nechal ušít prostě jako mini verzičku trička Rádia Spin.
0: Pro Kudlanku.
1: No tak, my si dáme písničku a za pár minut jsme zpátky.

0: No jo, bude to tu. Fakt, bude to tu. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof, ale my tu čekáme ještě na nikoho, jo? Ještě na jednoho týpka, protože on za pár minut přijde. Fakt, přísahám.
1: Takhle, modlíme se v tom, aby přišel, protože by měl přijít podle všeho teda dneska.
0: Jmenuje se Jirka.
1: Jmenuje se Jirka.
0: Ano, slyšíte správně. Jirka, člověk, který je momentálně někde na cestě sem, zatímco my už jsme se psychicky připravili na jeho příchod.
1: Přesně tak, my už jsme psychicky připravený na to, že tady s náma sedí ve studiu, ale ještě nesedí.
0: Nevíme přesně, co přinese. Nevíme přesně,
1: ale
0: co řekne.
1: Jako dokážeme to teoreticky odhadnout, co přinese.
0: Ano, popravdě teda ani nejsme připraveni na to, nejsme připraveni na Jirku, na to, co řekne, a ani nevíme, jestli je třeba Jirka připravený na to, co čeká jeho, až sem přijde. Ale jedno víme jistě. Jedna věc je neměná a jsou nepohneme. Jirka to bude za pár minut.
1: Doufáme. Doufáme, že přijde hnedka po tom, co si dáme Pemrebit a taky Separa a jejich track Kletby, který mimochodem vzniknul k filmu Bojovník.
0: Ano, ještě pár minut, ještě jedna písnička, 3 minuty, Pemrebit a Separ.
1: Jiříčku, Jiříčku, Jiříčku.
0: A pak tady bude Jirka.
1: Kde
0: ještě
1: chvilku
0: máme? Můžeme přesírat, že máme všechno pod kontrolou. Jirko!
1: Kde seš?

0: Vážení posluchači, vážení spinaři, situace se vyvíjí. Jirka už je skoro tady. My jsme si původně mysleli, že to bude obyčejný příchod, že se otevřou dveře, že Jirka vejde, pozdraví a možná si třeba i sedne. Jenže potom jsme začali zjišťovat, že Jirka je prostě pořád na cestě. Ve studiu jsme mezi tím zaznamenali pokles sebevědomí o 14%. My se tady začali preventivně kontrolovat mikrofony, techniku a Dom se mě před chvilkou zeptal, jestli máme nějaký krizový plán. No, nemáme. Jirka už je skoro u mikrofonu. Doporučujeme proto posluchačům, aby si připravili vodičku, svačinku, případně někoho blízkého, koho můžou držet za ruku, protože Jirka už je tady!
1: To jo, takový přivítání jsem fakt nečekal. Jako většinou, když přijdu pozdě do práce, tak jsou na ně všichni naštvaný a tady jsme všichni radost vlastně.
0: Protože to nám přihrává, že ho na vstupy, to je dobrý. My jsme celou dobu tady týzovali asi půl hodiny, že přijdeš, víš, udělali jsme z toho téma.
1: Jo, takhle.
0: Jirka, už ne, my jsme tě Maje stopovali, my jsme tě, prostě, kdo si zapnul rádio Spin, tak každý spinner tě měl normálně lokalizovanýho.
1: Vlastně už věděl od 7, kde jsem.
0: Kámo, strašně.
2: No tak dobrý ráno, Jirko.
1: Čauky, na hezký ráno.
0: Co nám neseš?
1: No nesu vám novinky do naší hitparády Spin Fresh Hits.
2: Wow, no tak jsem s nima.
1: Tak my tam máme první novinku, od Laudze. Laudze je za mě pořád stále takový jako vlastně mladý jméno na naší scéně, když má na kontě už docela velký zářezy. Tak tady má track Paris, je to zase taková zpěvná jeho věc. Za mě je fakt jako příjemný.
2: Ukaž. A je to takový zpěvnější, jako je to se budem povídat. No ale já jsem zvědavý taky na tu druhou novinku. Jestli je podobně zpěvná, anebo jestli bude tvrdá repová.
1: Není úplně, bych řekl, tvrdá repová, ale ani není úplně zpěvná. Je to track Hey Girl, je to track od Refua. A je to vlastně taková výpověď pro jeho drahou polovičku, i přesto teda, že Refu tam říká, že to je výpověď pro kamarádovo polovičku, který se jí to bojí říct, ale řekni, že úplně v pohodě to může sedět i na Refuovo polovičku.
2: Tak víme, jak to jedy řekne, že to je prostě jako něco pro kamaráda.
1: Tak se pro kámoše.
2: No tak jo, a ty máš ještě rubriku Flashback.
1: Je to tak?
2: Tak co nás čeká ve Flashbacku?
1: Tam jsme se vrátili právě taky za Refuem a trackem Nechci jinou, který má společně s Vladimírem. A v čem je vlastně tenhle track speciální, tak Refu byl taky moderátorem tady na Rádiu Spin. A tohle je vůbec první track od Refua, který tady v éteru Rádia Spin zazněl.
0: OK.
2: Fakt.
1: Yes.
2: Tyhle, to je hustý. A dal ho třeba live ještě?
1: Jestli ho dal live tady, to nevím. Každopádně teda je to track z roku 2014, takže to už je teda pěkná dávka let, co tady Refu vysílal.
3: To se ani neptejte, kolik mi bylo, kluci.
2: Já mám pocit, že to bylo zrovna období, kdy jsem tak nějak začínal to Rádio Spin jako poslouchat tou dobou teda.
0: Kolik ti bylo?
2: Ty vole... 16?
0: 16. Tak mě bylo 10, že jo, tou dobou. Mě bylo 10.
1: No.
0: To je hrozný. Jirko, kolik ti bylo?
1: Mě bylo 16 nebo 15.
2: Takže jako je to flashback, jak by měl být prostě. Jako je to takovej trošičku pohled do dálky. No tak jo, my ti děkujeme za návštěvu, Jirko.
1: Není
2: vůbec
1: to co. Užij
2: si to v telce, pozdravuj tam od nás.
1: Budu, samozřejmě.
2: A
0: když tak, kdyby si jenom mohl, jo, tak pozdravuj od Krištofa, to všechno normálně sedí, ale Dominik je teďka překřtěný na Benedikta.
2: Ježíš Maria,
0: kdybys mohl říct, že pozdravujou ranní moderátoři Krištof a Benedikt, tak to bude úplně nejlepší.
2: No tak to si myslím, že si Daniela Révaj teďka bude ťukat na čelo trošičku, že si říkal, kde je ten Dom prostě?

0: Relaxy, Radio Spin, s tebou je doma taky Krištof, máme tu pondělí, a co by to bylo za pondělí, kdyby tady nebylo Radio Spin Music Intro. Intro. Tohle to je Radio Spin Music Intro, protože Music Impro bude za maličkou chviličku. No,
1: je
0: o to se postaral Dominik.
1: No, o to jsem se postaral tentokrát. Já jsem si říkal na ten týden, že bych mohl spojit dvě obrovský výročí, protože zpěvačka Hanka Zagorová, tak ta by letos oslavila 80. narozeniny. Mm-hmm. Což je úctyhodný věk, bohužel se ho teda jako nedožila, takže na ní v rámci toho zaspomínáme. Takže jedna Hanička Zagorová a jí legendička. Já nemám No a vzhledem tomu, že si taky připomínáme 30 let od úmrtí Tupaka, tak to nemohlo prostě jako padnout do ničeho jiného. Prosím vás, tady prostě chodí okolo modelky a Krištof je jak uvytržený.
0: To pro Enzukli, já se přiznám, jako jo. To je prostě problém toho, když máte prosklenou stěnu, no, ale...
1: Tak za ní běž, já to tady dopovím prostě úplně v pohodě. Každopádně od Tupaka jsem si vybral beat na Hidden Map. No tak jo, my si mezi tím dáme 1.58G a za chvilinku se na to vrhneme. Jsem zvědavý, co na to řeknete.

0: Music Impro.
1: Tak co, Krištofe, chytnul si modelku jednu, hele?
2: Nechytil.
1: Jaj,
2: uplavala.
1: No, tak asi běžela za nějakým fotbalistou vlastně, no, ale...
2: To já jsem plaval.
1: No, tak to je přesně ono, ty. Plavci nemají modelky, ty mají fotbalisti, prostě zákonitě, nic, bohužel. Každopádně
2: my se
1: přesunout do Radio Spin Music Impra, kde jsem pár minut sliboval, že se podíváme na dvě velký výročí, a to na nedožitý 80. Hany Zagorový. A taky na 30. výročí od smrti Tupaka. Já jsem ready, věřím tomu, že vy jste už tuhle tu chvíli taky ready. Krištofe, ty seš ready?
2: Jsem naprosto ready,
1: no, tak to
2: a těším
1: můžeme,
2: se na to, co zandáš.
1: Tak to můžeme jít odpálit, jdeme na to.
2: Tak pojď.

0: to končí.
1: Kámo, ty se zlepšuješ normálně.
2: Hej, ty vole, jakože musím říct, že Hanka do Tupaka mi jako hodně sedla.
1: No jako brutál, hlavně jsi pohrál flow, to cením. Ty jsi jako, co jsem měl trošku problém dneska na začátku, takže i já, i ty se podle mě zněli strašně stejně. A teďka najednou mi přijde, že se to u tebe strašně zvedá, kámo, a posouváš to.
2: Tak on se člověk
1: flow prostě, si pohrál.
2: On si člověk prostě po roce a půl, co dělá Radio Spin Music, jim prostě otrká.
1: Jo, jako. To by se měl někam posunout, to je pravda.
2: A tak já jsem byl ale potom super. Taky nervózní trošku z tebe, že jo, protože jsem neviděl, co od tebe čeká za reakce a tak, ale jako je to dobrý.
1: Já ti to nezhejtím, tohle to byl banger, kámo. Takový úplně chillíček, víš, ten West Coast tom cítím, jak si tak jako jedeš tou károu, nic tě neštve a pustíš si prostě jednoho doma a jednu za Gorku, jednoho Tupaka takhle. Stáhneš okýnko, že jo, a takhle si to kruizuješ po té pláži na tom bulevárdu.
2: Vraško, tohle musím říct, mě bavilo hodně, tak doufám, že to bavilo i vás. Každopádně klidně dávejte vidět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin a my se jdeme spolu podívat ještě taky na to, co vás čeká venku, protože i to je důležitý si připomenout, přece ne, takhle v 8.00.
1: Tak je důležitý si odpočinout doma, hele, sedni si, to je v pohodě, no, máš za sebou velký výkon.
2: Já si vždycky rád sednu.
1: No já vím, no, taky tak vypadáš. A...
2: Myslíš, že jsem jako plešatej, nebo co ty vole?
1: No jasně, lidi, co sedí, jsou plešatí. Hele, pojďme si dát rychle to počas, ale netečeme. Po celé České republice je ta teplota tak různě dostříštěná, jo? Protože v Čechách tady vidím, že průměrně máme 10 stupňů. Na Vysočině je to třeba jenom 5 stupňů průměrně a na Moravě a ve Slezsku je to něco málo kolem 6 a 7. Takže jsme tak jako roztříštění, ale ta teplota by se dneska měla trošičku srovnat a vylíst někam na 25 stupňů Celsia a to celoplošně. Výjimku mi tady tvoří, proč? Prostě Liberecký kraj tam jako hlásí 18 stupňů, aby mi to pokazili. Nechápu.
2: To jsou hory prostě, ty malé, no.
1: Co to měří přímo na Ještědu, nebo co?
2: Asi pravděpodobně.
1: Ach jo. Spin
3: Radio. Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

teď mířím ze štrosu do bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Fin! No a to se je kámo, hejka, ještě ten outcast prostě. Dáváš si Radio Spin, s tebou Dominik a taky Krištof. No a já tu mám jednu takovou zprávičku, který jsem si říkal, jako proč? Jako k čemu vám to je, jo? Protože v jednom britském městě, v takovém jednom hrabství, někdo ukradl ze skladu 800 cudů Guinnesse. 800, kámo! Já jsem to počítal, tam to bylo na pinty v tom článku, tak já jsem to přepočítal. A bylo to 40 tisíc litrů piva. Což znamená, když jsem to vzal takhle jako kolem a kolem, jo, tak to je zhruba objem asi 160 klasických českých soudků po 50 litrech. To je crazy, k čemu ti to je? Do toho jsem počítal, kolik tak tam zhruba stojí Guinness, jo, a našel jsem, že to odcizené pivo mělo hodnotu asi 3,2 milionů korun. Nejlepší na tom je, že tam se zloděj nezastavil, kamaráde, bylo mu to málo, protože když takhle kradeš sudy a kradeš pivo, jak bys to asi ukradl, že jo, to nějaký silák úplně neveme. Víš, co se stalo? Oni ukradli i dva návěsy. Já se jim nechci smát, ale tím, že ukradli ty dva návěsy, tak celková škoda se vyšplhala zhruba na 5,8 milionů korun, jo.
1: Vole.
0: Nechápu, k čemu ti to je, ale.
1: No tak když máš nějakou začínající knajpičku a prostě postavíš to za poslední peníze, který máš, tak si musíš nějak
0: tak
1: poradit.
0: Tak potřebuješ 800 sudů piva?
1: No tak hele, prostě to máš na dobrém místě, kudy jezdí cyklisti, chodí tam lidi, jezdí auta, prostě je tam provoz.
0: 800 sudů Guinnessu.
1: No dobře, to už je vlastně možná trošku.
0: Kamaráde, tomu říkám Guinnessův rekord.

0: Jazzy on.
1: What?
2: What?
1: I don't understand.
2: 8 hodin, 15 minut, dál posloucháš Radio Spin, s tebou dál Krištof a Dom a my spolu pokračujeme ve Spin ránu, kde nás už za pár minut čeká pravda nebo lež. No ale předtím se spolu podíváme na jednu, musím říct, jako docela zajímavou zprávu, protože no. Určitě si pamatuješ legendární auta. Seat Leon, na zdraví. Seat Leon, děkuji. Seat Ibiza a spoustu dalších modelů od této značky.
3: Ano.
2: Tak já mám takovou, můžu říct, smutnou zprávu, protože začalo se mluvit o tom, že tato legendární značka do roku 2029 úplně zanikne.
3: Úplně?
2: Úplně.
3: Počkej, jakože ta značka nebo jenom ty jako modely těch vozů?
2: Úplně, ta značka, úplně.
3: Ne,
2: jako
3: a proč?
2: Kdyby to nikdy nebylo prostě.
3: A proč?
2: No, protože se chtějí věnovat jiný značce.
3: Aha. No, čím jako budeme prostě jezdit?
2: Budeme jezdit prostě buď to těma starýma autama, což by mohla být ve finále docela výhoda, protože ve chvíli, kdy ta značka zanikne, tak už to bude taková jako limitka, víš co?
3: Jo, takže, takhle, to se bude potom
2: prostě
3: prodávat.
2: Budeš mít prostě nějaký vzácný kousíček. Takže, Krištofe, bej tebou, udělám si co nejrychleji řidičák.
3: No, to
2: co nejrychleji
3: měl,
2: si prostě pořídím nějakýho Seata, protože potom, až prostě ta značka v roce 2029 skončí, tak ho potom může střelit za dobrý prachy, protože hele, potom bude hlad, ty vole, to bude chtít každý.
3: Já se možná udělám, ale nevím, jestli bych chtěl tyhle ty auta. Mně se líbí jiný značky.
2: No tak já vím, že bys radši Ferrari, ty vole, ale prostě víš, jak to je.
3: Mně se líbí Renault, kámo.
2: Tak nějak tuším, proč, ty vole.

0: nebo lež.
1: Radost ve tvých uších, Krištof a Dominik za Majkem, a Dominik mi sdělil takovou smutnou novinku. Já jsem si pro Pravdu nebo lež připravil téma Harry Potter, mýho milovanýho Harryho Pottera, jak knížkový fakty, tak filmový. Ale to tady prý Dominik měl, když jsem tu nebyl.
2: Kýš, on mi to normálně vyžral.
1: Tak jsem řekl, že hodíme zásupný téma. No a kamaráde, dáme si Matrix.
2: Ty vole, tak to jsem, že jsem nemlčel prostě.
1: Ty jsi neviděl Matrix?
2: Viděl jsem ho, ale jakoby takhle, moc si to nepamatuju. Tak ono to má ty vole asi 3 hodiny, tam prostě jako neudržíš tu pozornost toho filmu od začátku do konce.
1: Jo,
2: prostě.
1: To je zajímavý náhodou. No dobře, budeš potřebovat asi jednoho spinnera, co?
2: No to budu potřebovat jako fakt experta na Matrix, takže 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Uvidíme, kdo se ozve a kdo mi pomůže. Máme na to 3 minutky, tak pojďte do toho, pojďte.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Kristofe, třes se.
2: Proč? Máš experta?
1: No mám experta, to víš, že mám experta. Tady Roman, Romane, dobrý ráno.
3: Hezký ráno, kluci, čau, dome, ty ve to příšku jako kladeš do domí nůše příliš odpovědnosti.
1: No hele, nic jiného mi totiž dneska ráno ani nezbývá.
3: Chápu. Odskočil jsem si od šití trička pro kudlanku a dám s váma nebo
2: ne, je to úplně jednoduchý, jakože v matematice platí to, že minus a minus je plus, ne? Takže pokud oba nevíte nic, tak z toho něco vzejde.
1: Tak uvidíme, no, během následujících minut.
2: Tak jo, připravte svoje uši, protože můj první statement na pravdu nebo lež ohledně Matrixu zní. Původně měl hlavní roli Nia hrát Will Smith, ale odmítl.
3: Tak ty vole, tohle to není o filmu, to je o těch, ve,
1: to je o spekulacích prostě.
2: Já slovíčkaři, nebojte, to je takový jako zastřešující pojem Matrix.
3: Jo, takhle, jasně, takže oni to nabídli Melu Gibsonovi, viď?
2: No, je, může být.
1: Já tohle jsem nikdy neslyšel upřímně teda.
3: Já taky ne, hele, já taky ne, to je podle mě,
1: myslíš, že je to lež. Že je to hoax?
3: No, tak, jo, je to tak.
1: Tak jo, tak dáme lež.
3: A pokud tak, chci vidět ukaz lež.
2: Kluci, je to pravda, no. Opravdu dostal nabídku Will Smith, ale rozhodl se tehdy pro film, který se jmenoval Wild Wild West, mám pocit.
1: Tak nic, no.
2: Bohužel, jeden bod pro mě, takhle začíná.
3: Je to chyba.
2: Ne, tak ne, to není chyba, to je právě dobře, kluci, takhle, já mám potom lepší pondělí, víte?
3: já myslím, chyba byla smysl, že jako ve srovnání Matrix a
2: no to
3: Wild
2: taky,
3: Wild West,
2: kámo, to rozhodně, že jo.
3: Jako.
2: Dobrá, druhý statement.
3: Tak pojď.
2: Název Matrix odkazuje na existující matematický pojem.
3: No tak takhle. Matrix jako je matice, že jo? To znamená, že teoreticky by to tak mohlo být, ale jestli to tak ty tvůrci mysleli, na to se ptáš, to je ten statement, že tvůrci to tak mysleli.
2: Ano.
3: No, tak do hlavy jim nevidím, takže dome.
1: No, tak jako jestli prostě jako Matrix, jestli to je matice, tak jako můžeme dát jako pravdičku, no. Já vím prd, Romane.
3: Aha, dobře, tak jo, tak beru to na sebe, mea culpa, mea maxima culpa. Takže já myslím, že je to pravda.
1: No, tak jo, tak dáváme pravdu.
2: No, značujte. Připište si bod, kluci.
1: Skipy.
3: Jo.
2: Pěkně, jedno, hej, ne, nic takovýho, dobré. Přestávám jít do dne, jo, a třetí statement zní. Po natáčení Matrixu Keanu Reeves koupil všem 12 členům stunt týmu, to znamená kaskadérům, který pracovali na slavný bitce Nia z klony agenta Smise, motocykly.
1: Jako, že by utratil celou svoji výplatu za Matrix, jo? Nebo...
2: Všem 12 kaskadérům. Každý ale... dostal motorku.
1: A tak proč by ne, veď? Jako občas jako... prostě ty herci jsou takový, jako...
3: To jsou vlastně jako štědrý a myslím, že Keanu je vlastně takovej... jako i hlubší, tak já myslím, že by to mohla být pravda doma. Co ty?
1: Já bych se tomu asi taky nedivil, jakože asi si troufnu říct, že by to mohla být teoreticky pravda.
2: Jak myslíte, kluci, označujte.
1: Takhle, tak já si myslím, že Keanu Reeves, že měl jako spoustu penízků, tak možná jako některý tak prostě...
2: No jako takhle, on, ta výplata nebyla úplně jak zavratná, jo, protože to byl jeho první díl, tehdy tomu nikdo moc nevěřil, takže... Neměl
3: tak jako definuj nebyla závratná, jo.
2: Jo, jasně, jo, takhle, ano.
1: A tak taky jako
3: já nevím, co... jaký žiješ relacích, viď, ale jako...
1: Tak je ještě zajímavý, ale... teba, jako co koupil za motorky, že jo, jestli koupil tam nějakou jako vojetou babetu.
2: Harley Davidson to byl.
1: No, tyba, tak to už se plácnou přes kapsu.
2: Aha, tady se na to nepotrupává.
3: No tak to... Něj vyvlátíme, dobel.
1: Tyba, tomu už moc nevěřím, co?
3: Ale taky zase mají Harley a Harley, jako jo, toho koupíš dneska za 3 kila i za 1,5 míče, že?
1: Tak dáme pravdu, Romane.
3: Dáme
1: tak
3: pravdu,
1: tentokrát
3: dáme
1: to
3: pravdu.
1: Na sebe já teda.
3: Jo, hele, pade na pade.
2: Kluci, dejte si bod.
3: Jo. My jsme štědří.
2: No ty kráso, ale hlavně štědrý je Keanu Reeves. On je tím celkem známý, ale on má takový minimalistický svůj život a normálně ho potkáváte v metru, jak někam jezdí, že ho nakoupit, on na to prostě kašle.
1: Jo, motorky,
2: nebo třeba jako, když natáčel tehdy s tím psem, že ho, tak toho odkoupil a věnoval ho někomu potom, jako, na něho byl jako fixovanější víc než ti majitele.
1: Nepozveme si ho na rozhovor, ty vole.
2: Pozvem, klidně, já s ním chodím na ryby každý pátek, tak můžem.
3: Já ho potkávám v metru, teda vím.
1: Tak jo, Romane, hele, moc děkujeme za hru. Měj se hezky, čus.
3: Taky, bylo to super, mějte se krásně,
2: všem
3: hezký
2: den.
3: Ahoj, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech a tady se seknu u Brna, protože tady mi svítí hned tři nehody. Jedna by měla být na ulici Sportovní, druhá na ulici Masná a třetí na ulici Ostravská. No a u toho Brna zůstanou i co se dálnic týče, protože po D1 na příjezdu do Brna nabereš nějakých 10 minut zpoždění. Na výjezdu z Brna dál směrem na Vyškov by to mělo být nějakých 13. To samý by se dalo říct i o Praze, protože pokud jdeš po D1 a přijíždíš do Prahy, tak opět klasicky někde u Mnichovic a u Říčan nabereš zhruba 15 minutek.
1: No tak když se podíváme ještě víc k té Praze, tak mi tady ještě Google mapy ukazují dva další kreše na dálnicích, a to na příjezdu po D11 a tak na příjezdu po D5, takže tam asi dávejte pozor taky, nevím, jak to ukazují tobě teda jako mapy.
0: Ty jo, ale nevidím tady.
1: Nevidíš, hele, tak třeba na to tam je, třeba to tam není, ale to nemůžeme prostě rozluštit v tuhle chvíli. Každopádně, když se podíváme dál na detaily Prahy, tak Pražský okruh hlásí dva kreše, a to po směru na Černý most. Jeden u Dolních Břežan, jeden u sjezdu na Barrandov, takže tam určitě jezdí opatrně. No a opatrně jezdí taky v ulici Střelničná, protože tam se bourá. A další kreš aktuálně hlásí taky Kolbenka. To vypadá, že Božka vyjela do práce, takže tam určitě dávejte pozor taky. Každopádně, kdyby cokoliv, tak dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Centrum. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Dáváš Radio Spin, se mnou Dom a taky Krištof a přichází geniální, naprosto strategická a vědomostní hra Jeden na jedno, kde budem potřebovat dva z vás, aby se připojili na 210 32 30 30.
2: To si řekl dost velkolepě, no ale vypadá to, že někoho už tady na drátě se snažíme mít, nebo respektive on se snaží tady být, protože se snaží
1: to je
2: probojovat, takže ještě zbývá a někdo další. Hele, dáme vám poslední. 2,5 minutky času.
1: Pojď
2: 2,5 minutky a můžeme vám možná i prozradit dopředu téma dnešní hry Jeden na jednoho.
1: No, tak povídej, to mě zajímá.
2: Dneska to budou český seriály.
1: Nice.
2: Takže kdo sledujete český seriály, nebo i kdo nesledujete a třeba byste něco věděli, tak cinkněte, za 2,5 minutky se slyšíme znova a už snad všichni.
1: Tak.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Radio Spin ve tvých uších, Krištof a Dom s sebou, ale my už máme na drátě dva bojovníky, dva spinnery, který se poperou o výhru, která dneska vlastně možná není, ale...
2: jako je fakt, že dneska tady čtu v našem týdenním plánu, že jeden na jedno je bez ceny, ale to nevadí.
1: Co to je? Jako... Hele, jako cenu můžeme udělat to, že někdo může vybrat téma na další den.
2: A nebo můžete pozvat Krištofa na večeři.
1: To je dobrá cena. A teďka budou chtít prohrát. Jmenovitě teda by určitě chtěl teďka prohrát Martin. Ahoj, Martine.
2: Čau, Marťas.
3: Zdravím vás, čau, chlapi, ahoj.
1: Ahoj.
2: Čau. Jaký máš pondělí zatím, Marťas?
3: Úplně skvěle, jedu teď na chvilku do práce, pak musím počekat pár bílých del a jedu za kamarádama na Žermanickou přehradu, chytají tam obrovské kapry, tak si to trošku vyčistí.
2: Hele, tak to tě možná opravdu, ale Martin pozve na večeři.
1: No právě, říkám, to teďka musíš vyhrát, že ten, kdo vyhraje, ten mě zve, že jo, to je jednoduchý. Na drátě číslo 2 máme Michala.
2: Michale, čau.
4: Čau, čau.
1: Ahoj.
2: Tak na co by si pozval Krištofa, ty Michale?
4: Asi na nic radši.
1: Hele, ale já nejsem tak ukecanej u jídla, jo? Já u jídla fakt jako jsem celkem slušný kluk.
2: Je to pravda, hele, já ho musím napráskat. Já ho musím napráskat. Musím jsem teďka objednal fast food a normálně tady před chvilkou spráskal tyhle celýho burgera.
1: No, to jenom jsem
2: si dal. A pak jako jsem od něm třeba jako 30 vteřin nevěděl.
1: Kámo, no tak protože jsem na chodbičce, protože jsem na té chodbičce asi tady nechtěl, že ho vonět a zároveň ve studiu se jíst nesmí, tak jsem to jedl na chodbičce, abych ho tady náhodou nepohoršoval, ale tak zavonilo to samozřejmě.
2: No nic, ale aby jsme přišli teda jako ke hře jeden na jednoho a nezdržovali se, tak jdeme na první otázku. Tak Krištofe, je to tvoje.
1: Pardon, pravidla známe?
2: Jo, pravidla známe.
3: Jasně.
2: Nejdřív zakřičíte jméno, pak se necháte vyvolat. Víme.
1: Tak pojďme na to. Tématem jsou český seriály a první otázka zní. Ve kterém seriálu hraje Miroslav Donutil venkovského lékaře Martina Ellingera?
3: Martin!
2: Martina, to mě vypálilo uši. Počkej, já tě musím, Martias, trošičku stáhnout.
3: Doktor Martin, to tak já?
2: Doktor Martin, správně,
1: ano. Martin, to mi úplně vypálilo uši, kámo.
2: Ty vole, já jsem se teda taky trošičku leknul, tak malinko tě stáhnu, Martias, pro jistotu a jdeme... Pohodě, jdeme na otázku číslo 2. Jak se jmenuje fiktivní vesnice, ve který se odehrává děj seriálu Slunečná?
3: Martin.
2: Martine.
3: Je to Slunečná.
2: Jsi takhle jako hodně jistý, jo, to Slunečná.
3: Jo, jsem si jistý, nevím, že tam hodně svítilo slunko, že jsem to teď jenom sledoval, že jsem to dostala. Tak jsem to těšil každý úterý čtvrtek, víš, na to, že to bude, jako už se nedívám, ale.
2: Chápu, ale tak označujeme Slunečnou. A je to tak.
1: Ej, to jsou dva body, jo.
2: Takhle komplikovaný otázky tady máme.
1: Tak pojďme, já dám tu nejtěžší, co tu máme, jo, naposledy. Tak pozor, nastražte uši, tohle to je fakt jako brain quiz. Který kultovní večerníčkový seriál vypráví o dvou nešikovných kutilech?
3: Martin, Adama!
2: Martine, hele, ty jsi dneska takový válec prostě, ty jsi úplně jako převálcvávat všechny
1: možný. To je bedna prostě, ten Martin.
3: Za těch 40 roků něco nasleduješ, víš,
2: Tak Martine, co to bude?
3: Adama, jo?
2: Patamat je správně a dneska
1: no je to
2: hat-trick! Michale, ty nezoufej, hele, aspoň ušetříš peníze za večeři pro Krištofa.
4: Právě,
2: to je jedna pozitivní věc.
1: Přesně, a ty nám můžeš klidně vydržet na drátě, Martine, my si od tebe opíšem adresu, kam Krištof přijede a vyžere ledničku.
2: Tak jo, ale
3: to bude daleko, kluci, ale já vás pozvu.
2: Tak jo, ale tak děkujeme za hru, mějte se krásný ráno,
4: čus. Ahoj.

0: Hezky dobrý ráno všem, ještě jednou máme 8 hodin a taky 49 minut, nebo skoro 50 minut k tomu. S tebou je Krištof a Dom a s náma už je ve studiu skoro připravená a už připravená Vicky.
1: Ale vůbec se jí do toho nechtělo, kdybyste ji viděli.
0: Čau Vicky.
2: Tak já jsem to nečekala.
1: Slézala z té židle s takovým obličejem, jako ne, ještě ne, ještě chvilku.
2: Pomalý rána, pomalý rána.
1: Musí být občas.
0: Vicky. Jak se máš, Vicky?
2: Mám se krásně.
0: Jaký jsi měla víkend?
2: Měla jsem učící se víkend.
1: A jaj.
2: Seděla jsem a učila jsem se. Nuda. Není o čem vyprávět, jako, ale hezký to bylo.
1: Tak soucítím, protože spolubydlící jeden z vedlejšího pokoje, tak se teďka učí ústní trestní právo. A dneska z toho má zkoušku a myslím, že celou noc se učil. Takže posílám shoutout Matějovi a doufám, že to zvládne.
2: Matěj, drž se.
1: Yes.
0: Tak jo. Vicky, dneska nás čeká Radio Spin Music Impro.
2: Aha.
0: Chceš říct, co tam bude?
2: No, ne. Chci se nechat překvapit.
0: Chci se nechat překvapit.
1: Tak počkej, schválně to pust.
0: No tak počkej.
1: A uvidíme, jestli to Vicky pozná.
2: A tak jo.
1: Tak takový mešápek trošku.
3: Já nemám strach ze šedých hlasů a nepočítám kolik mi zbývá času.
0: Hezky, pěkně.
1: Co to je?
2: To je Zagorová.
1: No jasně.
2: Nemám strach.
0: Je to Zagorka, protože Zagorka by teďka oslavila 80 let, kdyby ještě žila. Hmm. No a máme tady taky druhý velkolepý výročí.
1: Yes. Legendární tupáček, yes. Že jo, je to tak? 30 roků od jeho...
0: Tupláček.
1: Přijde ten vidí do hospody a říká, dejte mi tupak piva.
0: No tak jo, takže jednoho tupaka, protože tupak by teďka, nebo tupak teďka vlastně v úzovkách slaví 30 let od svého úmrtí. Tak jo, my si to jdeme pustit a jsem zvědavej, Vicky, co na to řekneš.
2: Dobře.
0: Jsi ready?
2: Ready.
0: Ready, tak jo.
3: Já nevím.

0: Krása.
1: No, jako
0: my jsme tady úplně rozdělili tanec.
2: Já jsem na vás periferně koukal.
1: Nebylo to úplně špatný, jo.
0: Bylo to skvělý. Já mám moc ráda Zagorovou a tenhle ten její song mám moc ráda, ten si zpívám vždycky. To je fakt takový nostalgický. Jako dojímá mě to, i když nejsem stará paní normálně. Moje stará duše se vždycky probudí.
1: Přesně,
0: a řekne,
1: ty jsi duchem staromilec, že jo?
0: Je to tak. Je to
2: Má
0: tak.
2: Vicky, jak tě bavilo teda spojení s Tupakem?
0: Moc. Jo. To se mi líbilo.
2: Myslíš,
0: to
2: že by Tupak prostě takhle jako přišel za Hankou Zagorovou a řekl prostě, hej Janko, tyve, pojď se se mnou udělat nějaký song.
0: Hej, tenhle ten feat jako bych brala. Je. Fakt moc.
1: Jako proč ne? Třeba by z toho bylo něco jako potom má Eminem s Rihanou, že jo, pár songů takhle, tak jo? Spojení toho popu českýho a toho West Coastu, proč ne?
0: Já to tam cítila, to napojení.
1: Tohle to bylo prostě ten správný dom, nebyl to Tupak, ani to nebyl Sixpack.
2: Sixpack rozhodně ne.
1: Byl to buď to tušpek, anebo fullpack.
2: Tak je, Vicky, ale co vás čeká v komunikátoru?
0: Dneska mám tady například takovou apku, která nejspíš nahradí všechny vnoučata.
1: Cože?
0: Takže už nemusíš mít strachy, stresy, je to takovým tím stylem, hele, děda mi vždycky volá, je jako, prosím tě, jak se zapíná tahle aplikace, nebo já vůbec nevím, jak jakoby přepnout ten program v té
1: známe
0: televizi.
1: To všichni, no.
0: Počkej, já si to zapíšu, no a teď jako člověk neví úplně třeba, nebo není úplně na drátě, no a teď tady máme apku, která to vyřeší za tebe.
1: Takový virtuální vnoučkové prostě.
0: Takový virtuální vnoučkové, to už si skoro normálně kapnul na jméno té apky. Tak...
1: Typický VVčko.
0: A co jako využili byste to?
1: Využil bych VVčko? Já ještě nechci mít vnuky jako v tomhletom věku, takže spíš ne.
2: No tak ale vzhledem tomu, že já nechci ani děti, tak to vypadá, že já to stejně v budoucnu budu muset využít, takže dost pravděpodobně asi to bude něco pro mě.
0: Takže to je pro doma, tak jo.
1: Jsme si takový spin důchodák potom pro
0: Drž
1: doma,
0: se.
1: Jo.
2: No tak jo, tak užívejte komunikátor, cinkněte si taky samozřejmě o nějakou písničku na přání a my vám ještě s Kristofem řekneme, jak bude dneska venku.
1: Já už vám nic neřeknu.
2: No dobře, no tak Kristof už vám
1: ne, řeknu samozřejmě. Jak se zatvářila na mě Vicky, ne? Kdyby se Vicky takhle zatvářila, tak to neudělám, ale po celé České republice, no zase, je to rozkouskovaný, jo. V Čechách máme něco málo kolem 11 stupňů, na Vysočině už to pomaličku leze výš, ale pořád tam máme nějakých 7 stupňů Celsia, no a na Moravě mi teďka svítí 9 až 10, ale pořád platí, že na celém území máme oblačno a dneska ty teploty půjdou někam k 25 stupňům Celsia. Obležte mikiny, kostýmy, saka, pláže, bikiny, odhoďte mikiny, a dělejte si vlastně, co chcete.
2: Tak se mějte krásně, živejte pondělí, čus.
1: Čus. Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Radio Spin.

0: Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

7. září, no a svátek má dneska Regina, takže Regino, Regčo, já nevím, jak to říct jinak zdrobněle, no každopádně všechno nejkrásnější k svátku, já znám takhle Reginu Rázlovou, což je herečka, takže ta skvěle zahrála v Tancuj Matildo, to když tak doporučuju, to je fakt krásný film, tak té přeju všechno nejkrásnější k svátku a samozřejmě i všem ostatním Regínám. Rozhodně taky nezapomeň zavolat si o svůj song, a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku, protože samozřejmě startuju komunikátor, je to tady, to znamená, že celé dopoledne a brzké odpoledne budu hrát na přání právě podle tebe, Spinnere. No a co dneska společně probereme, mrkneme na křest alba Exit u Palice, no a taky na apku, která nahradí vnoučata. Ano, to už jsem tady říkala i klukům, každopádně mám taky

zprávu pro všechny houbaře. V Česku se údajně objevil nový druh houby. Haha, a je to jedlý. No a řeknu ti taky o mém nejoblíbenějším blesku McQueenovi, protože o víkendu jsme ho mohli vidět živě na dráze. Jako můj dětský splněný sen a koho ne. Takže dneska to máme nabitý, tak pojďme se do toho opustit. Startuje komunikátor s Vicky, Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám teďkon další vzkaz. Jenom koukám, že se nám tady trošičku zase rozmohl takový ten nešvar, že dostávám hodně textovek, tak prosím tě, spinere, pošli mi hlasovku, jo, protože když nemám hlasovku, no tak potom teda budu doufat, že mi budete věřit, že jsem si to tady nevymyslela. Každopádně, teďkon tady mám vzkaz od Adély. Áďa píše, ahoj Radio Spin, chci nechat zahrát song Antarktida pro svého přítele Petra, který teď sedí zamrzlej v kanclu. On má v životě vlastně jenom dva hrdiny, Sergeje Barakudu a prezidenta Petra Pavla, protože jsou to hrozní tvrdáci, co zvládnou jakýkoliv mráz. No a tahle songa spojuje oba dva. Díky moc. No tak jo, mám to tady pro tebe, Áďo, i pro tvýho přítele, tak užívejte, no a jdu to zahrát. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Teď koukáme na regiony. Nehoda je v Českých Budějovicích na Husově třídě a v Brně v ulici Křížkovského. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 190. kilometru ve směru na Prahu, v okolí Starého Lískovce, přímo u Brna. No a crash máme potom taky v Praze, a to v ulici Michelská, v ulici Průmyslová a taky na jižní spojce, tak opatrně. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě a spinnerům. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin Radio.

0: Weekend Mixtape.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už mám na drátě Davea. Ahoj, Dave.
2: Čau, Vicky.
1: Čau.
2: Spinnery.
1: Prosím tě, ale ty nás zdravíš z Německa. Je to tak?
2: Zdravím zase z Německa.
1: To je fakt hustý. Já bych normálně tipla, že by si nechal zahrát, prostě všichni jsou už v Německu a v Wiedersehen, já tam taky jdu, ale ty jsi zvolil překvapivě jiný track. Co to bude?
2: Výjimečně jsem zvolil Bobbyho Blaze, to je ono.
1: To je ono. Takže dneska cítíš, že to je ono, jo, to pondělí.
2: Je to ono, stejné vyplaty, tak je to ono.
1: Jo, tak to je parádní. No tak dobře, tak krásný pondělí a jdu to pustit. Měj se hezky, Dave.
2: Čau. Taky, čau.
1: Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a samozřejmě, že i v příští hoďce budu hrát podle tebe tady u nás v komunikátoru. To znamená, že rozhodně neváhej a zavolej si o song 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Prosím tě, ne textovku, ale hlasovku, abych to tady mohla pustit do éteru, no a abyste se spineři taky navzájem slyšeli, že jo. Takže to je dnešní program, který tady spolu máme, no a mimo jiné, samozřejmě tady mám témata pro tebe. No a za tři tracky už se podíváme na křest alba Exit u Palice. Ten proběhl totiž teď v sobotu. No a podle toho, co jsem viděla, tak to byla teda hodně divoká jízda. Kdo se na křtu objevil, jaká byla atmoška, no a pikantnosti, to ti povím už za tři tracky. Já ti musím říct, že kdybych se neučila, tak jsem rozhodně na tomhle tom koncertě. A když jsem to viděla, tak jsem si říkala, ty bláho, fakt jako... chtěla jsem tam být, takže kdo tam byl, ať se klidně ozve a taky řekne, jak se mu tam líbilo, tak nejlepší je samozřejmě ta first person experience prostě, takzvaně z první ruky, jo, takže jestli tady někdo takovej je, ať se ozve, teď si dáme počasí. No tak jo, mám to tady a koukám, 13 stupňů Celsia momentálně v Praze a zataženo, nebudu lhát, ráno už mi mrzly kotníky. Jinak koukám, že ve zbytku republiky kolem 15 stupňů Celsia, odpoledne se nám ale oteplí, bude až 25 a čekej polojasno. Dneska to bude ve finále hezký.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky kryty. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryty. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových

Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu Vicky, no a v sobotu Izo křtil svoje album Exit u Palice. V Holešovickém areálu 7 byl teda pořádný kotel, hele, se to od vody neslo až nahoru ke mně do kobylis. Jsem otevřela okno a měla jsem takovej utlumenější koncík, bych řekla. Ale jdeme se teda podívat na ten kotel, který měl sobotu Izo 4000 lidí. Chápeš to, jako úžasný, jako fandové rozjeli neskutečný bomby. Můžeš slyšet sám.

0: zkoušku z češtiny nebo ze zeměpisu, ale tohle všichni věděli, co se děje. Já teda musím říct, že jsem byla i nadšená z toho, když jsem viděla, kdo se tam objevil. Byla tam samozřejmě Sara Rikas, potom tam byl taky Nintendo a mimo jiné se tam objevil samozřejmě taky Mikýř.
1: Já jsem vyrůstal s Kizem vlastně na stejný podpočce 36, jak se to palice. Je tady někdo, kdo tam dneska sjížděl?
0: Já ti musím říct, to byl takový kotel, fakt bych tam chtěla bejt. Ty bláho, já až zlepším trošku ještě to řízení a odvážím se víc jezdit na dálnice, tak já rozhodně taky sjedu u exitu 36 a potom doufám, že tam potkám toho Iza. No každopádně, myslím si, že tohle je fakt skvělej teaser na to, co nás čeká v Outučku, protože už jenom tohle byla totální jízda a to byly jenom 4000 lidí. Outučko, to pobere mnohem víc, no to bude... myslím si, že Outučko to jako rozmetá prostě. To bude fakt nálož energie. Těším se. Big Těšink, Radio Spin.

0: Ale taky, že Hanička písnička by oslavila 80 let.
1: Kámo, na tohleto kombičko jsem fakt zvědavý.
0: Co, buď, jdeme na něj.

0: to končí. Wow, kámo, a jako musím říct, že se jako zlepšuješ, ty se normálně hraješ s flow už, to je super.
1: Děkuji, děkuji, děkuji, musím říct, že tohle kombo mě fakt jako hodně, hodně, hodně bavilo.
0: To důležitý je, že jsi toho nedělal Zagorku, ačkoliv si tu Zagorku celkem dobře zandal. OK, nezapomeňte, že se slyšíme zase zítra.
1: Přesně tak, od 6 do 9 na Rádiu Spin. Čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice, prý.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teď vzkaz od Renose.
2: Čau, čau, tady Renos. Prosím tě, zahraj mi tam něco od 58G a chtěl bych to věnovat Kácovi, Pidlovi, Alimu, Mikeymu, Enzovi, Týmu a všem bad boyům do Jiřic. Díky moc, čau.
1: Jasnačka, čau, čau. Vybrala jsem tady bílý tričko, tak pánové, letí to vaším směrem, to je pro vás, Radio Spin.

0: Ladíš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a ve čtvrtek nás čeká den s Pakem, s Tupakem. Je to tak, v letošním roce si totiž připomínáme 30 let výročí od jeho úmrtí. No a co všechno tady pro vás máme nachystaný, tak prosím tě, hned dopoledne se mnou od 9 budeme vzpomínat, takže já tady mám připravený tracky, ke kterým si řekneme, jak vlastně vznikaly nějaký pikantnosti, co kolem toho bylo. Já se například hodně těším, jak zavzpomínáme na Ghetto Gospel, anebo právě na California Love, který teď slyšíš v podkresu. Ale samozřejmě, že tímhle ten čtvrteční special program rozhodně končit nebude, protože odpoledne proběhnou hudební battly. No a v 7 večer bude taky speciální vydání Spin Talku s Aničkou Arabcovou. No a v 10 večer na tebe v éteru bude čekat celá deska All Eyes on Me. Takže den s Tupakem bude po celý čtvrtek v éteru Rádia Spin, tak věřím, že budeš ladit a že si to tady společně užijeme, no a taky pořádně zavzpomínáme. Teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Brandýse nad Labem ve Staré Boleslavě, a to v ulici Boleslavská. Dále máme crash taky v Brně a v ulici Průmyslová. Teď už mířím na dálnice. Tady máme další nehodu na D1, tentokrát na 201. kilometru ve směru na Prahu v okolí Brna Slatiny. Jinak nám poskakuje taky D7, a to na výjezdu z Prahy. Čekej tady až 10 minut navíc na Lipský. Teď už jsem přímo v Praze a tady máme crash na Jiráskově mostě, takže rozhodně pokud můžeš, vyhni se úplně centrum, protože tam je to teďkon totálně zasekaný. No a poskakuje nám taky Štěrboholská spojka, tady čekej nějakých 5 minut navíc směrem na D1. To je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

0: Hej, jaký máme venku počasí a téma songu je, za oknem nemrze, tak zarýmujem po létě.
1: Radio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další trik na přání, tentokrát od Martina, ahoj.
2: Pro všechny posluchače posílám song Bushido feat Karolky Emery Young a bude to pro ty, který vědí a splní si to, že vždycky je čas se napravit.
1: To je silná message a je to pravdivá message. Nikdy není pozdě začít znova. Díky moc za vzkaz, Martine, no a teď už track pro všechny, co začínají znova a s čistým štítem. Držte se, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, pokud chceš slyšet taky svůj track, tak rozhodně neváhej a ještě zavolej na číslo 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku, no a já zahraju tady podle tebe. Jednoduše, vždycky u mě v komunikátoru je DJ Spinner, takže je to samozřejmě na tobě. No a o čem se budeme bavit? Prosím tě, košíčky do ručky, půjdeme sbírat do lesa, je to tak, houbaři, houbařsky, spojte se, začíná nám sezóna. No tak probereme tady novou houbu, která se údajně objevila v Česku. Je to tak? Všichni houbaři teďka zbystřili. No a jak moc je jedlá a vůbec je tady u nás v Česku? No tak to se dozvíš už za 3 tracky. Mě by ještě zajímalo, jestli radši houby sbíráš, anebo je radši jíš.

0: houbičky.
1: Tak, jestli radši jdete do lesa, anebo jestli radši houbičky do pánvičky, dávej mi prosím tě vědět 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku, Big Těšinka ještě počasí. Tak se jdeme podívat, jak máme venku. Jestli to těm houbám bude teďkon pořádně růst, já bych řekla, že jo, protože je momentálně 16 stupňů Celsia a polojasno v Praze, ve zbytku republiky až 20 stupňů, dnešní maxima 25 a žádný deště. A ty bláho, koukám, že zítra v úterý máme dokonce až 31 stupňů Celsia a slunečno. Tak beru zpět, možná, že ještě není úplně houbařská sezóna, ale už se nám to blíží. Jako deštivo už bylo, ono to za chvilku zase přijde. Spin Radio.

balíčky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

Nová houba, ano. Hřib štíhlotřený. Fail je, že nálezce nebyl schopný svůj objev věrohodně doložit. A proč? No, asi měl velkou chuť na smaženici nebo si udělal hříbkovou omáčku, já nevím. Tak či tak, houba už není, je v jeho žaludku, snědli. Jo, ale prej fakt dobrá, jako. Ty jo. Tak z toho mám teda taky chutě, já miluju hříbkovou jako omáčku, to je fakt dobrá. Takže takhle, teď je to na tobě, spinnere. Vyraž na lov a buď první, kdo ofiko objeví novýho hřiba. Doporučuji jít do borového lesa, protože právě tenhle hřib štíhlotřený pochází ze Severní Ameriky a pravděpodobně jsem byl jako dovezen společně se sazenicemi borovic. Takže borovicový les to jistí. No a proč ti dávám jenom tohle know-how a nejdu tam sama s tím košíkem? Je to jednoduchý, já jsem konzument, ne sběrač. Mně to sbírání prostě nejde. A když jsem viděla ještě tu fotku toho hřibu, jako pardon, ale já bych ho tam nepoznala. Já bych ani nevěděla, i kdybych ho sezbírala, tak já bych nevěděla, že tohle je ten novej druh. Takže u mě by to bylo marný a marnost nad marnost, takže tohle nechávám na tobě, aby si se s tím mohl pochlubit. Já bych řekla, hele houba, asi je to jedlý. No a bylo by. Hřib jako hřib. Radio Spin. South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.

0: Spin. Vicky 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Jsem byla nedočkavá, každopádně Vicky tady s tebou. No a teď už tady máme další trik na přání. Teď už Petra na drátě taky. Ahoj Petře.
2: Čau, zdravím.
1: Čau, čau. Hele, prosím tě, před náma je houbařská sezóna. Mě by zajímalo, sbíráš houby?
2: No, sbírám je.
1: Sbíráš.
2: Jenom za rok zajdu, no.
1: Jo? No a prosím tě, radši sbíráš, anebo radši jíš?
2: Radši sbírám, než jim, no, to je pravda.
1: Fakt? Je. Yeah. No. Tak prosím tě, Petře, tak až pořádně nazbíráš, tak já se o to hlásím. Mě baví to jenom jíst, já to fakt nechci vůbec sbírat. Já mám na to špatný oči, mě se vždycky schovávají. To je fakt neskutečný. No a prosím tě, uvažoval jsi o tom, že by si zašel do toho borového lesa, jak jsem tady říkala, a objevil tu novou houbu, ten novej hřib?
2: To jsem neuvažoval.
1: Jo, ale jako šel bys do toho?
2: Když bych měl čas, tak asi jo.
1: No mě by spíš jako zajímalo, jestli by si se jako s náma podělil o tu výhru, jako jestli bys to třeba jako nahlásil, že si objevil ten nový hřib, nebo jestli stejně jako ten nálezce předtím, že by si udělal smaženici jenom pro sebe.
2: No, to je jasný, že bych se pochlubil, bych se ještě vydražil někde.
1: Tak to je dobrý business plán. Petr ví jak na to, jak na nás. Tak přece jen jsme národ houbařů, takže věřím, že by se tady lidi našli, kteří by si vydražili za hodně peněz. Tak Petře, prosím tě, co si teďko necháš zahrát?
2: Já bych poprosil Sergej Barakuda Ostravu.
1: OK, mám to tady pro tebe. No a pro koho budeme hrát?
2: Budeme hrát pro kolegu Martyho, ať se mu dobře řídí.
1: Super, tak jo, tak zdravíme Martyho, tobě krásný den, ať ti to v práci uteče a ahoj, díky.
2: Dobře, taky děkuju moc, ahoj.
1: Díky, Radio Spin.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírat

0: Bobo.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehodu máme v Kutné Hoře v ulici Štefánikova. Dál mířím do Mariánských Lázní na západ a tam máme nehodu na hlavní třídě. Teď už jsem na dálnici, no a tady naštěstí není žádná nehoda, ale poskakuje nám například D2 směrem na Brno a Heršpice. V okolí Modřic tady čekají nějakých 5 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze a tady koukám, že naštěstí to vypadá, že momentálně jsme taky bez nehody. Každopádně centrum máme trochu zasekanější, takže tam čekají hned několik minut zdržení. No a jinak to vypadá vcelku v pohodě a průjezdně. Samozřejmě, že městský okruh, například jižní spojka směrem na D1, nám trošku červenatí, takže čekají nějaký 3-4 minutky navíc. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě rozhodně dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, no a dávej vědět ostatním spinnerům, aby věděli s předstihem, co se na silnicích děje. Díky moc.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz. www.sanocaves.cz.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Éteru Rádia Spin. V repríze každý pondělí od 7 večer. Na Rádiu Spin.
5: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
6: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin.

0: snad tam 4D zelený dým pro všechny spinnery, co zrovna poslouchají a hlavně tobě do studia. Díky.
1: Jasnačka, mám to tady pro tebe připravený, takže už jdeme rovnou na to. Krásný den, zelený dým pro tebe, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma poslední hoďka komunikátoru, takže taky poslední možnost nechat si zahrát svůj track tady u mě v komunikátoru. Mám tu ještě místo, takže rozhodně se ozvi, zavolej a nebo pošli hlasovku. No a v příští hoďce se podíváme na hlasového pomocníka. Ten nahradí vnoučata, teda samotná reklama říká, že ne, že to je doplněk rodiny, ale já ti říkám, že seniori, a že zjistí, jak chytrý je tenhle pomocník, tak už po vnoučatech nehrábnou. Takže máme se na co těšit, víc ti povím za 3 tracky, teď ještě počasí. Podíváme se na to, jak máme venku. Momentálně máme docela hezky. Máme 17 stupňů Celsia a zataženo, ve zbytku republiky až 20 stupňů, dneska odpoledne teploty až 25 a stále polojasno. Když se podívám na zítřek, tak máme až 31 stupňů Celsia a slunce svítí, takže takzvaně můžeme si pustit k tomu.
1: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou. Svítí.
0: Já si myslím, že tady Korn to řekl líp. Normálně za mě. Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to v

Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátoru. Tak jo, upřímně, taky když voláš s babčou a dědou, tak cítíš, jako že seš ten největší IT expert. Děda po mně naposled chtěl, abych mu krok za krokem napsala, jak na telefonu snížit jas obrazovky. Ano jo, tak to se cítím, že jo, jako IT boss. Ale přiznám se, tohle je docela falešný sebevědomí, jo, protože reálně, když přijdu do rádia, tak se neustále peru s počítačem a furt volám o pomoc. Dom by tady mohl dosvědčit. No a obávám se, že až příště bude chtít děda vysvětlit, jak přidat přílohu k mailu, no tak to už selžu, protože to já prostě neumím, že jo. Takže můj černý scénář je, že budu muset dědovi přiznat. Dědo, já nejsem ten IT expert a technik, který tomu rozumí, jo? Tak, a je to venku. To jsem já, taková já jsem. A někdy mám problém najít od počítače i tlačítko start. Jo, nejsem ten IT technik, za kterýho jsi mě celou dobu měl. No a po tomhle přiznání ti, spinnere, musím říct, že jsem fakt ráda, že dost pravděpodobně tohle přiznání se mohla udělat jenom do éteru, ale dědovi to nikdy neprozradím. A proč? Protože je tady nový hlasový pomocník e-vnouče. To normálně vytočíš telefonní číslo, který je na stránkách, no a tam je hodnej AI pomocník, který ti poradí, vysvětlí, anebo jen pokecá. No a já vím, že to asi měla být linka pro seniory, seniory. Já vím, dědo, to mělo být asi pro tebe, ale jmenuje se e-vnouče, já jsem si říkala, já jsem vnouče, tamto e-vnouče, no tak vnouče ti by mohlo pomoct, ne? Takže já dědovi nic říkat nebudu. A příště, až se mě zeptá na nějakou záludnou otázku, třeba, prosím tě, kde se vypíná ten zvuk nebo ty notifikace, to je docela časté téma, tak řeknu, dej mi chvilku a zavolám. Čau, čau, vnouče. Mrk, mrk, Radio Spin.

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím na.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání. No a tentokrát se mi dovolal Matěj. Matěj, tak co si necháš zahrát?
2: Ale tak já to nechám klidně na tobě, co ti tam smrkne zrovna. Cokoliv od Wiz Khalify je stejně dobrý, takže to nechám klidně na tobě.
1: Pro koho budeme hrát?
2: No pro tebe. Pro tebe hlavně, ale hlavně pro ty, co v pondělí práci a musíme to do toho pátka nějak překlepat ještě.
1: Jasnačka, tak jak říkáme, ale ještě 4 dny před náma, za chviličku zase víkend. No a díky moc, že jsi mi dal teda volnou ruku výběru, já jsem si říkala rock hard, play hard, že by tak nějak sedlo úplně přesně, tak přece jen k tomu pracovnímu pondělí, ať si ještě naladíme.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a samozřejmě tady mám pro tebe další pozvánku, a to na Summer Work After Affair. After Work Summer Affair, tak já jsem to úplně popletla, ten název, ale teď už správně, takže Summer Work After Affair, protože nás čeká samozřejmě další zastávka, rozhodně neváhej a přidej se. Vlastně tohle je koncept, při kterém DJs přijedou vždycky do nějakého města republiky, no a ty se potom můžeš těšit, že tě tam čeká skvělá hudba, potom taky skvělé jídlo, no a skvělé samozřejmě i oblečení, protože tady máme taky pop-up s Jam & Co, no a ty bláho, fakt suprový, jako musíš se tam určitě stavit. Teď v nejbližší době třeba v Praze nás čeká 9.9. nás čeká sraz, a to vlastně v podstatě na Jiřáku, takže určitě si tam udělej čas, no a po práci si zajdi, třeba se tam potkáme, dáme něco dobrýho, pokecáme, no a můžeme se těšit na jedno z DJů. Může tam být taky Mike Traffic, nebo tam taky může být DJ Ners, DJ Noir. No, jednoduše, mrkni určitě na naše stránky Rádia Spin, kde to všechno máš na jednom místě. No a já už se teďkom podívám na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionu, tak tam to teďkon vypadá všechno průjezdně, takže mířím rovnou na dálnice. Tady máme nehodu na D35, a to na 190. kilometru ve směru na Olomouc v okolí Janova. Pozor, je to možná i bez označení zatím ta nehoda, tak opatrně. Teď už jsme v samotné Praze, tady máme na Pankráci crash v ulici Milevská, no a potom taky na pražském městském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň a D7 je nehoda vlastně v okolí Slivence. Tak pozor na to, opatrně, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně dávej vědět mě i spinnerům.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.
1: Je

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teď jednu maminku.
2: Jmenuji se Pavla a posílám písničku od Hartwicka pro mého syna Lukáše, ať se drží a že na něj myslím. Děkuji.
1: Jasnačka, mám to tady, tak dávám rovnou Hartwicka taky s Izem a Viktorem Šínem, až bude hořet. Držte se, Rádio Spin.
3: A my jdeme nahoru, přebejde celý svět, padá dolů na hubu. A my jdeme nahoru, doufám, že až bude hořet, tak už tady nebudu. Vrahu jebat na slavu, nikdo mi nevrátí čistou hlavu. Na startu káru, doufám, že

Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a komunikátor už nám pomaličku končí, ale samozřejmě, že Spin Rádio vysílá dál, takže už za chviličku tady bude Jirka a jeho Spin Extra. Máš se na co těšit, bude zase hádanka 3 v jednom. No a Jirka vám určitě poví spoustu zajímavostí, to se budete muset nechat překvapit, co přesně to bude. Každopádně já ti ještě povím, jak máme venku. Venku máme momentálně v Praze 19 stupňů Celsia a svítí slunce, ve zbytku republiky až 22 stupňů, no a odpoledne bude až 25, zítra bude taky teda nádherně, to budou třicítky a svítit slunce bude v podstatě všude. No a koukám, že bychom toho měli užívat, protože ve středu už má lejt jako z konve. Takže sice bude furt teplo, ale říkám dneska, zítra vyrazit někam ještě ven, užít si tu hezkou procházku, podívat se na ty stromy, jak teď už chytají tu barvu. Ne, fakt jako, je to tady, září, podzim, já to vidím na těch kaštanech, který tady máme před rádiem, že přece jen už nás to pomalu, ale jistě dohání a za chviličku už máme zase zimu, takže středa je to zářným příkladem a potom třeba porostou ty houby konečně. Tak jo, mějte se krásně a zase zítra, čau.

0: to končí.
1: Wow, kámo, a jako musím říct, že se jako zlepšuješ, ty se normálně hraješ s flow už, to je super.
2: Děkuji, děkuji, děkuji, musím říct, že tohle kombo mě fakt jako hodně, hodně, hodně bavilo.
1: To důležitý je, že jsi toho nedělal Zagorku, ačkoliv si tu Zagorku celkem dobře zandal. OK, nezapomeňte, že se slyšíme zase zítra.
2: Přesně tak, od 6 do 9 na Rádiu Spin. Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 bez

dopoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět po víkendu u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl pohodový víkend, že jsi pořádně odpočal. Padly nám o víkendu nějaký rekordy na Spotify, takže o tech si dneska samozřejmě řekneme. Řekneme si taky o novém beefu, který vzniká na rapový scéně, tentokrát teda ne na naší rapový scéně, ale na světový rapový scéně. Za hodinku si pak dáme hádanku 3 v jednom, kde opět potrápím tvoje mozkový závity. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, já se budu těšit na všechny bangry, který tady od vás dostanu. Můžete je házet do naší apky, jak jsem říkal, no a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Aktuálně vidím velký zdržení, a to u 31. kilometru. Je to tady obousměrně zasekaný, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej na obousměrnou štosovačku i na D8. 44. kilometr se tady štosuje. No a postojíš si taky na D5. 55. kilometr ve směru na Plzeň. Ani tady to nejede úplně ideálně. Za to regiony, ty aktuálně vypadají, že jedou úplně v cajku. No a když se podíváme ještě na silnice v Praze, tady to vlastně taky nevypadá úplně zlé, postojíš si tady jenom na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Barandák, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, a vidím tady taky jednu nehodu, a to na Legerově ulici, takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze. Automotospin.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady mám teď jeden vzkaz od Pepy.
2: Čau, hele, poprosil bych Restovskýho a Panáky na zem. Taková stará věcička.
1: Stará věcička od Restovského, Panáky na zem, oldschoolovka, pecka, takže pojďme si to společně užít, hezky se vyklidněte, pohodlně se posaďte, ideálně třeba nožky nahoru na stůl, no a jdeme si to společně vychutnat.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Pondělí posloucháš Rádio Spin, za Majky mi tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme s pořadem Spin Extra. Dneska máme 7. září, svátek tak slaví Regina, takže přeju jenom to nejlepší. Tuhle neděli to taky bude 30 let od smrti Tupaka. No a už tenhle čtvrtek jsme si tady tak pro tebe připravili speciální den věnovaný právě Tupakovi. Čeká nás hudební battle, kde postavíme Tupaka proti komu jinému než Biggiemu a jenom vy budete rozhodovat, kdo z nich si odnese vítěz. Čeká nás taky Spin Talk s Aničkou Oravcovou, kde Roman teda Aničku vyspovídal a mluvilo se o Tupakově životě, Tupakově odkazu a tak dále. No a v neposlední řadě v 10 hodin večer si pak dáme desku měsíce, kde si dáme to nejlepší z desky All Eyes on Me. Takže už tenhle čtvrtek celý den s Tupakem, buď na to rozhodně ready. Já tady teď i dál hraju podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a za pár minutek už se vrhneme na naší pravidelnou hádanku tři v jednom. Jdeme se ještě v rychlosti podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 18 stupňů, je tam pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a co se zítřka týče, tak tam to vypadá, že nás čeká velký skok, protože aktuálně tam vidím, že budeme mít krásně slunečno a jasno a maxima se vyšplhají až na 31 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkyriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kyriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kyriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

Posloucháš Rádio Spin, máme krátce po 2 hodině odpolední, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. Opět tady tak pro tebe mám 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Travis Scott. Taky Kid Cudi. A do třetice nechybí ani...

Třeba už teď tušíš, co by mohlo tuhle trojici spojovat. Ještě jednou připomínám, je to Travis Scott, Kid Cudi a taky Chief Keef. Tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, jak jinak než na číslo 210 32 30 30. No tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, kde i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Kid Cudi a taky Chief Keef. My už teda jdeme na tu slibovanou nápovědu. Všichni z téhle trojice se teď objevili u jednoho interpreta jako hosti na jeho show. Jméno toho interpreta taky i odpovědí na dnešní otázku. No a interpret je to, řekl bych, trochu kontroverzní. Takže jestli už teď tušíš, kdo u koho mohli hostovat Travis Scott, Kid Cudi a taky Chief Keef, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš stále volat taky přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 3.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, taky Kid Cudi. A do třetice je tady taky Chief Keef. My už teda víme, že hledáme nějakýho kontroverzního interpreta, u kterého se tahle trojice objevila na show, na hostovačce. Je to interpret, který je teď vystupuje na brutální stage, připomínající země kouly. Celý ten koncert tak stojí přímo na ní. A je to taky interpret, který kvůli kontroverzím dostal hodně zákazů po celém světě. Byly mu zakázovaný vystoupení, třeba i v České republice se spekulovalo, že tady vystoupí, ale ten koncert se nakonec neuskutečnil. Takže jestli už teď tušíš, jakýho interpreta mám na mysli, na jehož show poslední by se teď objevil Travis Scott, Kid Cudi a taky Chief Keef, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin na D11, stále vidím velký zdržení u 35. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha potom dávej taky na D10, 55. kilometr ve směru na Mladou Boleslav, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, postojíš si taky na D8 u 55. kilometru, kde se to štosuje taky obousměrně, no a v neposlední řadě vidím štosovačku taky na D3, 68. kilometr ve směru na Benešov, i tady si postojíš. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, dokonce i Praha vypadá, že nejede úplně zle, tady vidím zdržení jenom v Kbelský ulici, kde se to teda štosuje obousměrně, no a postojíš si taky na Štěrboholský spojce, a to ve směru na Záběhlice, takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pondělku někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin. V repríze každý pondělí od 7 večer. Na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine. Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Radio Spin, Jirka, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska teda hledali, co by mohlo spojovat jména Travis Scott, Kid Cudi a taky Chief Keef. Dneska to vypadá teda, že jsem vám dal docela zabrat, protože moc správných odpovědí se tady dneska neobjevilo. Konkrétně se tady objevily jenom 2 správný typy, a to od Milana a Sukiho, který ale bohužel neposlali hlasovou zprávu, takže bohužel musím tady jenom se vystačit s jejich psaným odkazem, a je to, že samozřejmě dneska jsme tady hledali Kanyeho Westa. Právě tenhle interpret měl na svý poslední show Travise Scotta, Kida Cudiho, Chief Keefa. Má to fakt jako velký ty shows, který teď dělá, tak dělá monstrózní. Má tam takovou obrovskou planetu, která se mění, na který vlastně celou tu dobu stojí. Je to taková stage. Vlastně je vidět, že Kanye West se snaží si napravit ten svůj obrázek, a potom, co jeho koncerty byly zrušený v polovině světa, tak se snaží tu svoji reputaci napravit a snaží se znovu vystupovat. Tak jo, já díky aspoň teda Sukimu a Milanovi, že to tady dneska se mnou dali, no a uvidíme, třeba zítra se vám povede o něco líp. Hádanku 3 v jednom si dáme zase krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin, takže se na to budu rozhodně těšit.

0: Radio Spin, Jirka za Majkem, máme 7. září, svátek tak slaví Regína, takže všem Regínám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek podíváme na pár rekordů, který padly o víkendu na Spotify. Jsou to velký český a vlastně i slovenský úspěchy, takže na to se společně mrkneme. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, tak tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený bangry. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí 18 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, plus minus 1-2 stupně. Zítra to vypadá, že se nám oteplí a oteplí se nám výrazně, protože bude krásně slunečno a jasno a maxima se vyšplhají až na 31 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 4 minuty, 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Posloucháš Radio Spin? O víkendu na Spotify padlo několik obrovských českých a slovenských rekordů, takže se na ně jdeme teď společně podívat. Začneme u Sary Rikas. Ta se svým albem Já Sara, který vydala něco málo přes rok, tak hitla 100 milionů streamů, což je opravdu brutální číslo a jenom to potvrzuje opravdu úspěch Sary a to, že to album je naprosto skvělý. No ale s rekordem v pravém slova smyslu tak přišel PTK, protože jeho nejnovější track, jehož název bych tady mohl říct asi až po 10. hodině, nazbíral za 24 hodin víc jak 500 000 streamů a vzal si tak rekord od Rohonyho, jehož vlastně Letná, kterou vytvořil společně s Manenem, tak za 24 hodin dala něco přes 300 000 streamů. Takže tenhle rekord teď nově v České republice drží PTK. No a velkýho úspěchu dosáhla taky slovenská zpěvačka Adéla, jejíž nový album Prima se stalo 10. největším debutovým albem soulový interpretky v historii Spotify. To je naprosto brutální. Adéla vlastně vystřelila z nuly, ne na 100, ale řekl bych na milion. Dostala se mezi tu největší světovou smetánku. Dělá tracky s největšíma hvězdama. Je to prostě brutální. Sám se tomu nestačím divit. Myslím si, že i pro Adélu to musí být teda velký záhul za prvý, ale taky velký za dosti učinění, protože určitě proto taky musí hodně makat. Taky ale vidět, že tady na československé scéně máme hodně šikovný interprety a my proto tak máme co poslouchat, máme tady spoustu pecek. No a s dalšíma peckama pokračujeme i teď tady na Rádiu Spin.

Ladíš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Už tuhle středu 9. tak proběhne v Praze After Work, což je akce od Majka Trafika. Mike Trafik tam v rámci teda téhle akce zahraje svůj DJský set, ale nebude jediný, kdo bude hrát. Bude hrát taky DJ Robot nebo DJ Ners. Celý to proběhne v prostorech Never Enough u Jiřího z Poděbrad a zároveň tam kromě hudby bude taky pop-up restaurace Jam & Co, což je restaurace právě od Majka Trafika. Takže tam budeš moct i ochutnat nějaký dobroty právě z téhle restaurace. Co je hlavní, tak celý je to úplně zadarmo, takže tam můžeš úplně v čilu přijít. Ještě jednou připomínám, v Praze je to už tuhle středu. No a kdybys to nestíhal dneska ve středu v Praze, tak si to můžeš dát.

ještě v pátek, protože to bude v Rakovníku a to na koupališti v Tyršáku. Takže rozhodně vyráž, zároveň taky koukni na náš web radiospin.cz, protože tam ještě uvidíš všechny další zastávky, které nás ještě letos čekají, tak třeba si tam vybereš i tu svoji. Radiospin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin na D11. Stále vidím velký zdržení u 31. kilometru. Tady si postojíš obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Stejně tak obousměrný zdržení hlásí i D8 u 43. kiláku. Vy, co jedete přes Nymburk, tak tam dávejte taky bacha, protože tam vidím taky velký zdržení. No a co se ostatních regionů týče, tak ty ale vypadají, že jsou v pohodě, už průjezdný. No a mrkneme ještě na samotnou Prahu. Kbelská ve směru na Hloubě tady nějakou tu minutku nabereš, postojíš si taky v Dobříšský ulici, kde se to štosuje obousměrně, jižní spojka ve směru na Barandák, i tady se to štosuje, no a štosuje se i Štěrboholská spojka, a to obousměrně. Takže jezdi hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio

0: růžové jajky.
1: Pusa něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
4: Já jsem ten Daniel míchaný z DMT, rozený vrah a PIMP, po mně s červou stovkou AMG, respekt je vždycky jen.

0: A je to tady dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra, ale nemusíš zoufat, po mně tady ještě bude Mára, který stále bude hrát přesně podle tebe. No ale v rámci Spin Extra si už jdeme teda vychutnat dnešní poslední track. Co to bude?
1: Pusme tam prosím tě Mockingbird od Eminema, děkuju.
0: Tak jedna klasika od Eminema, takže hážu to tam, ty užívej pohodový pondělí, start pracovního týdne, ale věřím, že tenhle týden uteče stejně tak jako ten minulej a zase tady máme víkend, ani nemrkneme.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko. Čau Spineři.
0: Mára je opálený, zpátky zdovolený.
1: To je pravda.
0: Jseš opálený?
1: Ano, zapadnu teďka na Černák zase na nějakou dobu.
0: Jak to bylo? Jaký to bylo?
1: Bylo to krásný, uteklo to, chtěl bych zás, ale myslím, že nejsem jediný. Všichni Spineři by se vrátili teďka někam na dovolenou, někam k moři. A je to takovej krušnej návrat, protože tam bylo třeba 35 a tady je kolik? 15 jako přes den?
0: Jako tady je velká kosa.
1: Je to, já jsem se opaloval, ale musím teďka nosit džíny a mikinu prostě, nemůžu to ukázat.
0: Zítra tě to možná ještě trochu zachrání.
1: Jo, 29,
0: má být 31 jsem tady četl.
1: Už dokonce a pak má zase pršet.
0: Potom má být zase asi 17.
1: Výborně, takže myslím si, že každý by se asi ještě vrátil na dovču. Ty by se taky vrátil určitě.
0: Já myslím, že všichni by se vrátili na dovču. Každopádně, Máro, s čím přicházíš po dovolený sem do éteru?
1: Jako s jakým tématem?
0: No jasně.
1: Ty jsi to tak zaobalil, ty jo. S čím přicházíš? Přicházím s Bowie. Protože teďka byli na jedný session a přespívali nebo přenahráli nebo znovu oblíkli do novýho kabátu svůj extrémně legendární track, a to Pašeráckou, zní to skvěle, je to taková instrumentální, fakt pěkná verze, takže to Spinnerům tady chci pustit, protože ten track má rád snad úplně každej, yes. Asi by se tady našel někdo, kdo by ho úplně hejtil. No a podíváme se taky do letadla, protože jedna letecká společnost si poradila s jedním nepřizpůsobivým pasažérem, který ho de facto a úplně brutálně přilepili kobercovkou až k sedačce. No tak na to se taky podíváme.
0: No tak známe všichni asi takový ty lidi v letadle, který prostě už tam od, ještě než to vzlítne, už tam hažou ty panáky do sebe.
1: Jo, tak, nebo ty děti, které už tam prostě začínají brečet.
0: Já ty děti bych taky přilepil, ale.
1: A to je těžký, no. Ale viděl jsem jednoho borce, ten se s ním hezky poradil, že normálně šel uličkou a rozdával špunty do uší. To mi přišlo docela sympatický.
0: To je docela dobrý. Tak snad nebyly použitý.
1: Snad nebyly potřeba.
0: Tak na to si počkej tady s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha hlásí dneska teda 18 stupňů, stále tam je pod mrakem. Zítra, jak už jsem říkal, tak se vyšplháme až na 31 stupňů, takže řekl bych, že to možná bude nejteplejší den po zbytek tohohle roku, tak si to rozhodně užij. Užij si taky zbytek dne tady s Márou a my si slyšíme zase zítra a tentokrát už ve 12 hodin. Prozatím ale Jirka
2: Radio Spin. Peace.
3: Spin Radio.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký rytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky rytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky rytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových.

Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Chill na spinu s tebou Mára, po 14 dnech zase s tebou, těšil jsem se, až tuhletu větu budu moct říct takhle do éteru. Nevím, jestli jsem jedinej, ale já nejsem schopný si asi na dovolený nějak odpočinout, jo. Já se vždycky vrátím a mám pocit, že jako jsem pracoval celou dobu. A to jsem nepracoval, fakt jsem odpočíval, tak doufám, že nejsem jedinej, ale já rozhodně tady teďka odpočívat nebudu, protože nás toho čeká opravdu hodně. Za těch 14 dní se z toho jako extrémně moc nových věcí, třeba Ektor mě teda asi nejvíc zaujal, ale to už vzala voda, teďka se budeme bavit o Bowave, protože ty se taky vrátili v rámci jedné session a je ta jejich největší pecka, je to pašerácká v novém kabátu, jestli jsi to neslyšel, tak si na to počkej, mám to tady pro tebe připravený, má to zhruba 30 sekund, ale i tak je to pecka. Pokecáme taky o tom, jak zvládnout agresivního cestujícího v letadle, je to docela vtipný, protože se tam používá hodně kobercovky, no a bude se ti to třeba hodit, až zase někam poletíš. Taky tracky na přání, rap DNA, prostě klasický chill na spinu, jak jsi zvyklej, s tebou Mára po 14 dnech zase zpátky v práci. Tak se těším, co na mě máš připravenýho. Rádio zpět.

0: tím to končí. Wow, kámo, a jako musím říct, že se jako zlepšuješ, ty se normálně hraješ s flow už, to je super.
1: Děkuji, děkuji, děkuji, musím říct, že tohle kombo mě fakt jako hodně, hodně, hodně bavilo.
0: To důležitý je, že jsi toho nedělal Zagorku, ačkoliv si tu Zagorku celkem dobře zandal. OK, nezapomeňte, že se slyšíme zase zítra.
1: Přesně tak, od 6 do 9 na Rádiu Spin. Čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádiu.

0: Radio Spin, s tebou Mára, pondělí, začátek týdne, doufám, že si do něj stoupil v pohodě, pokud ne, tak tohle by ti mohlo udělat radost, protože z mýho pohledu nám to začalo fakt hezky, protože tady ten track, já si troufnu říct, že ho zná úplně každý, kdo je teďka u rádia.
1: Našli u nás vážení, Rikylička vážení, Rikylička vážení.
0: Bowwave, jejich pašerácká legendární český track, který se dotknul i těch, kdo prostě hip-hop a rap neposlouchají. Každopádně, kluci se rozhodli, že tomu dají novej kabát a já jsem za to strašně rád. A udělali to v rámci session na baru a mám tady pro tebe ukázku, tak pojďme si to společně užít. Yo.

session na baru, tak podle mě tam najdeš i další verzi, tyhle ty takový akustický instrumentální verze, která je fakt moc pěkná, zní to skvěle a comeback, Bowway, možná, asi spíš ne, protože už je to 18 let, co se rozpadli, ale bylo by to příjemný, nějaká nová hudba, oni ještě teda samozřejmě nějak koncertujou, co jsem koukal, nevím, jestli pojde všichni, nevím, jak to přesně mají, ale bylo by to příjemný, nějaká nová, taková nostalgická hudba, mě by to bavilo. Věřím, že i tebe, každopádně my si dáme něco taky nostalgického, pouštím ti tam 50ho a jeho Window Shopper.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici. Crash na D3 na 137. směrem Rakousko. Bouralo se taky na D1 206. směrem do Brna. Klasicky to taky poskakuje na D1 z obou stran, a to před D2. Tak s tím, když tak počítej, je to zhruba kolem 10 minut. V regionech nehoda v Opavě na Zámeckém okruhu. Bouralo se taky, nebo ne, bouralo, ale v Pardubicích. Je to zasekaný na Pražský, zhruba na 10 minut směrem do centra. Hlavní město, tady jsou hnedka dvě nehody na Kbelský. Jedna je na sjezdu z D8 směrem do Hloubětína. Je to zhruba 12 minut a druhá je u nájezdu na Novopatskou, takže tady to je hodně zasekaný. Boural se taky na Pražském okruhu, 23. směr Ruzyň a ještě nehoda taky na Bělohorský. Kde si ještě počkáš v Praze, taky určitě jižní a Štěrboholská spojka směrem na Průmyslovku, taky na Pražském okruhu, 23. směr D1, druhá strana 15. kilák směr Ruzyň, taky teďka ještě koukám, že to poskakuje před Barandákem na jižní spojce kolem 10 minut a zase takaný centrum Novopatská, Vilzonka a Nuselák směrem do centra, tady určitě nabereš kolem 10. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, mobilní apka, případně naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin, československý underground.

0: podle tebe.
1: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 7. září, pondělí, svátek dneska slaví Regina. Ani jednoho člověka s takovýmhle jménem neznám, pokud ty jo, tak bys mu měl popřát, protože takových asi moc není. Každopádně já mám teďka milou povinnost zahrát nějaký track na přání a ten objednávala Wendy se svými kámošemi, až nakonec to vzali do ruky její kámoši.
2: Dobrý den, to jsem já, kámoš. Já bych poprosil asi písničku Shada Flow od NLE Choppy. Všem, co poslouchají anglický rap.
1: No, popravdě, řeknu ti to takhle, kamaráde Wendy, protože úplně moc fanoušků tady anglického rapu není, ale jsem rád, že mezi něj patříš. NLE Choppa, rapper, 23 let, stejně starý týpek jako já, ne, ještě mladší, ho, tak to je šílený. No, ale dáme si tam na featu ještě s Lil Babym, jejich Narrow Road, tak doufám, že vám to zpříjemní den po škole, nebo ještě během školy, jak to máte, ať vám to ještě tak utíká. Pokud chceš track na přání 210 32 30 30, můžeš objednávat tady jako Wendy a její kámoši, případně mobilní aplikace Rádia Spin taky funguje. Užívej Chill na Spinu, s tebou Mára.

0: Dáváš čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku Rap DNA, kdy mám pro tebe dneska připravený track, který se stal součástí soudního sporu, miliardovýho dokonce, protože tam bylo něco s těma samplama, na který se dneska podíváme. Každopádně, teďka se podíváme do letadla, na pravidelný lince v Americe. Tam měli totiž problém s jedním cestujícím a museli to teda vyřešit docela drasticky. Chtěl totiž všechny napadnout, skopat, pokousat, taková klasická procházka po Andělu nebo v Brně, ale v letadle to nechceš. Tam nemáš jako kde moc utíct. A jak to vyřešili? Hele, vyřešili to věcí, která vždycky pomůže, všechno opraví, všechno zachrání. Jasně, je to gafa. Takže týpka normálně vzali, posadili na sedačku a vzali celou tu gafu a takhle ho celýho oblepili, až na to vyhazili podle mě celou tu gafu a pro jistotu, a to se mi líbí úplně nejvíc, to je největší trest, zalepili mu i okýnko, aby se nemohl koukat. To je prostě, proto tam chceš bejt, ne, kvůli tomu okýnku. To je pravý trest. Jirka ještě říkal, měl docela dobrý tip, že to je možná prevence Ryanairu, že to možná není vůbec tak, jak se nám články snaží říct, protože jestli si vzpomínáš, jednoho týpka vysálo okýnko, no tak možná Ryanair teďka proti tomu takhle bojuje jako prevence, aby už nikoho okýnko nevysálo. Tak uvidíme, kdo ještě bude vysátej v letadle. To byl debilní vtip. 24 stupňů venku, na západě i na jihu. Docela prší to vypadá, nebo jsou tam nějaký bouškový nebo oblačný mraky, jestli se tomu tak říká, meteorolog naštěstí nejsem. Každopádně zítra 31, slunečno celý den, ale můžeš se s tím pomalu rozloučit, protože ve středu bude pršet celý den, má chcát. Fakt, že jo, od 8 až do 2 do rána. A oni to ještě změní, ale pršet asi bude. No tak jo, za chvilku Rap DNA a pokračuje Chill na Spin.
1: Spin Radio.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Rap DNA s tebou má ráčil na Spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. Je skvělý zase po 14 dnech slyšet tady ten podkres. Každopádně, jestli si pamatuješ, tak v srpnu, kdy jsme naposledy spolu měli Rap DNA, tak jsme to zakončili s kořením. Za chvilku pochopíš, proč říkám s kořením.
2: Jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.
1: No a to si zvánul bez větších problémů, protože se jednalo o Iža, Nika a jejich Melanč. Vlastně tady ta ukázka z týdny je hnedka na začátku celého bangru. Každopádně, dneska je to něco trošku melancholického, ačkoliv až uslyšíš ten sample, tak si budeš říkat proč. Ten track je vlastně docela veselý, je o létě, je o parta kámošů se sejde, dávají pizzu, dávají limču a vlastně je to super, ale má to prostě melancholický podtext, protože dneska slaví vlastně jeden vlastně... Dneska se slaví výročí, já nevím, jestli tomu říct výročí, asi jo, asi bych řekl výročí, tak se na to jdeme podívat, nebudu tě o to už zdržovat, tohleto je dnešní sample v Rap DNA. Název tracku je trošku delší, ale věřím, že třeba interpreta by si zandat mohl. Dneska si ho připomínáme, jak už jsem říkal, tak pokud netušíš, neboj, za chvilku přijdou nápovědy. Případně posílej voiceovky nebo volej naše číslo.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin nebo telefon 210 32 30 30. You miss me? I miss all of y'all. Hey! All y'all girls standing together like that.

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec byč. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: Rap DNA s tebou Mára 1717, to znamená, že pokračujeme v dnešním samplování, hledání originálního tracku. No a dnešní track vychází z tohohle samplu, už jsem ti to dneska pouštěl. Je to track od Lore Finesse, Hip to the Game z 95. Tady ta ukázka. No a dokonce kvůli tomuhle samplu se strhla docela velká soudní bitka s interpretem, který to vysamploval v roce 2010, jedna z mých nápověd. Tak uvidíme, jestli ti i další nápovědy pomůžou, zkoušel to tady třeba Ondřej.
1: Tupac, Me Against the World, baby.
0: Me Against the World? Ne. To dneska není ono, Ondřej, ale dobrý pokus, tak já přihodím teda ještě nějaký nápovědy. Dneska je to přesně 8 let od toho, kdy tady ten interpret, který ho dneska hledáš, zemřel. Takových dneska určitě není moc. Byl ve vztahu třeba s Arianou Grande, tak věřím, že to ti už taky hodně pomůže. A track je o létě, jak už jsem říkal, pizza, limča, nic jiného. Tak pustím ti to dneska ještě jednou. To prostě slyšíš, víš, takový to léto, ten klid, rok 2010. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo přijde.
2: Postal si, dej vědět, apka Rádia Spin, nebo telefon 210 32 30 30.

0: Čel na spinu, s tebou Mára, Rap DNA, za chvilku půl šestá, to znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample, takhle zněl. Jak jsem říkal, je to ukázka od Lord Finesse, Hip to the Game, 95. Je to z roku 95, no a tohle bylo součástí free mixtapeu, takže to bylo zadarmo. A jeden rapper, docela mladíčkej, to vysemploval, jdem se podívat na odpovědi, zkoušel to tady Tomáš.
1: Ahoj, tady Tomáš. Já bych řekl, že jakoby to použil Orion.
0: Orion, ten na nápovědy nesedí, protože jsme si řekli, že to je dneska přesně 8 let, kdy náš interpret opustil. Zkoušel to taky Jirka.
2: Ahoj, tady Jirka. No, není to náhodou i To The Game od Lord Finesse.
0: To jsme si vlastně řekli, že je ten originál, ale my hledáme track z roku 2010. No a Tomáš, druhej, byl úplně nejblíž.
3: Čau, tady Tomáš. Hele, je to Mac Miller, ale já nevím track. Ale určitě to je Mac Miller.
0: A Tomáš má pravdu. Je to Mac Miller, souhlasím, ten název je trošku delší. Je to Kool Aid and Frozen Pizza z roku 2010. Tak tenhle ten banger si za chvilku pustíme, protože dneska je to 8 let od toho, co nás opustil Mac Miller, ale ještě rychle nakousnu ten soudní spor, jo, protože 18-letý Mac Miller rapuje o mražený pice, o limče, ale zároveň sní už o vyprodaných arenách, což se mu nakonec splní. A tady ten mixtape z roku 95, tak byl zadarmo. On si ho vzal, použil, dal do svého tracku Kool Aid and Frozen Pizza, jenomže se z toho stal takovej boom, že Lord Finesse byl jakože, hej kámo, počkej, se mi vůbec nelíbí, to je slavnější než ten můj track. Takže normálně byl soudní spor, který se o dva roky vyřešil mimosoudně, ale na streamovacích platformách tady ten track od Maca Millera byl až o 10 let později, protože album Kids vyšlo v roce 2010, no a tracku jsme se dočkali až roku 2020. Tak to byl Mac Miller, za chvilku si ho pustíme, ale ještě jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D3, kde je pořád nehoda na 137. kilometru směrem do Rakouska. Bouralo se teďka taky na D1, 194. směrem do Ostravy a 8 minut nabereš na D11, 62. směrem do Prahy. V regionech, tak tady jsem našel jeden ťukanec, a to v Liberci, ulice Žitná, jinak regiony šlapou jako po másle. O Praze se to říct nedá, tady je třeba nehoda na Českobrodský, u Běchovic, bouralo se taky na okruhu 23. směr Ruzyň a tak ještě na Bělohorský. Kde si určitě počkáš, taky jižní a štěrbolská spojka směrem na Průmyslovku, zasekanou taky na Argentinský, Velzonka, Nuselách směrem do centra, co tady vidím, tak ještě k Belská směrem do Letňan, no a taky samozřejmě Pražský okruh k Barandovu a taky 22. kilák směr D1 a 16. kilometr směr Ruzyň. Ode mě z dopravy vše a za chvilku Mac Miller a jeho Kool Aid and Frozen Pizza v Rap DNA.
4: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
5: Aha, yeah. M Slim, Kladno reprezent 27201.

0: je.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na tebe.
1: Ladíš Čel na spinu, s tebou Mára, za chvilku 6:45 a za chvilku taky 6. hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak si jdeme ještě naladit jeden příjemný track a ten bude od Norberta.
2: Norberta, je od PTK, jestli já bych dal Kempači, Jačilu, jestli můžu, prosím. Jojo, Štefanovi a Vendy.
1: Dobře, Štefanovi a Vendy posíláme jednoho Patrika. No a od čestě mám zatím připravený jenom dva tracky, je tady nějaký Ektor, taky ještě Separ s Patrikem, tak jsem zvědavý, jestli ještě objednáš nějaký tracky, určitě za to budu moc rád. Každopádně teďka už pro Norberta letí jeden Patrik, tady na Rádiu Spin.

0: Letiště na Spinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin 7. září, no a to znamená, že nám odstartuje hodina, kdy budu hrát jenom a jenom podle tebe. První tři tracky už jsou připraveny, a tak se na to jdeme podívat, objednával Marek.
1: Marek, technicky od Hektora, prosím, pro mýho dědu.
0: Tak jo, tak dědovi budeme posílat další kapitolu, zahraju taky anonymovi, protože týpek se mi nepředstavil.
2: Já mohl bych si zahrát. Sunset, jenom pro mě, děkuju.
0: Tak užij si to, nevím sice jméno, ale Sunset ti zahraju a do třetice to bude Mike.
3: Ahoj, tady Mike, já bych chtěl poprosit skladbu, ale něco od Resta, Rest, Vona. A bude to pro Aliho, pro Kásu, pro Renose a pro Pidlu.
0: Dobře, tak všem dotčeným posílám Separ, PTK, Sunset, teda sorry, Rest, Vona. Užijte si kalbu, ať už děláte cokoliv. No a pokud chceš taky zahrát track 210, 32, 30, 30 nebo naše mobilní apka, tam přišly nějaký hlasovky, takže za chvilku se na to podívám. Každopádně teďka ještě počasí. No a začíná se nám ještě docela trochu oteplovat, je tam aktuálně něco kolem 24 stupňů, blíží se dokonce z východu nějaká přehánka, tak uvidíme, jestli to dorazí do Prahy, teďka je to zatím před Plzní a bude to postupovat dál na východ. Každopádně, teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe.

padlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, 3 minuty po 6, pondělí, no a hodina, kdy hraju jenom podle tebe a ten playlist se teda zaplnil hodně rychle, děkuju za to, budu se tím prohrabovat, věřím, že se dostane na každýho, třeba jako teďka na Davea.
1: Tady Dave, čau, tak legenda hry. Ale všem do Brna.
0: No tak jo, tak zdravíme Brňáky, budeme hrát taky pro MK.
2: Prosím tě, čau Spine, můžeš tam zahrát pro moji ženu písničku od Buky, nějak se jmenuje, to UA nebo AO, nic takového to bylo, to určitě poznáš, dík, čus.
0: MK, já bych ti chtěl říct, že to řešíme po každý, když sem posíláš voiceovku, tak je to kdo, jo, MK. Kdo? Já věřím, že se to jednou zapamatuješ pro tvoji ženu. Každopádně doplní ti ještě Tomáš.
3: Máro, čau. Prosím tě, dáš mě tam Zuta s Bukou. Kdo? Se trošku rozproudím a neusnu v tom Voltu. Bude to pro všechny, ať mají zbytek dne co nejlepší. Mějte se krásně, čau.
0: Chudák Tomáš, tyjo. Nemůže poslat ani voiceovku a už prostě všichni, dej nám najíst. Já si chci objednat ten mekáč. No tak Tome, drž se volťáku. Každopádně budu hrát ještě Maggie. A teďka se pořádně zaposlouchej, protože Maggie by podle mě mohla namlouvat dětský pohádky, protože má na to úplně perfektní hlas.
4: Čauky, prosím zahrát cokoliv od G-Easyho a bylo by to pro mě, pro Maggie, která už je teďka po druhý v práci a už toho má fakt dost. Díky.
0: Díky. Zažil jsi to? To fakt, to zní jak Korolová, ta herečka, která teďka má takový ten dětský hlásek. No tak Maggie, možná nad tím zamyslíš, že? Možná dětský pohádky, možná nový biznis, možná to můžete nahrávat i s kámoškou. Takže jsem vám tam vybral G-Easy, Me, Myself and I. To je taková klasika, rok 2016, tak si to užijem. No ale ještě předtím, kdo na rádiu Spin? Hodina, kdy hrajeme jenom podle tebe.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, čtvrt na sedm a playlist nabušený jenom tvýma trackama, protože ty teďka určuješ, co se bude hrát, celá hodina patří jenom tobě a hodina je ta docela už jako nafouknutá, tak to mám samozřejmě radost. Nebudu to proto zdržovat a jdeme se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát podle tebe, třeba podle Evy.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, tady Eva a chtěla bych poslat pro Filipa a pro všechny, co poslouchají, poslední den od Vladimíra 518 a díky moc, mějte se, ahoj.
0: Takže jeden Vladimír a DJ Vič, to je kombinace, která nikdy nesklame, zahrajeme taky Kačce.
2: Ahoj Kymarečku, já tě zdravím po dovolené, snad jsi užil a odpočinul si, chyběl si nám tady, zahraj prosím pro mého syna Páju, pro kluky Sašu, Baču, pro Strejdu, dneska to bude Maniang Balance, tak je to pro tebe do studia a pro všechny spinery, pa, Kačka.
0: Kačko, víš co, domluvíme se na příště, příště to nebudeš číst. Ha, to je úkol, protože to jde to slyšet, jak to čteš. Není to úplně hezký, já chápu, bojí se, že by si na někoho zapomněla, ale je to úkol pro příště. Věřím, že to zvládneš, příště to nečíst, protože třeba Dan to zvládnu úplně na pohodu.
3: Čau, tady Dan, chtěl bych si u tebe objednat Snoop Dogga, Gin & Juice, pokud bys to tam měl, a posílám to všem, kdo je za volantem a ještě za volantem dlouho budou. Tak jo, zatím čau a díky.
0: A tam slyšet elektroauto na konci. No tak jo, tak jeden G.

0: prací. Jednou mě uvidíš na ulici, jak táhnu kočár. Malý Indy se na mě směje, posílá mě Roja. Jednou to vypnou, zavřou a konec show. Egovič 518, teď tady se mnou.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D1 a D2 u Brna, protože tady se na tom křížení zdrží zhruba kolem 5 až 7 minut, jinak dálniční tahy šlapou jako po másle, nikde jinde nic jiného nevidím. Přesunu se do regionu a tady jsem našel bouračku v České Lípě, a to ulice Vrchlického, hlavní město, tak tady je situace docela v klidu. Kde se aktuálně jenom zdržíš, tak je 16. kilák na Pražském okruhu směrem na Ruzyň, jsou tady i dokonce nějaký nehody, na okruhu je to exit 23, směr D1, to je trochu blbost, ne? Směr D7, já jsem si říkal, že to nevychází. A v Počerkách, když pojedeš do toho skladiště, jak tam má obrovský Alza, tak do Čertous ta v téhletý ulici se bouralo. Jinak je Praha krásně průjezdná a ode mě z dopravy je to tím pádem všechno.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Československý underground.

0: Čo na spinu pokračuje i v půl sedmí a taky v půl sedmí hraju přesně podle tebe, takže máme zhruba ještě takovou půl hočku, kdy můžu hrát jenom tvoje oblíbené pecky. Nebudu to dlouho zdržovat a jdem se podívat třeba za Petrem.
1: Takže čau, tady Petr. Já bych chtěl věnovat všem, kteří se mnou teď momentálně pracují na serveru a posloucháme Radio Spin, tak poslat tuhle hudbu, protože je skvělá a díky moc. Čau.
0: No to teda je Zelený dým, 4D, Hugo Talks, Dan Barta, Orion, Hector, to je prostě skvělý kombo, takže práci na serveru si užijte, budu hrát taky pro Nadíz.
2: Čauky Marečku, tak moc ráda ti slyším, já jsem měla strašně dlouho noční. Poprosila bych tě, zahrál by se mi od Elboy, Vodka není voda, pro tebe do studia, pro mě do práce a všem spinnerům se poslouchaj. Děkuju, mějte se krásně, čau.
0: Díky Nadíz za voiceovku Vodka není voda, to jsem taky zjistil, teď když jsem byl na dovolený v Chorvatsku, byla to velmi krušná noc. No a do třetice to bude Tom.
3: Šlo by mě něco od rapera Pitbull, hey baby, bylo by to pro tebe a pro všechny posluchače.
0: Rapper Pitbull, on vlastně asi jako je to tady dokonce napsaný na netu, že to je rapper, ale mě to k němu nějak jako nesedí, mně přijde prostě, že dělá takovej svůj styl, který nevím, jestli s rapem má úplně něco společného. No ale to nevadí, hey baby, T-Pain, dávám to tam, ještě určitě pár tracků stihnem, tak zkus objednávat do apky nebo na naše číslo.

0: Čau na Spinu, s tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ale ještě určitě několik tracků stihnu určitě zahrát pro Ondřeje.
1: A cokoliv, co vybereš, tak je dobrý.
0: Tak jo, cokoliv, co vyberu, tak je dobrý, tak já jsem vybral Loading, tak doufám, že to Ondřejovi udělá radost. Zahraju taky určitě Martinovi.
2: Bude to Karel Gottfried i Mariu, bude to pro všichni spinery, který jsou navzájem laskaví a mají se rádi.
0: No tak všem spinnerům, co jsou laskaví, těch doufám je úplně co nejvíc. A tak ještě Veny a syn, pětiletej týpek, který si teďka objednal Banger.
3: Ahoj spinňáci, můžete mi prosím dát pašeráka, díky.
0: Velký respekt, že jsi to zvládnul jako totální král a možná ti taťka pustí i novou verzi tohodle tracku, která vyšla, takhle zní.
4: Jo, pašerák, a tohle nebyl dobrý nápad, tu si ani nespomínám, koho vlastně napadlo udělat si výlet.
0: Najdeš to na Instači Session na baru, je to fakt skvělá taková hodně instrumentální verze, mě to moc baví, tak to jsou tracky, které určitě stihne, možná ještě něco dalšího uvidíme, nebudu to dlouho zdržovat, teďka už, ale Nintendo, který letí pro Adama.
5: Čau, čau, tady Adam, plus Nintendo 7, takhle pro všechny, co jsou práci a řídějí, tak pro ně.
0: Tak jo, pro všechny pracující, jeden Nintendo a

0: Bowway, pašerácká, dneska už to víc nestihnem, ale všechny tracky, co tady hráli, tak byly jenom od tebe v rámci hodiny, kdy jsem hrál jenom tvoje tracky na přání, takže díky za to, že jsi tu hodinu zaplnil, to je vždycky skvělý pocit, zítra budeme samozřejmě pokračovat, no ale ty vůbec nemusíš odcházet od rádia Spin, protože tady startuje repríza Spin Fresh Hits, kde se s tebou Jirka podívá na 15 nejlepších tracků éteru rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty. Ty, jakožto posluchač našeho rádia, a to na našich webových stránkách radiospin.cz, kam můžeš hlasovat každý den, máš vždycky 3 hlasy, tak to určitě využij, můžeš už třeba dneska tam hlasovat. Já teďka koukám, že tam je ten Krištof s tím Sergejem, to Movie Stars. To je hrozný, ne? jako reálně se to někomu líbí. Jestli jo, tak samozřejmě všechna čest, ale mě to teda tohle, tady to kombo mi teda fakt moc nesedlo. Tak uvidíme, můžeš se schválně podívat, jak to dopadlo v našem žebříčku Spin Fresh Hits. Každopádně od 8 tak ještě DJ Poeta, už jsem hodil bagel, takže na tebe ready s novou hudbou, která dropovala v pátek, možná bude nějaký live set, uvidíme, to je vždycky trochu tajemství, ale vždycky je to příjemně strávený čas s Poetou, tak to určitě nalaď. No a ještě než se definitivně rozloučíme, tak se společně mrkneme na počasí. Aktuálně je tam něco kolem 21 stupňů, co se týká přeháněk od Jihlavy až po Olomouc, jsou takový mraky, které postupují dál na východ. Možná ještě dorazí něco do Prahy, uvidíme, teďka je to u Berouna, tak možná to jenom lízne. Každopádně zítra 31, slunečno celý den, ale počítej, že ve středu už bude pršet a bude hnusně do konce týdne. Tak jo, s tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra. Čus.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryky. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryky. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových.

0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin. Československý under.

Rádia Spin. Přeju ti pohodovej večer, máme tady první zářijovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezkej večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak věnovat všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Izem a Hektorem a trackem A mám rád, track z alba Exit u palice, super věc, měli jsme ji tady několikrát dokonce i na první pozici díky vašim hlasům, dneska se s tímhle trackem už ale bohužel loučíme. A mám rád hotovost, ty štylové tyču jak sos, si myslíš, že budu končit, jsem neslyšel větší blbost. No a rozloučíme se i se Sarou Rikas, ta tady v hitparádě měla track V mojich snoch, pomalá můdovka, silnej text pro dnešek, ale tenhle track v hitparádě taky končí. A v mojich snoch vidím na seba svůj nový dom, a keď slunko padá na horizont. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak si to určitě užiješ. Posledně to pro tenhle track byla 10, dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to! Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Na 12. místě je novinka z minula, je to Krištof a Sergej Barakuda, kteří překvapili celou republiku společným singlem Movie Stars, spojení teda dvou Ostraváků. Sergej má navíc zanedlouho vydávat taky desku, tak jsem zvědavý, jestli i on tam bude mít hostovačku od Krištofů. Teď už 11. Tady je Mat 213, řekl bych zakladatel takový nový alternativní pražský scény. Za tu dobu, co to dělá, tak už se tahle scéna dost rozrostla. My tu s Matem máme taky Viktora Kala a Marie April, všechny na tracku Smutný oči. Takže si to jdeme užít na 11. pozici.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči pro

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: Spin.
1: Desátý místo to bere Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů. Za mě nejstriktnější raperka u nás. Máme tu její track Wifi, což je vztahová rázná věc. Jestli budeš mít někdy možnost jít na Sausen Live, tak to určitě udělej, protože je to vždycky zážitek, a to jak hudební, tak taky taneční.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas na dnešní první novinku. Ta je od Laudze, mladý talentovaný týpek, který se zaměřuje na takovej vídeňský styl rapu a soundu. Máme tu jeho nejnovější

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je Nick Tendo a Ven na tracku Q&A neboli Q&A. Tady se Nick rozhodnul zvolit takovej kytarovej beat, což mi připadá, že se u rapperů v poslední době objevuje čím dál tím víc a Nickovi s Venem musím říct, že to tady sedlo opravdu skvěle. Osmička, tu bere Tlustej Karl, a.k.a. Fatty Pillow, populární streamer, který ještě vůbec předtím, než začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď teda vrací pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl a to i s trackem Nová doba. Jeho láska k boombapu je tam teda cítit opravdu hodně a má to i hlubokou myšlenku. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než si to tam ale dáme, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Spin ráno na Rádiu

0: zmínili taky, že Hanička písnička by oslavila 80 let.
1: Kámo, na tohle kombíčko jsem fakt zvědavý.
0: Co, buď, jdeme na něj.

0: to končí. Wow, kámo, a jako musím říct, že se jako zlepšuješ, ty se normálně hraješ s flow už, to je super.
1: Děkuji, děkuji, děkuji, musím říct, že tohle kombo mě fakt jako hodně, hodně, hodně bavilo.
0: To důležitý je, že jsi toho nedělal Zagorku, ačkoliv si tu Zagorku celkem dobře zandal. OK, nezapomeňte, že se slyšíme zase zítra.
1: Přesně tak, od 6 do 9 na Rádiu Spin. Čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: slovenských tracků
1: Éteru Rádia Spin.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits.
1: Hlasuj na Rádio Spin.cz.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne.
1: Na Rádiu Spin.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits. Místo

0: Sedmý místo, tady máme track Tolik emocí, což je část soundtracku pro nový projekt od Šimona Holého. Je to taková artovka a o rap na tomhle tracku se postaral Anky, což je zástupce takový undergroundovější scény.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Refua, jeho nejnovější věc s názvem Hey Girl, vztahová věc, je to taková refová vzpověď pro svoji drahou polovičku, prostě takovej text ze života. Tak si to jdeme rovnou vychutnat, druhá dnešní novinka, Hey

litovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Na šestém místě je Filip Konvalinka z Pio Squad a DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tady máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový, je to zkrátka skvělý. Pětka, tady je tenhle týden Čávo a LP. Ty nedávno vydali desku In Too Deep, ze který tady máme track All Night. Jak LP, tak Čávo žijou z části v Anglii. No a musím říct, že ten britský sound je z toho opravdu hodně cejtit. Dostalo to taky super videoklip, který najdeš na YouTube, takže ten určitě čekni, no a my už si to jdeme vychutnat. Hitparáda, spin fresh,

mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Spin Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Gufrau s Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém a určitě musím vyzdvihnout taky videoklip, ten je opravdu vymazlený, kluci z Gufrau tak studujou famu, takže ten vizuál mají prostě v malíku.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits, Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback, dneska se vrátíme o 12 let dozadu a to za Refuem a jeho trackem Nechci jinou, kde se s ním objevil i Vladimír 518. A čím je tenhle track tak speciální? Asi víš, že Refu tady dřív taky moderoval na rádiu Spin a tohle byla skladba, kterou tu Ref v roce 2014 zahrál vůbec poprvé. Velká věc, takže si to jdeme společně připomenout ve Flashbacku na rádiu Spin.

0: Tady je Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka. Tak si to jdeme užít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 3.

Izomandias a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, což je taková kritika generací, má to super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě další věc z alba Exit u palice, která se dočká ještě rozšíření, a to z EUP Summer. No a teď už vítěz, na prvním místě jsou opět Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady taky Paulie Garant, který několikrát sám zmiňoval, že Kato byl jeho velkou inspirací, no a teď mají společně i track, takže velký moment. Já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace. Hitparáda Spin Fresh Hit.

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Hitparáda Spin Fresh Hits. Zase za týden. Na Rádiu Spin.

přitom vůbec nic. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Je to tak, je to tady, po měsíční pauze vás opět vítám u Rap Mondays. Mí jméno je Poeta, moc se mi stýskalo. A proto jsem připravil tenhle ten uvítací díl, řekněme, tenhle ten první po pauze, hodně nabitej. Za chviličku pokecáme s Alicí, a.k.a. All Eyes, což je jedna z, řekněme, z prvních českých zajímavých raperek. Je to autorka knížky, která brzy vychází a která bude extrémně zajímavá, takže to tady probereme, protože jestli má někdo story, tak rozhodně Alice. Myslím si, že to bude hlavně o povídání. Teďko na tom začátku kolem 9:30 dorazí legendary DJ 5 a spolu s ním pořadatel Stop Zevlingu. Probereme krátce Stop Zevling a pak nám DJ 5 zahraje. A doufám, že mi odpoví třeba na nějaké otázky. Uvidíme. Možná bude mluvit jenom s Krečema a jenom vinylama. Uvidíme. Nicméně moc se na ní těším. DJ 5 je absolutní legenda. Takže dneska to bude opravdu nabitý. Nejdřív pokec, potom krátký pokec a potom DJ set bude prostě narváno dneska. A na začátek jsem si říkal, jako pod tu Alici, že budu hrát jenom holky, tak pojďme na ně. Tohle je třeba Miss Banks na Radio Spin. Rap Mondays.

0: think I would call it a dance.
1: Posloucháš Radio Spin a se mnou ve studiu už je Alice All Ice. Říkám to dobře?
2: Ano, All Ice. Ice Queen.
1: Já jsem vždycky Ice Queen jsem zapomněl. Ano, já jsem přemýšlel, jak vlastně tě uvíst a tak dál, tak Ice Queen jsem zapomněl, to je důležitý.
2: Protože mě poznáš, ne? Jako protože, Ice Queen.
1: Ano, já si myslím, že jsem tě zachytil právě jako Ice Queen, už vlastně docela hodně dávno.
2: Ano.
1: Teď jsem si uvědomil, že u dam se vlastně tolik neříkají ty roky a takovýhle věci, ale
2: to, jedno.
1: To už může být jako klidně 15 třeba, ne?
2: To byl rok 2013-2012, kdy jsem se začala pohybovat na scéně, takže to jo. Už je... Jo, to už je 14 let vlastně.
1: Dejme tomu, něco takového. Ok. No a já jsem tě zachytil, já bych to měl možná uvést trošku do kontextu vlastně, jo, protože v době, kdy já jsem tě zachytil, tak ty jsi byla opravdu úkaz, protože tady nebyly prakticky žádný raperky a když už tady byly raperky, tak buď to bylo takový jako zasněný básničkování a bylo to špatný, nebo to bylo na sílu takový chlapský, tvrdý a bylo to taky špatný a vlastně nebylo jako nic moc a všichni jsme tak jako možná trošku, ať už přiznaně nebo nepřiznaně, toužili po nějaký bad bitch a najednou se prostě objevila ty a ještě navíc jako, co mě na tobě zaujalo, že bylo, krom toho, že jsi byla opravdu jako výrazně jiná než všichni ostatní, tak ty jsi na mě vždycky působila, že opravdu jako tu muziku intenzivně sleduješ, tak třeba mi to potvrdíš, my jsme se o tom nikdy nebavili, tak to je vlastně taková moje první příležitost. Aha. Ty jsi vždycky hodně sledovala tu hudbu, že jo?
2: Ano, v těch letech určitě hodně, to vlastně přišel přesně ten trap sound, jako jsem.
1: Jo.
2: A já už jsem předtím si jela to, co v té době nikdo tak moc jako neposlouchal tu. Takže to jsem přesně jela i už starýho Gucci Mane na to byl, vlastně Waka Flocka a takovýhle, ale já vlastně jsem ještě tebe postřehla dřív na Rebel Nights, vlastně co byly takový ty
1: Battle Nights.
2: A tam byl přesně takový ty

0: Incant Twins a ještě tady ten sound jsem znala vlastně, jo, takový jo, jo. Ten...
1: komerčnější, to byl ten, řekněme, v té
0: jo, době. Jo, ale pak jsem přesně přešla i skrz jako lidi, který jsem měla kolem sebe do tady toho trapového soundu a tam už byl ten A$AP Rocky a tady to přesně tam byl Two Chainz a všechny tady ty se vlastně... A hrozně se mi to líbilo přesně, a tak jsem se v tom našla a... No, předělala jsem to do svý verze.
1: Jasně. A jestli mi prozradíš ještě, já vlastně nevím, já se nebudu ptát, kolik ti jakoby bylo, ale zajímalo by mě, v jaký jsi byla, řekněme, jako situaci, nebo jestli jsi studovala, pracovala, jaký jsi vedla život vlastně v té době?
0: Tak vlastně teď teda můžeme to uvíct, je mi 32, když jsem začínala repovat, tak mi bylo 18, 19, začínala jsem repovat, když jsem začala chodit s Davidem Štilipem, s Gingerem, vlastně, s Tylerem Darnem.
1: Fakt jo, jo. Jako já vím, že máš ve své historii nějaký rapery, ale tohle jsem fakt nevěděl.
0: Hele, on byl vlastně, když jsem se začala jako seznamovat nějak s ním, tak právě on mě přivedl k tomu rapu.
1: Aha.
0: On je vlastně stvořitel Ice Queen. On mi řekl, že si mám říkat Ice Queen. On mi řekl, že mám říkat si jako Snow White a všechno tady to, co bylo vlastně v pozadí toho i mýho mixtapu Afrodita, který je v českém rapu v knížce vlastně. A tam to vzniklo tak, že my jsme si s Davidem po těch nocích dlouhých, kde jsme nespali, tak jsme si chodili po Barandově a říkali jsme si ty příběhy naše životní a on říká, hele, ty bys měla repovat. A já říkám, jako proč? A já říkám, já jsem holka, já nechci repovat. A on říká, ale proč, ty seš víc real, než jsou tady všichni. A tím to nějak celý vzniklo.
1: A to znamená teda... To znamená, že jsi byla, že jsi měla divoké mládí, když to tak řeknu, jako, protože
0: jo,
1: ty jsi mu asi vyprávila nějaký příběhy, který teda, jako, chci se k tomu trošku dostat, co jsi mu tak mohla vyprávět.
0: Jako. Já jsem mu jako vyprávila tak, jaká jsem jako osobnost, jaký mám jako celkově nastavený, jako jednání s lidma a co vidím, přesně i ten rap jsem znala nějak, takže jsme se o tom bavili, vlastně přesně jsme tam měli nějaký stejný zájem toho, co jsme poslouchali v té době a přesně tím, že nás nebylo tolik, který tady tu hudbu poslouchali, tak jsme si tím jako lahodili a jasně. Ještě ke všemu přesně jsem byla holka a to jako, že wow, holka a zná tohle, ale tak jako vycvičil mě přítel předtím, že jo, takže jako ono, my holky to tak máme, my jsme takový jako... Když to řeknu, ty lůny, který mají běhat okolo toho slunce, což je vždycky nějaký jako přítel,
1: a
0: nebo
1: to je hezký.
0: Tak. A beru to tak a vždycky jsem se tak nějak jako stylizovala do toho. A můžu být ráda, že jsem jako v tu dobu se bavila s lidma, který tady ten vlastně styl poslouchali a mně se to líbilo. A chtěla jsem do toho přinést právě něco to svýho. A přesně jak říkáš, já jsem znala tak nějak jako holky, přesně i Šárke repovala, ne? Ta byla jako, že freestylerka. Ale přesně. Mi tam chybilo, že to bylo takový klučičí, nebo pak jako, pak to bylo komerční, že jo, ale nikde jsem tam nenašla takovou tu bad bitch a říkám, jo, tak to jsem já, která tady chybí.
1: Je to tak. Mně přijde, že jsi taková trošku diplomatická, možná taková opatrná. A já jsem na začátku uvozoval, že krom toho, že se budeme bavit o muzice, tak i o tvý knížce a že máš fakt jako megastory za sebou a ta bude v té knížce. Tak mě zajímá, jestli v té knížce jsi opravdu jako hodně otevřená, anebo, protože na mě působí, že si nechceš úplně jakoby... Já se tam dostanu, ale jako... ale zatím mi přijde, že jsi opatrná.
0: Určitě v té knížce jsem hodně otevřená, jsou tam jako příběhy, jsou určitě věci, které si chci držet pro sebe, když to tak řeknu, ale zároveň myslím, že dbám i na nějaký soukromí ostatních lidí, kteří tam jsou, takže ten příběh je čistě o mně, když se budeme bavit vlastně o tom mým příběhu, takže tu knížku jsem nastylizovala hodně do toho, aby byla jako o mně, o tom, jak jsem to dělala, tu práci, nebo tam ještě nevíme, co jsem dělala.
1: Já myslím, že kdo nás poslouchá, už asi tuší, ale já bych jenom, ať vás navnadím, řekl, že ty jsi seděla ve vězení ve Finsku.
0: Ano. Za Pimpin.
1: Za Pimpin. Dostaneme se k tomu, ale jenom ať teda navnadíme, že opravdu jako ta tvoje story je hodně zajímavá.
0: Určitě.
1: A jak dlouho jsi tam byla vlastně v tom vězení?
0: Ale dohromady s vazbou rok a 5 měsíců. No, ale hele, to byla paráda. To byl nejlepší rok a půl života v mém životě, který jsem si fakt užila.
1: Tak to je ostrý, to jsem nečekal tuhle formulaci, ale já jsem se ptal na tu otevřenost i kvůli tomu, jestli se v té knižce dočtu i něco z tvý třeba puberty, nebo dětství. To člověka totiž nějakým způsobem formuje, že jo, a vede to k těm dalším věcem.
0: Hele, o tom dětství tam je právě, jsou tam pasáže, i co jsem jako přesně jako střední jsem šla studovat, ale není tam moc o tady ty jako rapový historii, tam je pak, když jsem nahrávala přesně ten Afrodita tape, kde už si mě postřihnuli ty, a o tom tam jako je, ale přesně jsem konkrétně nemluvila o lidech, který tam jako tady tu éru byli, protože tam jsem to čistě šla v té knížce do toho sex businessu. Jo? Takže ta knížka je čistě o tom sex businessu a přesně pak je tady ještě ta rapová, jakoby moje historie, kterou jsem tam trošku dala. Dala jsem tam určitě v té knižce jsou i nějaký moje bars tady, co jsem jako, že ty se tam prolínají právě pro ten příběh a ty moje bars byly vždycky real a ono to tam na sobě navazuje. A možná je tam právě i vysvětlený, tam vysvětluju to, že přesně jak jsem byla taková jako drzá svá, tak to Česko nebylo na to moc jako připravený a dostávala jsem jako velký hate za to. A ono jako zvládnout to jako holka v těch mých letech bylo docela jako těžký, když jsem jako na sobě četla takový komenty a přesně já jsem jako nechápala vlastně proč, protože jsem dělala jako to, co mě baví a přesně říkám, to je žádná holka taková není a byla jsem jako dost ženská, promítala jsem tam tu ženskost s takovým jako špinavým dirty stylem, co mě bavilo. No a pak nějak tím, že jsem byla až jako, už jsem šla v tom sex businessu tak jako dál, jako do toho, že už jsem jako fakt dělala nějakou nelegální činnost, tak jsem o to víc nechtěla jako působit veřejně.
1: Chápu, chápu. No. Tím jsi mi vlastně odpověděla na jednu z mých otázek a to byla ta, že kolem tebe bylo jako hodně cvrkotů, řekněme, a pak žádnej víceméně. Ano. Takže to jsi mi vysvětlila. Tak to tím pádem chápu. Tak na to už se ptát nemusím. Já totiž částečně směřuji i k tomu a mně se líbí, jak jsi to nazvala sex business vlastně, protože já jsem furt kolem toho tak našlapovala, nevěděl jsem, jak to jako nazvat. Pojmenovat. Taky jsem. No, nechtěl jsem taky, aby tě to třeba nějakým způsobem, já nevím, neurážel nebo něco takového. Sex business je hezký, takový neutrální. Ono totiž, mám takovou jako zkušenost, přemýšlím, jak já mám být otevřený, ale potkal jsem nějaký pornoherečky, dejme tomu třeba, a oni mají všechny jedno společný a to je vždycky nějaký jakoby trošku těžší dětství nebo horší vztahy s rodičema a tak dál. Ty jsi měla něco takového?
0: Já mám úplně úžasný vztah s rodičema a měla jsem překrásné dětství, plný lásky, nádherný vlastně a to je to, co třeba pro mě pak byl i problém ve vztazích, že nikdo z mých jako přítelů vlastně neměl ani takhle jako hezký dětství a takový otevřený a že já prostě vždycky, když jsem s někým začala bejt, tak já jsem ho tak přiřadila si k sobě, jak kdyby byl součást toho mýho života, tak jak jsme to dělali a žili jsme pro sebe v té rodině a oni mě přijali vlastně, oni o mě věděli to, co dělám, zrovna dneska teda jsem byla i na podcastech a teď jako, že se o to často se mě lidi na to ptají, jaký bylo to dětství, no, přesně, protože přesně ty holky v tom sex businessu vždycky mají nějakou takovouhle
1: Fakt myslíš, že skoro vždycky, no.
0: Jo, a vždycky jako, ale tím, že jako hodně dělám i teď jako na nějakým svým vědomím, nebo už jsem jako prošla nějakou transformaci. Když řeknu, tak to vím, že prostě lidi ze sebe hodně rádi dělají oběti a je dobrý jakoby poukazovat na to, že vlastně proto já teď dělám tohle. A tím, že jsem byla pimpí, tak jsem měla pod sebou jako hodně těch holek a tohle je taková jako častá přesně story, že řeknou, no a rodiče na tohle, tak já jsem šla dělat to a to a to.
1: A ty v tom vidíš teda, že si zatím jakoby nestojí, že vlastně se vymlouvá jakoby, nebo?
0: Hele, tak každý jsme, každý svýho štěstí strůjce. A jasně, jako někdy to tam je hrozný, jako a nemůžu jako pochybovat o tom, jako že já sama teď koučuju lidi, koučuju jako i manažery a takhle, takže můžu jako říct, že hodně dělá to, jaký máš ty backgrounds jako v tom životě. Ale v tady tom u těch holek spíš vidím, když to tak řeknu, upřímně lenost. Jako, a to, ono je to lehký to takhle říct a přesně jako obhájit si to, ale když to vidíš, jako, tak proč si ty sama sebe nevážíš? Jako rodiče, OK, to bylo někdy předtím, ale zároveň ke mně se zase třeba někdy, jakože ne rodiče, ale zase třeba jsem pociťovala nějakou lehkou šikanu na základní škole a takhle. A taky to neberu jako nějaký svoje mínus, jako
1: Do života.
0: Jak, jo, přesně jo. Tak, jako, že bych jako, se cítila jako oběť a mluvila o nějakých traumat z dětství. Jako, a i moje máma vlastně mě vychovávala hodně svobodným stylem, jako, že mě nechávala dělat, co jsem právě chtěla a vždycky při mě stály. A ona přitom měla jako tvrdší výchovu.
1: Jo.
0: A právě mi řekla, že nikdy nechtěla, aby její dítě jako, se cítilo svázaně jako ona. Přesně jako to, že teda... Ty jsi měla nějaký hrozný dětství, neznamená to, že jako musíš tady dělat něco takového. A jo, jako já to chápu, sama jsem dělala prostituci, tak jsem se dostala k tomu, že jsem pak byla pasačka, ale není to vždycky tak a možná by ty holky mohly začít přemýšlet, že právě z toho, že to měly předtím špatný, tak by mohly i tady tou prací si vydělat na něco, aby ten osud jejich byl pak lepší.
1: Jasně. Tyjo, to je moc hezká odpověď a tu jsem nečekal, že mi to řekneš takhle natvrdo vlastně a tak to mě baví. Tak to těch písniček dneska moc nepustíme, to budeme hodně, hodně povídat asi. Ne, poslala jsi mi nějaký tracky, takže samozřejmě i zahrajeme. Já se ještě vzpomínám... mimochodem, jak se bavíme, jo, tak mě dochází, že ty si vlastně svým způsobem hrozně předběhla dobu, protože, a ono to tak jako bylo, protože v té době ta muzika, kterou ty si poslouchala a kterou se snažila dělat, tak vlastně tady nebyla absolutně etablovaná, jak jsi říkala, poslouchalo to pár lidí, ostatní to moc nechápali, trošku se tomu posmívali, pak to postupně začalo jet všichni, že jo, samozřejmě a tak dál, ale... Future je superhrdina teďko a tak, ale tenkrát to tak rozhodně nebylo. A vzpomínám si. Ještě jak jsi říkala, že byly ty negativní reakce a tak dál, já jsem v té době měl trošku pocit, že tomu jdeš jakoby naproti, že ty jsi navíc byla ještě jakoby napřed trošku v tom, že ty jsi byla takový jako trochu troll, ne? Takový jo, jako jo, internetový.
0: Já jsem ještě jako je provokovala na to, aby to tam jako ještě dosázeli jako pořádně, takže já jako, to byla asi moje obrana na to jako, že ještě tam jako přiložím do toho ohně, jako pojďte mi naproti přesně a dělala jsem ty kontroverzní věci, jako no a mě já to jsem bavilo
1: ti,
0: právě.
1: Já jsem ti přiznám se věřil, že tě to netrápí, teď vlastně jsi mi řekla, že si to jako moc nechápala, že to asi
0: jako nechápala jsem to, ale přesně zároveň jako jsem se nad tím bavila, protože jsem měla ten nadhled toho, už jako jsem vzala tu zodpovědnost za to, že jdu s něčím takhle jako, jako z kůží na trh, protože tady taková holka nebyla, takže jsem věděla, že určitě to bude mít nějaké jako negativní ohlasy.
1: Jo.
0: A zároveň já jsem viděla i tu sílu, že třeba já jsem nikdy neměla takový dosahy, lidi mě nefollowovali tohle, ale já jsem viděla, že se o mě mluví.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem, jo, ale nikdo to nechtěl tak na rovinu jako říct, ale pak vždycky jsem za někým přišla, jo, my jsme tohle a tím, že jsem jako v tom kruhu té kultury nějak byla, tak pak přesně i teď se mi to děje, jakože za mnou přijde lidi, jo, my jsme tě poslouchali předtím a tohle, tady,
1: tady
0: moje social manažerka zrovna, která je tady se mnou dneska, tak tam mi taky řekla, tak jsme se seznámili, že si ze mě dělají srandu, že bizár a vlastně nakonec jsem pro mě šla pracovat, když jsem zakládala make-upový salony
1: a
0: jsme
1: taky...
0: kamarádky vlastně a normálně jsme si to takhle jako řekli hezky.
1: To je dala taky nádherný kruh.
0: Dala jsem jí miknu trap queen.
1: No tak to je super. Jo, to je pravda, že někdo to mohl vnímat v té době jako bizar vlastně.
0: Mm-hmm.
1: To je asi pravda. No a ty, já jsem nenarážel jenom na ten, jak to říct, tam nešlo jenom o cílený trolling, ale i o to vlastně, co si jako kdyby prezentovala. Mm-hmm. A to v té době byly hodně jako večírky, přišlo mi, že hodně jako, tak to na mě jako působilo, že opravdu jako hodně večírkuješ. A
0: takový soukromý večírky.
1: Ale jako jsem tam se něco ven dostalo, že jo? Já neříkám, že to bylo jako v klubech nebo tak, ale...
0: No právě.
1: Já jsem tě vnímal vlastně jenom ze sociálních sítí, my jsme se neznali a měl jsem pocit, že jako kdybych na nějakých těch večírcích i byl, popravdě, protože mi přišlo, že jsi to sdílela docela hodně. A byly to taky ty bytový prostě, takový
0: ano,
1: asi divočejší.
0: Jo. Hele, ale jo, to přesně, já jsem měla radši divočejší večírky ve dvou na M-ku.
1: Jo, takhle. Aha.
0: Takže to bylo, co mě bavilo.
1: OK.
0: Já jsem měla ráda vždycky jakože privátnější styl toho, ale ne, někdy jsme jako i kalili jako určitě jako parta.
1: Jo.
0: Ale nikdy se nebyla přesně taková party girl, že bych chodila do klubu. Mm-hmm. To jsem třeba šla, že jednou začala jsme šli na nějakou akci, podle toho, s jakým přítelem jsem zrovna byla, jaký koncert zrovna hrál. A tak, ale jinak jsem byla taková spíš přesně jako domácí, hodně jsem hulila, takže jako ráda jsem papkala a dávala bongy a tak, no. Ale nebylo to takový právě jako, že až tak divoký možná, jak to vypadalo, ale já jsem viděla, jak to udělat, aby to vypadalo.
1: Chápu, chápu. Tak rozhodně to působilo. Na mě to působilo fakt jako divočina velká, no.
0: Teď žiju větší divočinu, protože bydlím na Slovensku a tam bydlím v kraji, kde je nejvíc medvědů, takže to je větší divočina.
1: Já to vidím ve zprávách pořád, že tam chodí medvědi někde po Slovensku.
0: Ano, právě. Tam... Já když jsem se tam nastěhoval, tak právě po městě zrovna běhal medvěd.
1: Aha.
0: Tak jsem, nenašli jsme ho, ale teď je tam jich prý 9, tak třeba někdy potkám.
1: To asi možná, jo, no. Ta pravděpodobnost tam je větší.
0: Ano.
1: No a logická otázka, jo. Krásné dětství, skvělý vztah s maminkou, volno, prostě nemusela si nic moc jakoby poslouchat a tak. Jak se to stalo, ta prostituce vlastně?
0: No, zase, častá otázka, odpovím jí, prostě došly peníze, kupovaly se Swarovský, kupovala se tráva a tak, takže moje finanční gramotnost byla na nule v té době, možná minusová a peníze, co jsem měla, vlastně našetřit na nějaký start postřední, protože já jsem chodila vlastně, jsem ze severu Čech a začala jsem tady v Praze, chodit na střední a pak už jsem tady chtěla zůstat, jo. No a tak jsem si našla byt na Vinohradech, prostě jako klasický hezký byt na Vinohradech, starý secesní. No a měla jsem tam bydlet s někým, tento odřek, a já jsem zůstala sama na ten celý nájem.
1: Mm-hmm.
0: Takže co teď, když jsem utratila všechny peníze, skladní knížky mojí babičky a podobně, a jako... Bylo mi už blbý za těma rodičema, protože jsem věděla, že mi dávají fakt všechno, že mě vybavili do té, jako že mě vychovali, dali mi nádobí, dali mi věno. Ne, ale jako fakt se postarali, jako přestěhovali mě, měla jsem krásně vybavený byt, všechno, nějaký peníze na začátek, koupili mi tam ten základ. A brala jsem to jako nějakou svoji zodpovědnost, že se o sebe mám postarat. A chodila jsem do práce, dělala jsem... Urban Store se to jmenovalo, bylo to na Václaváku, obchod vlastně se sportovním zbožím. A slíbili mi tam hlavní úvazek a pak mi řekli, že mi ho nedají. A vlastně, i kdybych, tak jsem měla brigádu, já nevím, asi za nějakých 10 tisíc v té době.
1: To nebyl ani ten nájem, předpokládám.
0: Přesně tak.
1: Jasně.
0: No, tak a peníze jsem rozfufrovala s Mustafou, jestli si pamatuješ. Mustafa,
1: co to říká?
0: Ten byl u Toxene, u 808, Musa Flow, něco takového, 33, Žižkova, Český Budějovice, no, tak něco takového. Tak s ním jsem chodila, to dopadlo úplně skandálně, jako to bylo fakt jako poděl, jako pořádný. Že mi vyběhli do bytu, do toho prvního právě, co jsem měla, tak mi tam vběhli, vykesrovali ten byt, on tam byl s Lukášem Doupem v tu dobu, to je historie tady úplně, co říkám.
1: Jako, no tady se objevují jako, jména, to jsem nečekal. Moje
0: tady jsou jako docela to tady, ty začne vířit. Ale oni byli se mnou u mě na bytě a předtím tam přišel jeden člověk, mi donést nějak trávu, ani jsem nepotřebovala, že by se mohlo něco stát. Ono tady, ten Mustafa dělal nějaký bis, který nějak jako nedopad. Odlužili se nějaký peníze mezi sebou a prostě vběhnul mi někdo od Otoferu Cityho ještě dokonce úplně jakože, tak mi tam vběhli.
1: To je opravdový bizar podle mě.
0: Ano, tak tam mi vběhli přesně na byt, vykestrovali ho, namalovali mi hákač na stěnu, teda vysprejovali a já jsem přicházela domů z toho Urban Storu. Bylo tý směně dlouhý, najednou vidím jako policejní auto před barákem a vycházet Lukáše, tady Doupa, Lukase a Mustafu s ručníkama jako předtím, protože jak byl vykestrovaný ten byt, ještě nějaký náboje z plynovky jsem měla doma, jakože prostě velký gang shit jako v tu dobu si myslím, ale a jako jsem nevěděla, o co jde, že jo, protože on mi to neřekl, jakože někomu dluží ty peníze.
1: Jasně.
0: Tady. A co to má být? Tohle? No tak jsme jeli na policajty normálně, jako tady vyfotili si kérky, to. A nevěděla jsem furt, pak mi to teda řekl, co se stalo. Pak tam přišel i Tox, vlastně za ním se podíval, protože on byl pod ním v labelu právě. No a tak to jako, tak to nějak skončilo, pak už jako on nechtěl být moc v té Praze. Pak mi teda oni museli poslat nějaký peníze jako odškodný, ty, co to udělali. Nevím, teď, kdo to úplně přesně byl, ale byl to nějaký huligan z Slavia. A pak jako ten Mustafa šel do pozadí a teď on se se mnou teda rozešel. Teď já jsem se z toho teda úplně jako zhroutila. V tu dobu jsem ještě trošku brala piko, takže jsem se sjela, dostala jsem nějakou psychózu a jako nevěděla jsem, co sama se sebou. No a další dny teda jsem se rozhodla, že musím to nějak napravit tady tu celou situaci a že nechci už jako vybrat drogy, že už jsem z toho venku, že nechci takový lidi okolo sebe a že se musím jako sama o sebe postarat a nechci jako se nějak nezadlužit první dva měsíce, co jako jsem po střední škole a měla jsem začít nějaký svůj život, na který si myslím, že mě ty moje rodiče dost dobře připravili a byla pro mě jako potupa už po tom, co mi do toho dali dost a tam jít. A jako říct jim, že nemám, tak jsem si našla takovou trošku jinou práci.
1: No a určitě otázka, kterou se ptal taky každý, ale já se přiznám, že já jsem slyšel jenom jeden podcast s tebou. A ty jsi tam byla tajně, nebo jako, jo, že jsi tam nebyla přiznaná prostě. Ano. Ale mě někdo, nevím už kdo, ale někdo mi prozradil, že jsi to ty. Takže já jsem to poslouchal už s tím vědomím, teda, že jsi to ty. Úplně mi padala brada až jako úplně do patra pode mnou, protože to bylo jako neuvěřitelný. Asi jsi byla ještě otevřenější tím, že to bylo jako inkognito. Aha. A i když mi přijde, že to... Že se to asi trošku možná jako dostalo ven, že to byla ty možná.
0: Ano, jo? Ono i v těch komentářích se to docela dostalo, jakože to tam lidi psali Ice Queen, Alice a prostě jelo to tam.
1: Jo, tak to já nevím, já do komentářů tolik nekoukám.
0: Já jsem se tam pak koukla právě, že se mě to zajímalo po nějakém době, ale má jsem překvapená, že tam jako bylo hodně pozitivních komentářů. Mm-hmm. Že jako možná všichni v tady tu dobu pochopili, co jsem chtěla říct před těma x letama, víš, a jako byla jsem překvapená, pak když jsem dala druhý díl, tak to už tolik nebylo, jako to je štvalo, že jsem si to vězení užila.
1: Aha.
0: takže
1: ten tak, jsem možná neslyšel, tak to se podívám.
0: No, to
1: podívám.
0: Pak pošlu link.
1: Ok. Já jsem směřoval k otázce a teď nevím, jestli mi to nevypadlo náhodou.
0: Bavili jsme se si
1: o podcastech, jasně, protože já jsem chtěl položit další takovou jako obvěc otázku, ale nevím, jestli jsi o tom někde mluvila, ale když se člověk rozhodne teda, že se vrhne na tuhle práci, tak jako jdeš někam jako do bordelu, nebo jako...
0: No, tak v tu dobu už...
1: Já vůbec nevím, jak bych začal totiž.
0: To já jsem taky jako nevěděla, jak to mám vlastně vzít. No, takže jsem
1: ještě
0: to...
1: Ještě to je o strach jako dost a tak, takže to jo.
0: A jako co si vybrat, tak jsem šla jako na internet a tak jako klasicky, když hledáš práci, tak jsem si tam dala jako práci v tom sex businessu. A vyjeli mi jako různý jako upoutávky, že jo, tak já jsem říkala, no, tak dám nějaký privátík, jako byteček. Takže jsem šla, jako vybrala jsem si, že mi to vyhovalo, že to byla práce přes den, bylo to jako na Vinohradech, bylo to kusek od mého baráku. Mm-hmm. Tak jsem napsala, ozval se pasák, kterýmu jsem dávala 50%.
1: 50, jo?
0: A v tu dobu jako to bylo ještě malý peníze, ale v tu dobu jako by to byly malý peníze, ale pro mě už to bylo hodně, protože jsem takový peníze. Vlastně za ten den jsem vydělala to, co jsem neviděla ani za ten měsíc. Že?
1: V tom Urban Store.
0: Přesně. Jsem si udělala přes 10 000 jako první den a tve, to jsem se cítila jako hodně rich bitch, ty vole, jako co jsem... No, takže to bylo takový jako fajn, ale zároveň přesně, dneska už jsem to taky říkala, ale cítila jsem se jako večer fakt špinavě.
1: Jo? Já jsem samozřejmě přemýšlel, jak se na to zeptat, jsem rád, že o tom jako mluvíš. Protože ty jsou toho směješ, ale jasný, že to nebylo jenom jako
0: no,
1: ale
0: jako já to vidím jako odstupem a přesně lidi jako říkají jako vždycky mi, jako že ty se tomu vysmíváš a jako mluvíš o tom, ale hele, je to něco, co bylo součást mě, nemůžu se za to stydět, prostě jako by šla jsem to dělat, OK, a vím, že jako není to pro každou tu povahu o tom takhle otevřeně mluvit, ale zároveň teď jsem tady a jako OK, nemůže mě definovat to, co jsem byla, díky tomu jsem teda tam, kde jsem teď, jako když to tak řeknu, a můžu si z toho něco vzít, což je třeba jako, že jsem teď vděčnější za ten život, který mám a ta pokora. Ale jako já sama nechápu, že jsem jako se pro tady to rozhodla, protože teď bych už takhle jako nejednala, jako, že když koukám na sebe, na tady ten příběh, tak je to nějaká stará moje kapitola, ale já už se s ní nestotožňuju.
1: Chápu.
0: Jo, a takže jako OK, takže teď to v klidu úplně řeknu, že jsem se cítila špinavě, protože nepamatuju si přesně, dneska se mi to je jako, že jaký ten první klient třeba byl tohle. Já si to nepamatuju.
1: Aha. Jo, to je zajímavý.
0: No, jakože...
1: Ale ono se říká, že vlastně ty lidi se tak jako odosobní třeba.
0: Mm-hmm, a právě. Jo, jako tam se odosobníš, protože jako musíš přepnout a jsem na to nechtěla asi nějak jako myslet. Určitě tam jsou třeba nějaký takový jakoby flashbacky, na který si pamatuju, kdy tam ten člověk třeba se mnou byl a pak si pamatuju prostě na jednoho klienta, to už myslím, že byla třetí den a to jsem se nějak jako rozhodla, že tak tohle nedám, jak kdyby, jo, že tam mě srali ty keci a to mě jako sralo hodně u českých klientů.
1: Keci?
0: Jo, ty keci. To prostě jako, že úplně si říkám, ty vole, drž hubu a prcej.
1: to bych čekal fakt lecos, ale že zrovna keci tě na tom budou vadit, ty jo, no. Tak to by mě nenapadlo.
0: Ne, tak jako, že hele, ten sex, OK, máš prcku, jo, jede se tam, víš, co máš jako dělat, když jsi dobrá, tak víš, jak to udělat, aby to netrvalo dlouho, ale ty keci, ty v té češtině ještě, to jsem nedávala. No. Asi jak jsem jako rapovala, ten jako jazyk pro mě jako vždycky hodně znamenal, jakože jsem ráda...
1: Ne, počkej, to nemusíš nějak obhajovat, protože ono to v tom, co si budeme povídat, v tom sexu je to důležitý.
0: Ano.
1: A ještě je tam ta věc, já jsem mnohokrát přemýšlel o tom, že bych třeba napsal nějaký jako i erotický zážitky, dejme tomu, třeba, ale... tam je ještě ten problém, že vlastně to, co, když já budu popisovat nějakou sexuální věc a budu nějak nazývat ty orgány a tak dál, tak někomu to bude připadat směšný, někomu to bude třeba připadat sexy a někomu to bude připadat úplně slizký. A takhle je to prostě vždycky. Jako, málo kdy se stane, podle mě, že si čteš nějaký popis sexu prostě a že by se jako všichni shodli, tohle je sexy, prostě. To se asi nestane prostě.
0: Ano, přesně.
1: Takže si dokážu představit, že tam mohly být přes nějaký slizáčkové prostě a
0: jo, jo, jo, a nevychytali jsme ten slovník společně, jo. A to se mi vrylo teda. Jo, že. A jako já mám ráda ty jako slova ještě dřív v to období, tak jsem dělala ten rap a ten byl přesně takový, víš, jako že tam vidíš, že když jsem jako dělala tohle, tak jsem jako tam, jako v těch textech jsem jako popsala ten sex a tak jako, že jsem si to užila ten popis právě, jo? Že mě to jako bavilo ve svý podstatě jako o tom mluvit právě, jakože to jo, ona řekla tohle, ale pak přesně, když jako na to narazíš jako s chlapem, který má jako očividně nějaký děti doma a všechno a řekne ti přes nějakou zdrobnělinu tohle, jo. To mě dostalo.
1: Píšeš o tom v knize?
0: Hele, takhle,
1: o těchto věcech?
0: Takhle detailně ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jsem na ní strašně zvědavý. Když kolem toho tak chodíme, tak pojďme to říct. Kniha se bude jmenovat Red Mama. Je
0: Red
1: to tak?
0: Mama, ano.
1: A vychází...
0: Měla by být 18.10. Doufám, že se nám to povede dokorektovat. Vlastně.
1: Aha, vy ještě korekturujete.
0: No, právě.
1: Jako mě se taky vlastně nejvíc protáhla korektura, takže vím, proč to říkáš tak opatrně. No.
0: Ano, ano. Takže tam byla bych ráda, kdyby to vyšlo to 18.10. I teda paní editorka mi řekla, že by to tak mělo být doručený, jako aby jsme to stihli dát na zlom vlastně všechno. A... teď je předprodej na startovači, takže kdo byste chtěl, budu ráda, když podpoříte knížku, nebo můžete už jít na redmama.cz, to
1: jo,
0: tam vlastně...
1: tam bude odkaz asi.
0: Tam je, jo. Tam je vlastně, tam už se rovnou může, tam vlastně, když se na to klikne, nebo jako, tak už se rovnou jde na ten projekt na tom startovači.
1: Aha,
0: takže
1: super.
0: Tam je předprodej vlastně. A předprodej je právě z toho, aby jsme to mohli vydat. Vydávám to vlastně na okraji média, kde jsi vydal i vlastně ten český rap.
1: No ne úplně, on mi s tím vlastně Daniel potom začal pomáhat, když už to bylo venku, protože on si vlastně to vydavatelství udělal až po té, co já jsem měl knížku venku.
0: Já si říkala, že to muselo tak nějak být.
1: Ale pomáhá a mimochodem je logický, že vydáváš na okraji, protože vlastně to téma je takový okrajovější a on tam má ty kontroverzní věci, pokud nevíte, tak vlastně to vydavatelství vzniklo s knihou Muklové a Šlajsny a mezi tím tam vydal ještě s Jonákem knihu, myslím, do toho vydal Hampejzy, teď jsem zapomněl ten název, Stripáče a Hampejzy, to jsem četl teďko na dovolený.
0: Bavilo tě to?
1: Mě baví, jak píše Daniel, ale strana tuším 67 v když tam popisuje nějaký zážitky z Bangkoku, tak jsem se málem pozvracel. Jako. A to se mi u moc knížek nestalo. Takže vlastně je to trošku klobouk dolů Danielovi, ale nic tak strašného jsem opravdu nečekal, že tam číst budu. Takže to jsou stripáče. Já jsem jako docela vlastně hodný kluk, já jsem nebyl v Tajsku, takže já prostě nevím, co, že se. Já jsem slyšel nějaký pingpongový míčky a tak dál, ale to, co tam popisuje ten Daniel, to je za všema hranama. Prostě.
0: Já jsem ještě nebyla na té straně. Takže,
1: okay.
0: Takže nevím, ale jako já můžu říct, jako z tady tý jako mojí branže z biznesu, tak já asi jsem jako nikdy nezažila asi takové jako perverzní věci v tom. Ani jsem neměla holky, který by měly něco perverzního. Měla jsem takový holky s klasickým servisem.
1: Když takže říkáš, měla jsem holky, tak ti mluvíš o zaměstnankyních. Jakoby.
0: Ano, ano. Jo. Jo, přesně.
1: Protože my jsme se zatím dostali jenom k tomu, že ty jsi pracovala, ano. Ale ještě jsme se nedostali k tomu, že jsi začala šéfovat.
0: No, já jsem jako začala šéfovat jak Sergej. A to tak přirozeně přišlo, jo, že já jsem jako vždycky ráda, když jsem byla malá, tak jsem si přesně, jdeme zpátky do dětství. Tak moje nejčastější hra byla podnikání. Já jsem jako ráda byla šéfová, ráda jsem jako učila, ráda jsem vedla podniky, takže tam pak jako, když jsem přišla do toho jako privátu, tak jsem si hned obhlídla, jak to chodí všechno a podle toho už jsem si říkala, tak to by, tak si tady zaplatím nějakou inzerci, najdu si tady holky, no a pak po pár týdnů, hele, mi prodávali hašiš, který jsem dělala přes let z venkáče a do toho jezdil eskorty. jsem to poslala po všech těch legích.
1: Jo, fakt podnikavý duch.
0: Jo. A,
1: no ale řekni mi, to mě teď napadlo, jo, ale když vlastně vstoupíš do nějakého toho privátu, ano, a začneš přemýšlet nad tím, že to rozjedeš sama, tak ty někomu jakoby lezeš na dvorek, ne? Když to tak řeknu. Jakoby.
0: Určitě, jo, ty konkurenci právě. No. Já jsem jako tady privátně dělala, já jsem měla holky jako na escort právě.
1: Jo.
0: Ale nicméně proto jsem se dostala do toho vězení ve Finsku, protože to mě naprátká konkurence tady v Čechách, která o mě věděla. A ta vlastně jako dala vědět jako finský policie, nebo takhle, ta česká policie dala vědět i finský, že by se o mě měli začít zajímat. Takže tím to jako začalo a takže lezla jsem na dvoreček tím, že jsem byla jako schopná, to Finsko nikdo neuměl z Čech moc tak dělat na takový úrovni, jako jsem ho dělala já, tak jsem začala být trnem v oku vlastně jako jedný, pro kterou jsem předtím dělala, proto ona o mě věděla.
1: No. Jasně, no, tak to je přesně klasika, na co jsem vlastně narážel.
0: Přesně.
1: A my hrozně dlouho mluvíme, ale je to strašně zajímavý, tak písničku dáme za chviličku, ale
0: pojďme ještě na otázečku.
1: No, je to opravdu jako extrémně zajímavý. Kniha teda bude vycházet koncem října pravděpodobně a ty jsi sepsala teda, ty jsi říkala, že to dětství tam zase tak moc není, takže to se týká vyloženě toho biznesu?
0: Hele, začínám tam přesně někdy na tom zlomu, kdy jsem se stala Ice Queen.
1: Jo.
0: A tam jako přesně tam jako popisuju, jak se takhle dostat k nějaký takový práci. A je to tvořený jako na 4 části, kde jsem přesně jako od střední prostituce, pimpin. A pak vlastně je druhá část, kde jsem už, kde je vazba. Třetí část je vězení a čtvrtá je ta, jak žiju teď.
1: Jo. Mě by zajímalo, co říkal Daniel, já se musím zeptat potom, jo, to jenom říkám, to není otázka, ale mě by zajímalo, co on říkal na tvůj popis finského vězení, protože jeho popis českého vězení, teda českých vězení, ano, protože on byl ve více, je strašlivý, jako strašlivý. On tam přišel skoro o vlasy prostě, říkal mi ještě, že to je běžný, že tam jakoby lidi přicházejí o vlasy, strava šílená, nula vitamínu a tak dál, a tak dál, a tak dál, prostě hygiena hrozná. To ty si asi neměla předpokládat.
0: Ne, to právě Daniela zaujmulo na tý mojí knížce, že přesně ten kontrast toho českého a finského vězení a že to jde dělat vlastně lidsky i to vězení, že jako OK, svobodu ti vemu, ale můžeš tam normálně jako důstojně žít. A já jsem měla pohodičku, no, já jsem jako dostávala dost vitamín, dost minerálů. Já jsem chodila na sauny každý týden, já jsem měla 3x denně super jídlo, laktozifrý.
1: Jsi chodila do sauny?
0: No jasně. jako pozor, jako když teda jako už děláte nějakou trestní činnost, tak byste měli přemýšlet, kde.
1: Jasně. Ale ty jsi to asi neměla takhle až jako promyšlený,
0: to jsem neměla, ale jako dostavili tu věznici, kde jsem byla, tak tu dostavili asi rok před tím, než mě jako chytli, tak to už se připravovala, tak si řekla, tak pozor, tak tady ta panička sem půjde, první pimpí v téhle věznici, tak potřebujeme pro ní prostě připravit podmínky z těch michelinských restaurací a pětivězdičkových hotelích, jako ta by nám to tady hodně zhitovala. Tak.
1: No a tak. Já jsem pochopil z nějakého toho podcastu dávného, že Finsko si vybrala, protože si tušila, že tam bude jako ten výdělek. Jako
0: ano,
1: velký.
0: Jo. Já jsem si tam hodně dobře navnímala tu mentalitu asi těch lidí.
1: A promiň, ty jsi tam jezdila už teda jako pracovnice?
0: Jo, to jsem pracovnice.
1: Tak jezdí slovo.
0: Pracovnice Alice. Jezdila jsem tam, já jsem to měla obtíhnout a právě se mě to jako zaujalo, takže to jsem tam měla na začátku jednoho roku v zimě a na konci podzimu toho stejného roku už jsem tam posílala první pěšáčky. Mm-hmm.
1: A je jasný, že teda musíš mít manažerské schopnosti nějaký, ano. Protože to není jen tak. Navíc já vím třeba, že lidi, kteří pracují s hosteskama, a teď myslím real hostesky, opravdu jenom hostesky.
0: Taky jsem nejdřív udělala hostesku.
1: No, tak vím, že lidi, kteří s nima dělají, takže jsou nešťastní, že ty mladí holky často prostě nepřijdou, neomluví se, nefungují a tak dál, nebo vymýšlí nějaký kraviny. Tady to v tomhle biznise to musí být ještě horší, si říkám, jakoby. Jak jsi to zvládala? Jako ty chceš na jednu stranu působit profesionálně, ale furt je tam ten lidský jako prvek,
0: aspekt,
1: že jo?
0: No. No určitě a právě ještě ke všemu, že tady nemůžeš jako zajít do nějakých extrémů nebo tak a teď jako, když ta holka zmizí, tak zmizí a ty nemáš jako jak dohledat, ty kolikrát nevíš ani její pravý jméno a nemůžeš přesně, protože víš, že ona by tě mohla zase za něco napráskat a tohle, tak tam nemůžeš moc najít s nějakýma ganama k ní před barák. Ne,
1: ale... A tak já narážím i na to, že asi tam nejsou smlouvičky a takovýhle věci prostě, takže fakt to musí být těžký. Jako.
0: Jako je tam, když ta holka uteče z penězma, hlavně ty do ní dáš nějaký základ, že tady jim jako nepřijde na kšeft, je nezodpovědnost tohle, a tady kolikrát ty za ně zaplatíš ještě jako to cestovní a všechno, jako že v letenky domluvíš tam apartmány třeba za 800 euro na týden a ona tě tam pak nepřijede. A nebo prostě celý týden ty tam posíláš frajery, platíš reklamu, všechno, počítáš s nějakým výdělkem, přesně tam neposíláš jiný holky, aby se jakoby nekazily ty kšefty navzájem a ona ti jakoby, nebo nepřijde, nebo ti uteče s těma penězma. A pak jako nějaký teda, protože to je tak častý, že ty holky moc nepřemýšlejí dopředu, takže oni ti jako utečou s těma penězma, ale jako pak ty peníze jim dojdou, takže jako musí přijít jako s tím prosíkem, že jako vědí, že to posrali. A že musí jako ho naspět.
1: Jo, to jako,
0: že, a teď jako, jo, my ti to vrátíme. No, tak OK, a pak se to třeba stane znovu. No,
1: jasně.
0: Takže to je takový nekonečný příběh.
1: No já samozřejmě přemýšlím, jestli jsi na to měla nějaký, jako řekněme, fígo, nebo...
0: Tohle, když už se to stalo, tak se to stalo, já jsem věděla, že s takovou holkou dělat nechce a pak jo. Jsem si podle toho vybírala i ty holky. Z začátku to bylo krutý.
1: No jako, člověk ale takhle. Přichází o klienty, ne? Nebo ne?
0: Ne, tam je to jako tam, tím, že každou holku jako ty inzeruješ sám, jak kdyby byla independent,
1: jo,
0: co jsem dělala já jsem neměla jako agenturu, kde jako chodili Moulin
1: Rouge.
0: Tak
1: teď už tomu rozumím, tak to jo.
0: Takže to, na to je to dobrý, protože ty si stylizuješ každou tu holku, s každou tu holkou ty máš svůj vlastní vztah a každá ta holka jezdí sama. Mm-hmm. Jakmile tam byly dvě, tak vždycky říkám, že to je průser, jedou dvě. Víš, to vždycky je jedna ta,
1: ty
0: co vydělává míň a je druhá, co vydělává víc a teď přesně, když ta jedna vydělává míň, tak vymýšlí kraviny, aby jakoby tý druhý zkazila jako to, že vydělává. No, takže přesně tak to vždycky bylo. A nebo jako když mi řekli, že chtějí jet spolu, tak já vás rozdělím do měst. Jako můžete přijet, můžete být spolu na začátku, můžete být spolu na konci, ale mezi tím si každá pojedete svoje města. Je to určitě tak lepší.
1: A to je vlastně další věc, já nevím proč, jsem si představoval, že posíláš někoho na noc, ale to je vlastně blbost, že jo? Když už letí do Finska, tak tam prostě funguje deal.
0: Přesně tak, je tam jako na deal, přijede...
1: A bylo to teda týden, nebo měla si to nějak jako daný, nebo to bylo prostě podle situace?
0: Většinou spíše zde tak na dva týdny, na dva až tři týdny, jako jedna tun, pak přišla menstruace, tak jeli domů.
1: Jo, vidíš, já nepřemýšlím nad těma praktickýma věcmi vůbec.
0: Právě, to jsem jako vysvětlovala policii, když dělali ty tabulky, jak mi počítali jako ten výdělek s tými trestní činnosti, jak říkám, moment, tady to musíme stáhnout. Minus 7 days.
1: Jasně, každý měsíc, jo.
0: No.
1: Přesně, ti nepřidávají, to je jasný.
0: Právě, jako stáhla jsem to o 100 000 euro, takže jakoby ten výdělek, takže dá se říct, že víc jako že 2 miliony.
1: Že se zkrátila možná trest.
0: Jo.
1: Zároveň.
0: Jo,
1: logicky,
0: přesně.
1: Ale.
0: No, jako... no. No, takže vlastně jako jo, ta holka přijede většinou, tak jako já když jsem jako takhle jela do zahraničí, já jsem nechtěla nikdy být, když jsem ještě, já jsem na těch tours moc jako nebyla, jako když jsem jezdila, ale byla jsem tam většinou, tak dá se říct týden, pardon, já zjím vám, už jsem unavená dneska.
1: Už je skoro 9, no.
0: Jo, já jsem schůru právě od 6 dneska.
1: Aha.
0: Takže.
1: To je jiný život.
0: Je to tak, no. Ale tak já jsem zvyklá, já vstávám se svitem, ale jo. teď už se díl právě stmívá, že? Nebo teda jako...
1: Později rozednívá.
0: Později rozednívá, přesně tak, takže teď musím přepnout režim.
1: Jo, já tě nebudu už dlouho trápit, pojďme si zahrát písničku. Jakou dáme?
0: Jako tu moji, jo,
1: nějakou. No.
0: Jako... Hele, tak máš tam ten dvojtrek nebo La Dolce Vita?
1: Mám tu oba, můžem dát kterýkoliv. Tak, vlastně dáme oba, jenom který chceš dát první.
0: Hele, tak dáme tuhle Dolce Vita, ta vyšla, ta je na YouTube, můžete si čeknout videoklip a pak dáme ten dvojtrek, ten je ještě nevydaný, to bude premiéra.
1: Super, tak to bude velká premiéra, pak to probereme a teď si jdeme hrát, ať taky zahrajeme na Radio Spin.
0: Jo!

0: Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays, se mnou ve studiu Alice, All Ice, Ice Queen. Říkám všechny jména, ať víte, ať si ji můžete najít. A teď nám hrála nová věc. Pojď mi říct k nový věci něco.
1: Tak tohle, co jste slyšeli, tak to jsem právě dělala na projektu With the Pimpy. A ten jsem chtěla udělat přesně k té knížce. Začíná to vydaným trackem, který mám na YouTube, Kriminál patent, který tím jsem oznámila, tak o čem byl ten můj case. Natáčela jsem ten klip v Helsinkách, co jsem vydala. Myslím, je to i na Spotify a na Apple Music. A pak jsem vydala...
0: Počkej, ty tam nemůžeš, ne? Přece.
1: Proč?
0: Do Finska jsi říkala ne.
1: No do Finska ne, ale to jsem natáčela, když jsem čekala na soudy právě.
0: Jo, takhle.
1: To je jako real v tom, že jsem to utočila vlastně během toho. Maza mi dal beat vlastně, Maza Beats, a ten mi poslal pack. Já jsem pak takhle chodila po nocích v Helsinkách, nebo nemohla jsem chodit úplně po nocích, protože jsem měla zákaz chodit po nocích venku a musela jsem se chodit hlásit, když jsem čekala na ty soudy, že jsem ještě nezdrhla z toho Finska, ale prostě tenhle beat a byl takový tvrdý, takový mě bavil trapovej, přesně tam basa tam jela a já jsem si řekla jest, tak tady povím tu moji příhodu celou, takže Kriminál patent je takovej jako úvodní track, který je takový i víc odříkaný, ale chtěla jsem tam říct celou story.
0: Jo.
1: Pak jsem vydala La Dolce Vita, to jsem vydala loni v zimě, který už takový jako takovej moodovej hodně, je takový víc sexy, holčičí.
0: Ale taky tvrdý beat samozřejmě, to musí být.
1: Bez toho bychom jako nešli. A pak jsem udělala vlastně dvojtrack, tady ten, který jsme slyšeli, to je produkce od Hakiho, ten je teď docela slyšet, je o něm, vybírají se ho dost jako i větší jména už, nebo velký jména. A s ním jsem udělala tady ten track vlastně, a to je teda double track, pak mám ty dva a ještě k tomu přibude takový jedno outro.
0: Aha, já jsem totiž chvilku měl pocit, já jako vnímám věci samozřejmě zrychleně na těch sítích jako každej, já jsem měl pocit, že chceš udělat možná nějaký tape jako k té desce, ty jsi se rozhodla udělat pár tracků teda.
1: Já jsem myslela, že nejdřív to bude album.
0: Jo, aha, ok.
1: Chtěla jsem vydat album, ale jako mě se tak změnil hrozně život, když to řeknu, že jo, z začátku jsem na tom začala dělat dost aktivně, když jsem přijela z toho vězení, nebo přesně jsem měla rozehraný tady ten Kriminál patent, ještě než jsem nastoupila, tak jsem měla udělanou tu La Dolce Vita necelou. A ještě jsem mezi tím vydala na SoundCloudu, což je takový legendary portál jako mýho rapu, kde je vlastně ten Afrodiza tape celý a jsou tam nějaký starý takový jako špinavý jako dirty sound jako hrozný tam je, jakože tam to fakt jako jsem nahrávala v obýváku doma sama na...
0: A tak to byla taky taková éra prostě, ono se říkalo SoundCloud rap v podstatě jednu dobu, jako v jednom stylu.
1: No. To bylo přesně ten rok těch 2012, já jsem tam jela frýčka a jo, tam jsem přesně jako si nahrávala, ale jsem spustila doma beat, až jsem měla nějaký starý telefon úplně, a nahrávala jsem to na hlasovky a to jsem tam jako, to jsem tam pustila, jakože tam jsem dala, ty lidi to fakt jeli, jakože pak za mnou chodili, že jo, tohle, ježiši, no ale hrozně mě mrzí, že jsem to smazala, že jsem to nedala archivovat třeba, víš, jako, že jsem to nedala jako do privátních těch tracků,
0: jo.
1: Ale mám normálně CDčko, která se jmenuje Alice Freestyles a jsou tam tady ty všechny tracky z toho SoundCloudu. A no vidíš, to by bylo zajímavé se ho pustit vlastně.
0: No to jako, určitě.
1: Že se ho musím najít a vlastně... Teď jsem nad tím přemýšlela zrovna pár dní zpátky, že bych to chtěla slyšet, protože tam jako... Jestli tak trošku pamatuju, co v těch bars jsem tam jako bylo.
0: A to se tím často neslyšela. Ještě i v rámci té knížky třeba víš, jakože jo, zaspomínat, hele, anebo třeba i něco vybrat jako k tomu, nebo...
1: Něco tak, ale zároveň tohle už bylo ještě jako vlastně předtím, než začíná ten příběh té knížky.
0: Jo, chápu. Já jsem tady v životě neměl mimochodem nikoho takhle unavenýho v 9 večer. Jsem z toho úplně fascinovaný. Rapeři nebejvají unavený v 9 večer.
1: já jsem jako fakt zhůru dlouho.
0: Fodě, já tě fakt
1: dala, jsem flašku vína předtím, než jsem přišla.
0: Jo, tak to jsem, vidíš, ani nepoznal.
1: A byla jsem na ústřicích, moc dobrý.
0: Já samozřejmě tě nebudu dlouho trápit, jak jsem avizoval.
1: Ne, to je dobrý, ale já zívám takhle přirozeně, jako když se dlouho bavím. Přemýšlím hodně.
0: Jo, ok. To znamená, že teď se soustředíš na knížku, to je jasný, jako, ale co ta hudba vlastně? Je to něco, co tě nějak jako... nebo takhle, já se zeptám úplně jinak, jo. Protože ty jsi o tom mluvila, že nějaký tracky vznikly, ale zároveň ten život je hodně jiný. A já narazím teda na tohle, jo, protože ty jsi zmínila, že školíš manažery nějaký.
1: No,
0: máš pocit, že by to nešlo dohromady s tou hudbou třeba?
1: Ne, jako spíš ta hudba pro mě jako celkově, to jsem jako říkala, že je zajímavý, že vlastně teď jdu na jako za tebou na rozhovor, mm-hmm. potom, co už jako tu hudbu moc aktivně nedělám, ale přesně mám připravený nějaký projekt, vím, že je zajímavý ten můj příběh, že to sedí k tomu jakoby rapu, že je to takový rapový téma, o čem je ta knížka, ale dá se říct, že já jako furt miluju rap, jakoby poslouchám ho, ale jako ta podstata toho, když jsem to dělala, tak v té době to bylo trošku něco jiného. Já jsem asi měla trošku jiný pohled na to, o čem jsem rapovala a takhle. A teď jako tím, že jsem jako rapovala o těch real věcech, které jsem prožívala a takhle, tak to, co jako žiju teď, tak se asi do toho rapu moc nehodí.
0: Mm-hmm. Dneska jsem školila.
1: Dneska jsem vyškolila lymphoshaping masérku.
0: No ale hele.
1: Dala jsem tam ty hmaty, jak zastará.
0: Ale já když tě poslouchám, tak ono to nezní jako nějak jako nesmyslně. Každopádně, ono by to možná o tebe znělo dobře. Ale co školíš, prosím tě?
1: Hele, no já školím jako toho víc, takže já jsem se když jsem jako chtěla, teda byla malá, tak moje jako další jako z mých snů bylo jako být paní učitelka, takže jsem teď paní učitelka a školím moji autorskou lymfatickou masáž pro ženy, která kde za hodinu odvedou třeba 5 cm z pasu ženě.
0: A to jsou takový ty dřevěný věci.
1: To taky, to je maderoterapie, ale já se dělám ruční, on takový lymfomodeling, lymfokonturing se tomu říká, ale já jsem si udělala svůj lymphoshaping, protože v jednom tracku mám shapey shake je moje hobby. Tak, takže jsem to použila a vlastně jsem vyshapeovala a jsem teď shaping queen, můžu říct tam na Slovensku a učím jako masérky slovenský, tady tu moji autorskou metodu. Máme svoje lymphoshaperky, expertky na mapě, jako Čech a Slovenska, jako když oni jako si umějí udělat to školení dvoudenní, tak se objeví na té mapě, vlastně mám svoje stránky o tom a dělám tohle jako ty masáže mě vždycky bavily, samozřejmě měla jsem je erotický masáže, ale jako masáže, když jsem byla malá, tak jako jsem dělala rodičům pernamentky na masáže a i mám 10 let vlastně rekvalifikaci na masáže a nějak jsem se k tomu přesně tak přirozeně navrátila, tak jako služba, tak to otočím, masíru za 150 euro, to by jako kdybych dělala přesně erotickou masáž, ale masíru ženy, je to příjemný.
0: To nevím, jestli není erotická levnější ve finále.
1: Jo, je.

0: všechno.
1: Jo. Okay.
0: Ale služba jako služba, můžu říct, že přesně si vydělávám.
1: A já jsem měl pocit, že jsi měl nějaký salon kosmetický?
0: Jo.
1: Nebo máš, nevím.
0: Tady vlastně moje social manažerka, která je tady se mnou, tak tam mi dělala vlastně i první právě jako content a branding pro moje Pure Up salony to byly make-upový studia a dělali jsme jako i obočí, řasy a tak. A bylo to Praha Brno. Loni na moje narozeniny jsem je prodala ty studia.
1: Aha.
0: Takže chtěla jsem, už jsem se chtěla posunout, protože furt to bylo něco, co jsem dělala přesně ještě v té minulosti.
1: Ty jsi zároveň působila, že tě to hrozně baví, ale...
0: Jo, jako mě to bavilo, já miluju jako podnikání, já miluju budování jako věcí, jo, jakože myslím si, že za ten můj život ještě udělám spoustu jako konceptů, které jako budou takhle, že něco rozjedu a pak to třeba prodám nebo ne, teď dělám na dalším projektu, to je zase gastro a to už je velký projekt, jakože fakt takovej můj největší. No a ještě mám připravený další tři koncepty, které chci dělat v budoucích letech. No, takže mám tam připravený, ale přesně jako to mě hodně bavilo, byla to zase jako jiná práce. Chtěla jsem přepnout ten legální biznis do toho legálního, proto jsem to začala dělat ty salony vlastně, ale pak jsem, jak jsem se vrátila, tak jsem... Tak jasně, když jsem byla v tom vězení, tak ne, že šly dopředu ty salony.
1: Jasně.
0: Jo, jako, jo, tam to bylo taky komplikovanější. No.
1: Rozumím. A jestli to není tajný, proč Slovensko?
0: Já jsem tam přišla za přítelem.
1: Jasně, jsem trošku čekal.
0: Ale já jsem se s ním pak rozešla. Ne, že on, ale já. Hele, jo, já si myslím, že on mě měl tam jenom dostat, že mě je tam hrozně dobře.
1: Jo.
0: A já mám i slovenský příjmení. A můj táta vlastně, nebo jeho rodina je kousek od té Žiliny vlastně ve vesnici, tam je z té vesnice jedný, Horní Mariková se jmenuje, tak tam je prej máma, že tam jednou s tátou jako přijela se podívat a že hřbitov byl plný jenom jmén našeho příjmení, že každý jako u každého plotu nalývali slivovici, že byli za chvíli úplně ožraný. A i když jsem pak šla hledat prostory na ten jako můj už teď masážní salon, tak přesně pan majitel říkal, a Lice, vy jste Kršíková, vy jste naše, tady jsou Kršíkovi. Takže vrátila jsem se tak nějak ke kořenům, je mi tam pěkně. Je to sranda, že ze severní Evropy a ze severních Čech, odkaď jsem teď na severu Slovenska. A víš, to bylo vtipný, teď vlastně jsem seděla v Žilině v kavárně. A jedny z prvních takových jako rapových skupin, který jsem poslouchala tady ne v Čechách, na Slovensku, byly Dramatics. A vlastně s Patrikem jsem se začala bavit s Radikálem, už když mu bylo nějakých 15. A teď jako s ním v té kavárně, tady to minulý pondělí, a najednou koukám a já, Páťo, a on tam stál a on je vlastně z Rožom Baroka.
1: Jo, jo, jo.
0: A potkali jsme se tam.
1: Navíc vypadá pořád stejně.
0: Ano, přesně tak. A potkali jsme se vlastně tam, takže to byla sranda, že až už seš kdekoliv, tak vlastně poznáš nějaký známý a takhle, takže... necítím se tam vlastně úplně tak sama a cítím se tam vlastně mnohem líp jak v Praze. A můžu říct, že po tom vězení to doporučuji lidem jako změnit úplně to prostředí. Jakože myslím si, že když je člověk trošku rozumnější, vědomější a dokáže přemýšlet, proč se mu zrovna stal takovýhle osud a není úplně jako vyhořená osobnost a chce od toho života víc, tak to může vzít jako nějakou druhou šanci nebo ne druhou šanci, něco, co se mělo stát, aby zase šel na nějaký level dál. A já jsem si uvědomila, že pokud jako chci ten život začít nějak jinak, tak ho musím jako kompletně předělat. Ono to jako nejde. A možná proto už se nevěnuju té hudbě tak tolik, jakože já, když jsem se vrátila, tak jsem hrozně se psala na tom vězení. Jako můžu říct, jako ve vězení se mi vrátila hrozně kreativita. Protože když jsem dělala ten nelegální biznis a měla jsem prostě x těch telefonů, teď jsem to musela zvedat, řešila jsem ty holky, do toho jsem měla ještě to legální podnikání. Byla jsem fakt jako zapřáhla 24/7 a to jako, kde máš jít nějakou jako chvilku, kde budeš poslouchat beat, budeš zavřený někde a budeš tvořit. A mezi tím, co jsem vlastně dělala tady ten biznis, a tím, co jsem byla aktivní v rapu, tak jsem udělala v roce 2019, 11.11. to vyšlo. 10.10. jsem otevřela ty kosmetické salony toho roku a 11.11. jsem vydala track Fendi Cartel, kde jsem si myslela, že už se tak jako vrátím do toho jako rapu, že začnu trošku víc dělat,

0: a repuju tam, že jo, 4 telefony se mnou, mám to nejde až velnesy nákupy. A tam už jsem jako prozrazovala vlastně to, co dělám, ale zase, jo, jsem vydala jeden track a přesně, pak jsem se zapřáhla, pak mi začaly jezdit i holky z Maďarska do Finska, tak jsem měla náročný období a nějak jako furt mi to od toho rapu něčím odvádělo.
1: Nemáš pravdu, člověk musí mít trochu klidu, ať ta kreativita právě má nějaký prostor.
0: A pak jak jsem byla na té vazbě, tak to najednou začalo být úplně boží. Mm-hmm. Najednou prostě jsem jako, tyhle, mi v noci začaly běhat řádky, jsem tyhle brala všechny možný papíry, psala tuškama, propiskama, prostě vším, co jsem našla, pak ráno jsem to dušila, říkám, tyjo, co jsem tím chtěla říct. Ale ty pár se jako mám napsaný, jak když jsem to teď jako nějak zpětně projížděla, tak jako to jsou fakt jako, víš, jako fakt se ti vrátí ta kreativita. Najednou jako jsem si říkala, wow, to tam není zahozený, měla jsem tam svoje Chanel brýle v tom vězení, měla jsem takový hezký župan červený, tak jsem si rapovala.
1: Já musím se na to Daniela Chudáka.
0: No, no. Tak jsem tam rapovala před zrcadlem si a jako říkala jsem si, wow, tak to se vrátím a přesně pak jsem šla z té vazby, měla jsem nějaký peky od producentů, tak to jsem jako nějak tvořila, chtěla jsem, nahrála jsem ten Criminal Patent, pak jsem nahrála ještě další vlastně to La Dolce Vita, mezi tím jsem nahrála ještě po 10 letech jako na výročí toho Aphrodita tapu, tak na SoundCloud jsem nahrála track Aphrodita 2, kde jsem právě udělala ten rozdíl mezi tou drzou holkou, nebo jako když jsem byla v těch začátcích a tím, jaká jsem teď po 30, nebo to mi bylo okolo 30, když jsem to nahrávala, nebo před 30. No a tam jsem vlastně zvýraznila právě jako
1: tu změnu. Jo.
0: Jako, jak jsem se stala jako z té dirty, byš takovou dámečkou. Takže,
1: dáma podnikatelka.
0: Ano, přesně tak. Takže to bylo hezký. To jako, to jsem si užila tenhle track. A bylo to nabít od Travis, ne, jakože Travis Scott, ale bylo to o Metro
1: Boomin.
0: Jo, Trends vlastně, co jako...
1: Z té desky Heroes Villains.
0: Ano,
1: jasně,
0: to jsou moje oblíbené. Já to jsem měla, by the way, ve vězení, tu mi poslal můj bývalý přítel Ernesto, vlastně, CMD, co byli s Joshua a teď vystupuje sám za sebe, tak mi poslal právě pack do vězení a bylo tam i tady to CD, tak jsem si to užívala. Gucci Mane jsem tam měla a Travis Scott zrovna vydal to byla Utopia?
1: Mohla být asi.
0: Jo, ty dva roky, tři, čtyři zpátky, nějak tak. Takže to jsem ani nevěděla, že to vydal, protože už jsem byla ve vězení a mi přišlo to CDčko, to Travis a oni nám nedávali ty obaly. A já říkám, tyhle, tady ty tracky od Travise, to jsem nikdy neslyšela. A pak jako, jo, to bylo nový, to vyšlo tenhle rok a měho oblíbenýho Gucci Mane, ten byl vždycky můj nejoblíbenější rapper, tak to jsem tam měla.
1: A to se skoro nedá stíhat, ale jeho vydávání mimochodem.
0: Jo, jako teď už to tak nesleduju, ale předtím to bylo jako fakt našlápný, no, přesně. No, takže to
1: on jako malinko zvolnil, ale ano, jede furt, stejně, šílený.
0: Ale že má furt ten jako, že furt tam má co sázet, jako že to je neuvěřitelný, no. Ale no, to je ono, no jako že...
1: A ty jsi tam neměla internet?
0: Ve vězení.
1: No.
0: Ty
1: jsi chodila do sauny, proto se ptám.
0: Hele, my jsme měli internet, ale měli jsme povolených jenom pár serverů, BBC News jsme tam měli, The Times a pak ještě nějaký finský, přesně takový. Pak jsme tam měli i třeba realitní jako nějaký kancelář, takže jsem projížděla byty třeba nebo baráky v Itálii, v Řecku a už jsem se viděla někde. Na The Times jsem si jako psala dovolený a resorty, kam budu jezdit až po vězení. Ale neměla jsem tam, že bych si mohla pustit nějaký beat nebo tak. Online radio jsme tam měli, to bylo. Poznala jsem finský rap, by the way, ten taky mě hodně baví. Ten jako finský rap a ten trap je na vysoký úrovni.
1: Aha, no to se tě pak zeptám na nějaký jméno, to mě zajímá.
0: No jo, takže...
1: A ten jejich jazyk je takový tvrdší, ne, možná?
0: Mina Olun, Alica, Mina Olen, Čekista Nainen.
1: A když jsi zmínila toho Ernesta, já jsem ho tady taky měl. A my jsme se bavili o tom, že on když, on možná seděl i ve stejném...
0: On seděl kvůli mě, kvůli tomu mimo caseu.
1: Já jsem to nechtěl říct, řekla jsi to ty. On to tady možná řekl, akorát jsme nejmenovali tebe vlastně konkrétně, protože ty jsi nemohla mluvit, ano, za sebe v tu chvíli, takže myslím, že jsme tě nejmenovali, tak teď se to mohlo, možná nějakým posluchačům propojilo. Ale on mi zmiňoval, že se naučil v tom vězení arabsky snad, nebo minimálně nějaký slova.
0: No,
1: on mě tady učil,
0: slova.
1: On mě tady učil zprostý slova arabský.
0: Kahba.
1: No.
0: Jo.
1: To z toho jedin jsem si zapamatoval, popravdě.
0: To jsi mě taky učil. Mm-hmm. Tak mě i nazval.
1: No a já jsem se, tak to není hezký. Já jsem se chtěl zeptat, jestli máš taky takovýhle nějaký, jako řekněme, zážitky. Asi se setkala s různýma lidma tam, nebo...
0: Určitě.
1: On totiž, já mám pocit, nerad bych kecal, a já mám pocit, že mi zmiňoval, že tam snad ta islámská... že tam byla jako většina těch islamistů, mám pocit, nebo Arabů.
0: Jo, jakože...
1: Jestli to bylo i v té ženské verzi? Jako?
0: Tý ženský ne, tam byly spíš jako finky. Aha, měla jsem tam jednu jako Arabku, která tak nějak jako znala, nebo Arabku, to, oni to jsou Somálci většinou, ale jo, v Somálsku je jak kdyby...
1: Tak je islám.
0: Takže... Takže tak, ale tam to nebylo tolik, to jsem potkala jenom právě jednu. A... Ty mužky jsou jiný, když jsem byla na té vazbě jako takový ty policejní stanici, mm-hmm. tak tam byly přesně takový jako případy. Jakože, nebo takhle, všude to bylo jako popsané přesně těma arabskýma sloganama.
1: Mm-hmm. No. Mm-hmm. Jo, ok. Takže hudba teďko je, dejme tomu, trošku stranou, bude vycházet ta knížka, bude, přemýšlíte už o nějakém třeba křtu a takovýchhle věcech?
0: Ano, to právě si můžete koupit na tom startovači, když nás budete chtít podpořit, tak je tam VIP after party.
1: Jo.
0: Je tam VIP after party právě v Kentons baru, která bude probíhat, měla, když to všechno vyjde dobře, 18.10., kdybychom to posunuli, tak to posuneme. Ale
1: a tam bude i release party teda a pak tam bude VIP after party.
0: Ano, přesně tak. Jo. Tam bude release a jako křes toho té knihy bude v Dobrovských, knih Dobrovský. Mm-hmm. A pak se přesuneme právě do toho Kentons, kde budou tam ty VIP vstupy, ty jdou koupit přesně teď na tom startovači společně s tou knížkou. A pak jako můžeme to všichni společně oslavit. Mm-hmm. Takhle, jako v takovém VIP prostoru.
1: A máš nějaký další literární ambice?
0: Určitě bych chtěla zpracovat ty moje myšlenkové pochody, protože ještě teda jako kromě toho, že teda školím vlastně ty masérky, tak přesně ještě dělám coaching, normálně jako mentoring lidem, že s nima transformuju to vědomí. Udělala jsem si vzdělání jako v cifrologii, což je taková jako novodobá numerologie. Začala jsem se věnovat psychologii, trošku coachingový kurz jsem si udělala a tím, že dělám čínskou medicínu, tak tam je i psychosomatika hodně a začala jsem si to tak projektovat. V tom vězení to bylo právě hodně dobrý, jako si to navnímat, jako ty lidi, jaký jsou, co se tam děje. Jeden jako, nebo jako z nějakých díl, co jsem četla, tak přesně mě zaujal jeden psychiatr český, který se věnoval i té čínské medicíně a skvěle popsal právě, jakoby, co se tím lidem přesně děje v těch hlavách a v tom nevědomí a všechno. Takže mě začalo hrozně zajímat jako to vědomí, jak si s tím hrát. Nevím, kdy to vyjde, ale myslím, že určitě bude zajímavý je pokračování Red Mami, třeba bude nějaký vydání Baby Mama nebo něco takového, kde je přepnu další jako kategorie toho nebo ty etapy toho života. A myslím si, že je tam o čem furt psát, protože je to jako až neuvěřitelné, co se mi teď děje a co se mi začalo dít právě po tom, jak jsem se celá změnila. Mm-hmm. A jako přirozeně to tak jako navazuje, když je to jako, že úplně WTF, jako to je Alice, to je furt ta stejná, přesně tady večírková holka z Instače. Ale je to tak, je to nějaký přirozený vývoj a hrozně mě to vlastně baví, že v tom životě můžeme být jako kým jako člověk chce být, tak jako tím se může stát.
1: Vlastně. Ve finále já na to vlastně docela taky věřím.
0: No.
1: A docela dost. Mm-hmm. A ty jsi na to narazila, já jsem si to všimnul na tom Instagramu, že tebe baví ty čísla nějakým způsobem.
0: Jo.
1: Ale jsi říkal cifrologie?
0: Cifrologie, digitální psychologie, vlastně, co se tomu teď říká. Moje kamarádka vlastně Bet, která to začala vyučovat pro Čechy a pro Slovensku, my jsme se hodně znali a to je vtipný, že ona mě ještě poznala přesně za těch let, kdy jsem takhle se ochomejtala okolo toho rapu i právě od tý jako Ginger Money Gang, co byla dřív skupina. A nějak jsme se začali bavit a přesně každá jsme byli taková jako zajímavá holka, ona pak přitáhla tady to, tu cifrologii a teď školí a prostě tady přesně chodí do primy tady vedle a takhle. A Je to hrozně zajímavý, jak to vlastně sedí ty naše datumy narození s tím, kdo jsme, co z toho jde všechno jako vypočítat a jako já od té doby, co se tím nějakým způsobem řídím, tak jsem fakt jako předělala úplně všechno a i jsem pochopila vlastně, proč jsem byla v tady tom odvětví, proč mě i zajímal ten rap, proč se na mě nabalovali přesně vždycky takový jako stejný typy kluků a všechno, takže je to fajn.
1: No to je zajímavý, to já se musím teda dostudovat nějakým způsobem. No, protože já nikdy nevím, nakolik to, protože znám několik lidí, kteří čísla berou jako hodně vážně a já nikdy nevím, nakolik to přesně jako brát vážně, nakolik ne. A já jsem se narodil 13., takže já třeba nepovažuji
0: 13., jo.
1: Já nepovažuji pátek 13. za jako nějaký nešťastný den nebo něco takového. Ale počkej, teď si mě zaujala, jo. Protože jako kdybyste to viděli, vážení posluchači, ale jak jsem řekl to číslo, tak Alice se úplně podívala do dálky 13, jo. A úplně jsem viděl, jak si mě načítá někde na nějaký vzdálený stránce. Co ti to o mě řeklo jako? Jenom tak pro zajímavost.
0: Já jako
1: doufám, že to není strašný.
0: Ne, jako vy 13 jste hrozně komplikovaný, nebo 31 a tím pádem tady zdravím do věznice ve Vinařicích Lofiho. No a ten je taky 13, by the way. Ale,
1: Ježiš, doufám, že nepůjdu sedět.
0: Přesně, hele, ne, dobrý. Ale je tam...
1: Ty když už řekl, tak do Finska.
0: Když, přesně tak, hele, když už, tak prosím tě, vem plný kufry a jeď tam. Ne, ale jako vy kolikátýho 13.
1: Já se teď bojím trošku. Ne, 13. června jsem se narodil.
0: Června, 13, 6, je. Yeah. Co vztahy?
1: To jsem doufal, že mi řekneš ty.
0: No, jako tam je jako, že jsi komunikativní, jde vědět, že jsi jako ve správném oboru, vy jste hodně společenský, jako 13, ale jste hodně systematičtí, máte rádi takový jako ty jistoty.
1: Fakt?
0: Jo, jakože a zároveň jako máš rád, jako jste hodně silný takový jako intelektuálně, je tam, měl bys hodně jako sportovat, cestovat, měl bys jako tady ty věci dělat a je tam...
1: To systematično mi tam úplně jako nesedí popravdě. Já si myslím, že jsem spíš vždycky byl jako bohem, ale postupně životem jakoby zjišťuju, že být bohem je těžší a těžší a že je vlastně pro život daleko lepší přesně nějaký jako v úvozovkách systémy, ale spíš si myslím, že s tím bojuju, než by mi to bylo přirozený. Jako.
0: Je tam jako právě, co je mínus těch čtyřek je tady to, že můžeš, jak by to být, jako nebejt těma nohama na zemi, že u vás je to takový to uzemňování, že byste se měli uzemňovat, protože ve své podstatě vy právě máte být takový systematičtí, ale jste originální, děláte si rádi věci po svým, jako neradí, když vám někdo do toho kecá.
1: Přesně, já potřebuji, aby mi stahovali lidi na zem, určitě, jo? Jako 100%. Jo, takže... A ty jsi říkala čtyřka, to je teda to 13, je teda to 1-3, tak proto
0: ano,
1: mi říkáš čtyřka.
0: Ano, přesně tak, jako... to je tvoje jako vědomí, pak máš jako celý součet toho datumu narození, to je číslo konání, jak bys jako je životní číslo,
1: jo. To je... A to mám teda 10, to je super číslo, ne?
0: 10, nebo? Jo, 1, 4, 1, no, tak ty jsi takový vůdčí a musíš přesně si dělat jako po sobě ty věci, jako po sobě. Ta jednička, co se říká, je takový jako císař, jo, že přesně jak ten císař musíš být,
1: Já rád poslouchám pozitivní věci, no, ale jako vždycky jsem byl své hlavy, to určitě.
0: Ale
1: jako.
0: Takhle, jako je tam přesně to, že... Ono to hraje celý dohromady, máš tam jako hezký čísla, žádný číslo není špatný, ale jak říkám, ta 13, ta 4, to je takový tvoje vědomí, když to řeknu, to je jako tvoje hlava a to jako ta jednička, to jsou ruce, ten vztah okolí. A ono jako z toho jde pak vypočítat ještě dalších, takže ty jsi vlastně 4, ty máš i karmu v jedničce a ty bychom šli dál do poslání, do realizace.
1: To nemusíme být podrobný, to asi posluchače zajímat úplně nebude, nevím. I když teď si možná někdo zapisuje, co se všechno dozvědělo poetovi. Ale je to teda zajímavý. Nepřišlo mi to úplně jako nesmyslný. Zaujalo mě, jak se zeptala na té vztahy, ale to se tě zeptám asi mimo éter ještě, co to mělo jako být. Ale je to opravdu jako zajímavý teda, no. Takže ty jsi mi vlastně řekla strašně moc jako plánů teďko, ale zásadní je, že se blíží ta kniha, že je možný stále ji podpořit na tom startovači.
0: Ano.
1: A ještě se, jasně, to jsem se chtěl zeptat, Daniel vyhrál knihu roku, nejkrásnější knihu roku, že jo, dělají se Škapou, tak jestli tu vizuální stránku taky řešíš s někým, nebo jestli to je jenom o textu?
0: My máme vlastně, ilustrace tam dělal Honza Bica, což je český artista, jako vlastně maluje super, měl výstavu v Bangkoku, tak vlastně na ně přišel i Dan. baví ho a i ty jeho, jako, nebo tady celá jeho tvorba se zajímá o okrajovou společnost, kde je téma hodně často prostituce, takže nám to jako šlo dohromady.
1: Tak to jo.
0: A je to super. A obal a grafickou stránku dělá Adam Zanka, což je jako taky super grafik, jako bude ta knížka nádherná. Mm-hmm. A určitě, jak se zředíme do tady té soutěže o nejkrásnější knihu, tak budu na coveru, tak doufám, že to vyjde.
1: I tím názvem Red Mama si to říká jako o to, aby to byla hezká knížka. Prostě.
0: Přesně tak.
1: A to, co jsem vlastně viděl, to už je titulka, takový ten, myslím, že tam
0: červený.
1: Máš ve vlasech nějaký natážky nebo něco.
0: Ne, jo, to je vlastně k promu k tomu, ale jo. Pak tam máme ještě takovou červenou, vlastně ti ukážu knihu.
1: Jestli to není venku, tak to asi nemusíme.
0: Je to tady
1: úplně.
0: Venku právě, jo? Aha. Mám to tady, vypadá ta knížka takhle, bude to vypadat jako takový deník, taková kůže.
1: Jo, to mi úplně uteklo teda.
0: No.
1: Utekl fotka takhle s tou latexovou rukou.
0: Jo. Takže to je vlastně ona a pak tam máme ještě...
1: Když se o tom takhle bavíme, tak můžem říct tvůj Instagram. Samozřejmě se můžou podívat i posluchači.
0: Je to Alidze. Jako...
1: T-Z-E.
0: Alidze, jo. potržítko All Eyes.
1: A doporučuju samozřejmě YouTube kanál, máš tam hezkou profilovku, ta se na mě směje tady celou dobu.
0: Jo, profilovku.
1: Mm-hmm. No, protože já jsem si rozklikl ten tvůj klip a svítí na mě tvůj zadek tady.
0: Jo, to je právě v té knížce, jsem ti chtěla ukázat, že tam bude taky.
1: Jo, tak je tam, ok. No.
0: Takže,
1: Takže paráda, tak jsme řekli asi vlastně všechno. Já jsem ani nedoufal, že to řekneme tolik. Samozřejmě, že o tom příběhu bychom se mohli bavit hodiny a hodiny, ale tak jsme si volně, dejme tomu, přislíbili, že jestli já někdy rozhejbu nějaký podcast, tak že si tam pokecáme trošku víc.
0: Tak jo.
1: Tak ti moc děkuju, že jsi dorazila každopádně.
0: Já taky, tak jo.
1: A já zkusím pustit ještě ten tvůj třetí track.
0: Který
1: nám nešel v jednom systému, tak já to zkusím pustit v druhém systému, drž mi palce.
0: Mm-hmm.
1: A za chviličku pravděpodobně si budeme povídat s dalšími hosty, za chviličku bude pravděpodobně i DJ set, ještě teda další hosty nevidím, takže to říkám opatrně, ale doufám, že to dopadne.
0: A ještě teda děkuju za pozvání a
1: samozřejmě.
0: Poslouchejte dále.
1: Tak, díky moc. A pojďme si zkusit teda pustit track, který se jmenuje Kriminál patent.
0: Ano.
1: Jdeme na to.

Jak se máš? Jak se cítíš? Jak se máš? Jak se cítíš? Jak se máš? Jak se cítíš? Jak se máš?

0: Cyril. Posloucháš Radio Spin, se mnou ve studiu, jak jsem zmiňoval, pořadatel Stop Zevlingu, Karlík, ahoj.
1: Nazdar, Láďo.
0: Já už ani nevím, po kolikátý tě tady Stop Zevling bude 20 už?
1: Tyjo, je to tak, no. Dvě dekády, kávo.
0: 20 let. Jako, já normálně si moc jako nezvu pořadatele, že jo? To je většinou jako nudat, protože pořadatel chce prodat lístky prostě a tak dále, nebývá to nějak jako extra zajímavý. Ale 20letý výročí, to musíme jako trošku oslavit. Aha. A další věc je, že já tím, že jsem docela dlouho taky vlastně součástí Stop Zevlingu a našel jsem si tam několik jako výborných přátel, zdravíme Luboše třeba, tak vlastně si pamatuju takový věci, jak se tam slaví tvý narozeniny, tvý děti a takovýhle věci prostě.
1: A ty už jsi vlastně taková součást trošku crew, jako.
0: Já se tak vlastně
1: tady ten rok, když si nemohl, to nevím, co ti bylo zrovna, ale tak jsme vlastně hodně jako brečeli, ale pak jsme to, zase si se vrátil, tak jsme byli vlastně rádi a ty si vlastně, já jsem nedávno, protože těch 20 let je fakt hodně dlouhá doba a člověk, co nám dělá vlastně teď nějakým způsobem sociální sítě, tak chtěl ode mě všech těch 20 plakátů. A já jsem musel najít u mámy prostě starý počítač Windows 7, který prostě, když to postavíš vedle toho Maca dneska, tak prostě to do 3:30 do rána jsem hledal ty plakáty. Furt, když ty klikneš, tak čekáš, to není jako, že dneska to máš na jeden klik. A vlastně je tam krásný vidět, že ty si vlastně uváděl ten legendární přelomový ročník, to jsme se poprvé vlastně jako spojili a to je rok 2011, Orikoule.
0: Aha, krásný.
1: My jsme se vlastně dostali na tu plochu dnešního lesoparku v Čenku a tehdejšího pole pod Černákem. A vlastně ty jsi byl u toho, takže vlastně ty už jsi prostě takový jako signature guy s náma. A jsme rádi a děkujeme za to, že máme možnost tady to prostě s tebou takhle sdílet.
0: Já samozřejmě za to taky děkuju, protože mám spoustu krásných zážitků a když zmiňuješ tu Orikouli zrovna, tyjo, tam prostě dochází opravdu jako často, nebo skoro vždycky k takovým jako magickým okamžikům. Aha. Asi jak se tam sejdou lidi všeho věku prostě a tak dál, tak... vždycky ten, kdo je tam headliner, a často i víc lidí, ale headliner vždycky, tam vytvoří takovou fakt speciální atmosféru prostě, takovou jako fakt... a samozřejmě je to i tím, že prostě v backstage se všichni dobře znají, často jsou i příbuzní a tak dál, nebo jsou manželé prostě různě a tak, a že po stage běhají děti prostě třeba jejich nebo vaše a tak.
1: No, tak to je posledních pár let.
0: No, takže, ale ono to fakt dělá to prostě takový jako velký kouzlo. Loni byl headliner Robin Zoot, jestli se nepletu, byl to taky geniální koncert prostě, já jsem ho viděl vícekrát, tam má vždycky dobrý koncerty, ale tam mi přišlo, že to bylo ještě o něco lepší, protože oproti třeba jiným koncertům, co jsem viděl, tak víc komunikoval s lidma a bylo to strašně vtipný. Prostě je to tam takový fakt jako specifický a jiný a je tam vstup zdarma, takže tam prostě bývá hodně lidí a je to prostě paráda.
1: Ale mě tam uvidíš showcase, který jinde neuvidíš. Jo?
0: Taky
1: protože
0: pravda.
1: Minulý rok si viděl Překvapení pro doktora Curryho, LA4
0: a Indy.
1: Vlastně track Bratři v Rýmu, který prostě já jsem teďka nedávno řešil s Andreasem, který jako zazněl třeba třikrát jako vůbec v téhle sestavě.
0: Jo, v téhle sestavě.
1: Jako, že opravdu se to nestalo tolikrát. A takový věci se tam dějou, první velký koncert Dolara Prince a tak dále. Takže vlastně jako to sídliště, který když je na okraji a my se to tam tak jako prostě, jako když to řeknu blbě, pytlíkujeme jako na koleni a snažíme se vlastně to dělat nějak, aby to mělo nějaký jako přesah. A to propojení, co ty říkáš, je právě jako důležitý, protože já si myslím, že Young and Old se musí jako neustále propojovat, protože mi čím dál tím víc přijde, že se tam jako vytvářejí nějaký jako hluchý místa a díry, které tam nepatří.
0: To souhlasím, rozhodně, tak já už se taky považuji za staršího spíš, takže rád se bavím s mladými lidmi, takže souhlasím. A do toho bychom měli zmínit, že vlastně celodenní velký sportovní program vždycky
1: ano,
0: a spoustu, přesně, skateový závody, spoustu dalších věcí. Já rád zmiňuji, jak jsem tam ochutnal africký jídla. Musím si postěžovat, že jsem loni nestihnul se proletět balonem, bohužel, byl tam balon a to mě teda doteď mrzí, že jsem se neproletěl, ale já zároveň mám strach z vejšek, takže já jsem se tam jako necpal, já jsem si jenom říkal, kdyby to nějak
1: kdyby
0: možná,
1: to jako...
0: ale chtěl jsem to zkusit, trošku jsem o tom přemýšlel. No vždycky je to tam prostě nabitý, vím, že tam byly různý káry třeba takovýhle, pojďme se bavit spíš o letošku, co bude letos.
1: A tak 20 let, no, tak snažili jsme se to nějakým způsobem jako nabůstovat, takže kromě toho jakoby hudebního programu je tam velký nehudební program, jak už jsi zmínil, tak jsou to ty skateový závody, je to nějaká graffiti exibice, je to asi 7 fashion stánků českých, jako opravdu lidí, co si dělají tady různě hadry, vintage a tak dále. Je to zajímavá gastrozóna, kde vlastně to není založení jenom na párku v rohlíku a klobáse. A jsou to různý aktivity okolo. Letos jsme docela nabustovali program v Plechárně, což je vlastně komunitní centrum, který tam od nějakého 6. nebo 7. ročníku je vlastně další taková jako alternativní stage, protože to je bývalý barák, výměník tepla vlastně pro to sídliště. A tam je to zastřešený, jsou tam záchody, je to tam jako daleko víc vybavený a v té Plechárně nějakým způsobem se snažíme každý rok udělat něco jiného a udělat ten program úplně vlastně, vždycky ten program, co tam jak jako vemem, zmačkáme, zboříme a uděláme novej. Mm-hmm. Je na tom jako hrozně zajímavý. A letos jsme si dali téma longevity. Mm-hmm. 20 let.
0: Tak je vlastně, to moderní.
1: Je to moderní a zároveň jako je to, je to téma, který tam nikdy nebylo.
0: Mm-hmm. Budeme si tam píchat krev mladších lidí?
1: Ne, ani tam sát nic znovu rozeňat. A dáme se tam
0: ne, třeba... počkej, to, co jsi řekl ty, tak to je konspirační teorie. To, co jsem řekl já, tak to některý ty miliardáři opravdu dělali, ale ne, že by jakoby někoho zabíjeli, ale že opravdu třeba ten nejslavnější, tak ten si prej píchal krev svého syna.
1: Aha.
0: Aby se nějak asi omladil nebo něco takového. Pozor na to. Jo, tak to se tam možná dozvíš, ale.
1: Ježišmarja, tak to doufám, že to...
0: Ale ono se ukázalo, že to asi zase až tak úplně nefunguje, no. Takže jo, vy tam budete
1: že
0: mít... Ne,
1: že moc neomlád.
0: No, vy tam budete mít, předpokládám, a oni mu ještě teď našli nějakou nemoc, kterou mu za celý ty různý... No to je jedno.
1: Není to Didy, brachy.
0: O něm se nebavme.
1: Není, což není co? To Didy, že ne?
0: Ne.
1: O tomhle... jsem čet, že má jít dřív ven.
0: Taky jsem něco takového četl, no, ale nechtěl jsem se bavit ani o tom bláznovi, ani o Didy, spíš jsem to chtěl trošku zlehčit, ale zároveň vy tam budete mít 100% zajímavější lidi na longevity.
1: Jasně,
0: určitě.
1: Hele, longevity, tak největší, jakoby, já to jako neřeším, kdo je víc, kdo je míň, ale prostě člověk, kterýho se tam letos dostali a který podle mě jakoby je z těch všech lidí takovej, na kterýho hodně chci pozvat, tak je Joska Šálek. Joska Šálek je vlastně Guinnessův jako člověk, co prostě má 3 Guinnessovy rekordy.
0: Aha.
1: A v plenku. A ty jsi cvičil kruháče, takže víš, co je plank.
0: No jasně, to je jedna z nejhorších věcí na světě.
1: A kolik dáš plenku, kámo?
0: Jako ve svých nejlepších letech, jestli jsem dal minutu půl, jak jsem byl rád, podle mě.
1: Tak Joska Šálek dal 9 hodin 38 minut, kámo. Nedělám si srandu. Dal 9 hodin 38 minut. A má dokonce snad nějaký jakoby prostě...
0: Teď lituju, že jsem řekl tu svoji minutu půl. No,
1: máš nějaký další jakoby world rekordy, kdy vlastně jako nese ještě třeba 15 na zádech a tak. A má ještě další Guinnessův rekord, kdy běží jakoby bez bot, normálně po sněhu. Takže tady ten člověk, s ním si budeme moct zkusit plank. Jsem zvědavý, kdo z nás ho dá. Asi
0: to
1: nikdo.
0: To snad není možný.
1: No a... Bude tam jako další řada hostů, bude tam Petr Kasa, což je vlastně zakladatel Pilulky.cz, který dělá teďka takový startupový projekt Lokni, což je vlastně takový stroje na čištění vody a vlastně když přijdeš do plechárny, dostaneš zadarmo skleněnou graficky krásně udělanou od naší grafičky lahev, jakoby kterou budeš moci načepovat právě tu filtrovanou vodu, budeš moci se vykoupat v kádích plný studený vody, který mají 4,2 a tak dále. Budeš se moct dát machu drink, to je super.
0: To
1: a zároveň vedle Jošský Šálka vystoupí několik dalších jakoby i místních aktérů. Jeden z nich je třeba Jarda Petrouš, to je náš dlouholetý kamarád, který měl vlastně jako dlouholetý zranění s nohou a normálně donutil doktory, aby mu od kolena dolů uřízli nohu.
0: Donutil?
1: V podstatě jakoby nechal si amputovat nohu a je to takzvaný amputář a dělá každý rok výšlapy na Sněžku právě s tvým zmiňovaným Lubošem, s naším kamarádem, tak sbírají pro děti prostě s handicapem jako tím, že výjdou na Sněžku ty amputáři, chodíš tam až 30. Takže ten bude mít taky vlastně to, jak vlastně zároveň je to člověk, co nás reprezentuje na paralympiádě v diskem.
0: Aha.
1: Takže všichni tady ty lidi, plus třeba náš velice dobrý kamarád Dan Sabo, který má přednášku Antarktidan, on je Dan, a procestoval už všechno možný a jeho poslední přednáška byla právě na návštěva byla právě na Antarktidu a před 10 lety naposled měl cestovatelskou přednášku na Stop Zevelingu a my jsme právě rádi, že se to vrací. A ještě jsme...
0: A tyhle podrobnosti ale někde najdu, ne?
1: Jo, jo, to je všechno na webu nebo na sociálních sítích.
0: StopZevelink.cz?
1: Jo, jo, jo. A ještě doplním, že vlastně, když jsme se bavili i o těch jako headlinerech, tak jsme i se domluvili a TK27 tam mám mít taky půlhodinovej takovej jako blok. Řekněme tomu, že to bude, vždycky tam je moderátor, který jim bude pokládat nějaké otázky nebo je nějak na vibe na to téma. Tak u něj máme jako longevity versus rock and roll. To si myslím, že je příhodný.
0: To je dobrý téma. No, jasně, protože on je sportovec a zároveň je rapper, že jo.
1: Právě, a zároveň jezdil ty tour. Takže to zažil a pak prostě za hodinu a půl nebo za dvě to má jako na stage, no. Takže to je ten jako sofistikovaný program, který jsem teďka tady jako musel hodně popsat.
0: Já jsem zmínil 58G, zmínil jsem Oriona, ale zbytek jsem zapomněl. Mám pocit, teď mi napadá, že tam je Papalesku, Mojmír Papalesku s nějakým
1: Mojmír
0: projektem.
1: Mojmír Papalesku.
0: To je taky velmi zajímavý pan.
1: Jo, Mojmír Papalesku je velice zajímavý. Ten má vlastně projekt Papalesku 2, který jede se svým synem. To znamená, syn jede bicí, a Mojmír má mikrofon a synťáky a jedou to takhle spolu, což mi přijde jako hodně zajímavý. A
0: spousta DJ.
1: Spousta DJs, DJ 5, DJ Eiffel, DJ Rova, Noira. Stallone, Noira, Probe, ty to budeš moderovat a tak dále. No. Jako bude tam toho hodně, je to 20 let, vlastně 20 let tady... přes všechny překážky, přes 2 roky covidu, kdy vlastně jsme fakt museli být v těžkých omezeních, v době, kdy nám stavili ten lesopark a my jsme se museli jako sami vysekávat prostor na pole, kde tenkrát hrál Láva a DJ Witch nebo Smack, tak vlastně jsme si to vybudovali a prostě to je komunitní festival, který chceš zažít opravdu a zažiješ tam plno srandy, zábavy a bude to dobrý nejenom na stage, nejenom kolem plechárny, ale všude vlastně v těch prostorech prostě, co jsou tam. A jak si řekl ty, vstup zdarma.
0: No prostě, já nechci říkat všechny podrobnosti, jo, ale najednou se musím zeptat, zahlíd jsem nějaký VIP vstup do backstage,
1: jo,
0: nebo něco takového.
1: Dobře, já jsem tam
0: ale mě to přijde totiž...
1: promovat.
0: No, mně to přijde, jako já vlastně jsem na to narazil spontánně. Čistě z toho důvodu, jo, jo. Že já jsem tam strašně rád v té backstage, já to jako ne vždycky mám rád, musím říct, já se spíš jdu třeba podívat na koncerty dopředu, ale tady tu backstage mám rád, tady jsou prostě vždycky fajn lidi, fajn jídlo, skvělá atmosféra, jo, prostě. Jo.
1: Jako já si vám zároveň myslím, že ta backstage vlastně dokresluje celý ten a že tam vznikají i další jako věci, že ty lidi se tam potkají a pak kolaborujou spolu, jako. To podle mě jako, já to nemám nějak změřitelný, ale x lidí mi říkalo, hele, toho jsem tam potkal, tohle jako Helvana je třeba x let jako náš host, protože prostě zdravíme Helvanu, že ho má jako původem kluka z Čerňáku a rádi tam vidíme, protože tam jako hrála a jsme za to rádi a vlastně jako ta to, co si řekl, já to jako mi moc jako netlačím.
0: Ty jako pořadatel
1: prostě...
0: to nemůžeš říkat, já to můžu říkat, já to tam zažívám. Jasně,
1: takže
0: prostě.
1: Přesně, takže prostě je 10 vstupů v předprodeji vstupů, že vlastně my se snažíme nějakým způsobem trošku těm fanouškům to přiblížit, ten festival, i tady tu atmosféru, protože těch lidí, co chce do backstage, minulý rok jako jsme měli 250 lidí, přes 250 lidí prošlo jenom backstage.
0: Aha.
1: Nám došly pásky, kámo. My jsme nevěděli, co dělat.
0: To tak jsem jako... rád, že tam pustíte jenom 10 lidí. Že
1: no,
0: se tam
1: takže letos tam bylo jenom 10 lidí a ty a já. A ne, ale že se to dá koupit.
0: Ty se tam moc nezdržíš, no, ale ty lítáš.
1: To je pravda, no. A že tam je prostě v tom nějaký jídlo, nějaký welcome drink a můžeš jako zažít tu atmosféru, vyfotit se s těma artist, nechat si podepsat nějaký vinyl, CDčko a je to prostě jako... Někdo může říct, že to je dražší, prostě stojí to litr, ale prostě je to tak.
0: Za backstage, myslím, že úplně v pohodě.
1: Právě.
0: Dneska ty lísky stojí jako právě. I na český kapely tolik, takže a i ne VIP, takže to je úplně v pohodě. A jak říkáš, můžete tam potkat spoustu zajímavých lidí a já bych vypíchnul i to jídlo, protože já moc jako na mejdanech nejem, ale tam si většinou něco dám a nebo dostanu výslužku na konci prostě, protože tam jsou prostě dobroty, no. Tak jo, tak jsem rád, že jsme to mohli probrat, že jsme mohli takhle pozvat. Já gratuluju samozřejmě mega k 20 letům.
1: Děkujem tobě,
0: mám z toho radost, držím palce. A pojďme si dát track a za chviličku si dáme taky live set a doufám, že i možná lehce vyspovídám našeho hosta, který už jsem avizoval, ale za chviličku vám řeknu víc na Radio Sport.

0: Posloucháš Radio Spin? Jak jsem avizoval, se mnou je tady legenda legend. DJ Five, ahoj.
1: Zdarec.
0: Já jsem si říkal, že budeš možná skromnej, že bych to možná před tebou neměl takhle jako hypovat, ale ještě než tu byl, tak jsem to takhle hypoval. Velmi.
1: Ale za mě legendy jsou mrtví, takže já to moc nemám rád, tady tohle z toho.
0: Rozumím.
1: Já jsou naživo aktivní normálně.
0: Mně když někdo řekne legenda, tak říkám, ale to říkáš jenom protože jsem u toho dlouho, ale ne z nějakého jiného jako důvodu. U tebe si myslím, že těch důvodů je hodně. Já jsem tě viděl mnohokrát hrát, viděl jsem tě soutěžit mnohokrát a tak dál. A vlastně bychom se mohli bavit strašně dlouho, protože pro mě si opravdu jako extrémně zajímavá persona. Ale protože si přišel zahrát hlavně, tak já nebudu zdržovat a zeptám se jenom na pár věcí čistě. Co nám zahraješ třeba?
1: Ale nějaký věci tam mám nachystaný.
0: Jakože stylově jsem myslel, jestli máš nějakou žánrovou představu?
1: Hodně klasický rap, jo. A trošku tak promíchaný s nějakýma zajímavější vám věc. Já vlastně ani nevím, jak dlouho tady mám hrát, takže uvidíme, co se bude dít.
0: Uvidíme. Jako show je do 11, když bychom trošku přetáhli, nic se nestane, ale zároveň je to opravdu na tobě. Já absolutně budu respektovat, jak se ti bude chtít. Chtěl jsem se zeptat a vlastně nevím, jak se na to zeptat, jo, ale mně vždycky přišlo, že jsi byl dost jako jiný než ostatní, ty DJs i jako výběrem muziky třeba. Je to něco, na čem ti nějakým způsobem záleželo, anebo máš nějaký svůj specifický vkus, oblíbený labely, nebo jak se to formovalo vlastně tohle?
1: Tak určitě každý má nějaký svůj vkus a já si myslím, že tohle je vlastně dobře, že jako
0: přesně tak.
1: Já jsem jako rád, že to říkáš, jo, protože pro mě jako jedna z nejdůležitějších věcí, aby bylo rozpoznatelný, že jsem to já, že jako cokoliv v muzice děláš, tak za mě není o tom, abys byl úspěšný a dělat to proto, abys byl úspěšný, ale abys realizoval svoje věci, jo, tak, jak je cítíš, co seš ty, jo, a vlastně u toho hraní na hudební nástroj, což já se snažím jako s tím skračováním a

0: regulérně.
1: Protože ses do toho ses musel teda dostat a já tě už 20 let takhle vnímám, takže ty jo.
2: Hele, my jsme začínali někde, já si myslím, nějaké 98, 99, něco takového možná.
1: Přijde mi, že vypadáš furt stejně, teda mimochodem. já jsem se na tu originalitu ptal i trošku, protože když jsou třeba ty DJské soutěže, nebo když jsou taneční soutěže, ono je to jedno, tak všechno má svoje nějaké jako kdyby trendy občas, nebo aspoň některý lidi to tak mají a přijde mi, že ty si trošku právě šel jakoby opravdu tou jako svojí cestou, že si nemyslím, že jsi byl ten, kdo by zrovna použil ten nejvíc hot track, který všichni používají ten rok, víš, nebo něco takového.
2: Ale já si myslím, že vlastně ty trendy jsou dost často jako daný těma průkopníkama, který vlastně nikdo ale neposlouchá v ten moment, když oni to dělají. Jo, a že vždycky jako tady ty lidi, kteří jako jsou ti vizionáři, jo, tak jsou většinou třeba o 10 let napřed oproti tomu zbytku té populace. A jako bylo to tak, taky si myslím jako v tom artu vždycky, že ti, co byli takhle jako trošku napřed, to jako nechci vztahovat sám na sebe teďka, tak vlastně byli za svého života, nebo v té době, kdy oni dělali ty věci, jak to nebylo moc úspěšný. A pak najednou přišla vlna, která využívala vlastně stejný principy, stejný postupy, jo, stejný zvuk, jak kdyby. A už z toho byly ty bangry a už to byla ta populární věc, ta trendy věc. Ale ty lidi už byli zase o 10 let dál, kteří s tím přišli. Jo. Takhle to vnímám jak já.
1: Zeptám se ještě, jako fakt nechci moc povídat, chtěl bych hlavně využít tu příležitost, že tě tu mám, aby zahrál, ale hraješ taky Spio Squad teďko.
2: Jasně.
1: Já jsem ze začátku si nebyl jistý, jestli je to záskok, nebo jestli už je to jako official step parta teďko, nebo...
2: Ne, my spolu skoro už 3 roky, já bych řekl.
1: Je to utíká, ok.
2: 2,5 určitě, skoro 3 roky, no, teďka bude, no, 3 roky.
1: No a jak se to stalo vlastně? A jak to, že jsi do toho šel?
2: Tak my se známe samozřejmě úplně ze začátku a bylo to takový docela zajímavý, že oni hráli vlastně v té době, se nějak od nich odlepil DJ Flux, který začal hrát vlastně se Sodomou. Mm-hmm. Občas hrávali vlastně s Igorem.
1: S Kademem.
2: Jasně. A kluci dělali vlastně 3 roky zpátky, dělali reedici Alba 3 Stars. Mm-hmm. Po, já nevím, jestli 20 nebo 25 letech.
1: Asi po 20, mám pocit.
2: 20 letech. A my jsme tam vlastně jako Questable z té době dělali jeden track, produkovali jsme ho pro ně.
1: Mm-hmm, ano, a pamatuju, jasně.
2: A byli jsme teda vlastně pozvaní jakoby na ten mejdán. No a oni v té době vlastně se nějak už rozcházeli s tím Fluxem. A Filip mě vlastně poprosil, Spio Squad, Filip mě poprosil, jestli bych s nima neodjel ten koncert, když tam vlastně jakoby budeme jako Questables už. Já říkám, jasný. No a pak mě vlastně řekl, že jako jestli bych s nima nechtěl odjet celou tu tour, jo, že to bylo prostě v pohodě. Mm-hmm. Tak jako já jsem si vzal, já nevím, jeden den na rozmyšlení, abych se to nechal projít hlavou a říkám, jako to není asi co řešit. Já, s klukama jsme byli vždycky za dobře, vždycky jsem měl hodně rád, jako jejich muziku a i to, jaký jsou to lidi. Takže to nebylo nějaký velký jako
1: jasně
2: dilema nebo něco.
1: Rozumím, ale mohlo být, protože vlastně ne každý chce.
2: Myslím si, že se to sedlo úplně jako krásně.
1: To mám taky ten pocit, viděl jsem v Radlický třeba. Každopádně já jsem se ptal i proto, že vlastně ne každému se chce trávit ty víkendy prostě těma koncertama a tím cestováním.
2: Hele, já jsem strašná sova, takže mě to vyhodí.
1: OK.
2: Jo. Tak, jak všichni říkají, hele, ty starý, oni už nechcou po těch klubech a tak. Jako, já bych tam byl klidně jako do rána, to nevadí. Já se spíš divím, že teďka ty mladí, ty vole, tam
1: nechodí.
2: Z 12 dvě nebo jedna a
1: no, ještě
2: domů, vole, že?
1: To už, je, a to už... To
2: neznám, nechápu.
1: Už vznikají i denní party, já jsem taky sova, takže jo. Jako já soucítím se rozhodně. Vznikají denní party normálně, jako regulárně a pravděpodobně už se tam nebude ani pít, ale to je možná nějaká budoucnost, uvidíme. Ještě mi, ano, ty jsi mi vlastně správně připomněl ty Questables, kdy to bylo takový silný období vlastně, že tady bylo i dokonce víc těch DJských crew, byly tady ty soutěže a tak, teď to táhne Friky vlastně. A je to jako kdyby menší tou pozorností, ale zároveň jsem tahá neuvěřitelný jména jako světový. Zajímá mě, jestli nějakým způsobem sleduješ ten stav toho turntablismu, ať už u nás nebo ve světě, jestli tě to pořád baví sledovat.
2: Jasně,
1: vlastně.
2: Samozřejmě. Jako...
1: A jak to vypadá?
2: Ale
1: z tvýho pohledu.
2: Myslím, co se týče třeba skračování, tak tam to jde šíleně pořád nahoru. To je úplně některý mladí kluci, co jako předvádějí, tak to je... To, co my jsme se učili vlastně půlku života, tak oni jsou schopní, protože ty techniky jsou perfektně popsané, tak jsou schopní zvládnout za pár roku. Krásný.

0: Příklad je nejmladší šampion DMC, 12-letý DJ Rena, ve 12 vyhrál světovou soutěž, nejprestižnější. Už je taky nějakých let, jo, jako to, já nevím, jestli to bylo, to mohlo být nějakých 2018-19, nevím, něco takhle, jako už je to taky nějaký pátek, jo, ale prostě nejmladší ve 12 letech, takže jako když 12-letý kluk je schopný jako nakopat zadek,
1: to je těm, co
0: to dělá 20 let třeba,
1: to
0: je,
1: skoro,
0: jako, je to krásný.
1: To skoro nedává
0: to právě, smysl. Jako vidíš to vlastně všude tady ty věci, když se podíváš na skateový soutěže nebo snowboardový, tak jsou tam prostě 15-letý kluci,
1: kteří
0: jsou, jako by přinášejí novej level do té hry. Jo.
1: A my tady v Čechách máme Simončeka. Jako
0: přesně tak, jako Simon, jaký mladý kluk, má to hodně před sebou, uvidíme, jako kam se bude posouvat, jak bude makat, ale ten určitě jako potenciál má. A jak se ptal vlastně na ty soutěže, no, tak já si myslím, že jako u nás třeba to objemově není tak, jak to bývalo. Furt je tady pár lidí, kteří to dělají. Oproti tomu, když se podíváš třeba do Polska, tak tam ta scéna je obrovská. Jo, tam je neskutečně moc jako dobrých scratch DJů. A tam to jako pořád roste, jo. V Americe si myslím, že je to taky hodně silný. A jako jde to pořád dopředu, na druhou stranu si myslím, že pořád Invisible Scratch Pickles můžou furt jako učit všechny a všichni k ním můžou vzlížet jak k nějakým Rolling Stones nebo k Jimi Hendrixovi, prostě takhle to je, jo. Si myslím, že tady tyhle ty nikdo nikdy nepřekoná.
1: Až takhle,
0: protože jako to vlastně, jakoby, já to neberu moc materiálně, ale jakoby umělecky, jako ten art, a oni jsou přesně ti, kteří do toho dokázali dostat tu svou duši, to svý srdce a je fakt jako poznáš, jo? Když začne D-Star scratchovat, tak ti po chvílce dojde, že je to on, jo? Protože to má takovou lehkost, takovou přesnost, tak dokonalý frázování, to je až bych řekl, že možná sprostý, jak je to jednoduchý a strašně dobrý.
1: Aha,
0: jo, že
1: aha.
0: Si pak řekneš, ty na tom vlastně vůbec nic není, ale právě, že je. A sakra moc.
1: Já jsem se úplně zasnil teďko, já jsem si vzpomněl na C2C prostě a zasnil jsem se úplně. To jsou moji takový velmi jako oblíbenci kvůli tím muzikálnosti.
0: Myslím, že zrovna teďka zase BeatTorrent mají tour nebo něco.
1: Aha.
0: Já jsem viděl, že budou znovu aktivit. To je vlastně Atom a Fel ze C2C. Tak jako doporučuji, jestli neznáš jako...
1: To si nejsem jistý, ale...
0: BeatTorrent.
1: Aha, to jsem možná nezachytil.
0: Byli já i tady v Praze, jako, a to už je fakt jako taky zase 10 let, nebo možná i deal.
1: Já se vždycky o nich stydím trošku mluvit, protože nevím, jak se vyslovují ty francouzský jména, takže tak jako do rády, já jsem takový jakoby opatrný u nich. Ale samozřejmě se musím vrátit k tobě, jak to máš ty, jestli tě ještě baví to nějakým způsobem drtit, nebo...
0: Nemám na to už tolik času, ale v podstatě pokaždé, když jsou za těma gramofonama, tak se snažím něco nového se naučit. Jo, že já moc neměl nikdy rád takový jako trénování pro trénování,
1: jo.
0: Ale když jdeš trénovat něco, tak vědomě něco. S nějakým plánem, nebo někdy si jako jdeš jenom odfrknout a prostě si tam jenom dáš freestyle, neřešíš vůbec nic, ale jinak vždycky se chci něco naučit nebo něco zlepšit. A docela to jako funguje, no, si myslím. Že člověk jak už vlastně má prochozený ty cesty, do kterých jako není úplně radný jako chodit, že víš, jak se to dá udělat, zvládnout rychlejc a naučit se to líp, tak ty dveře máš takový jako otevřený a je to jednodušší se učit. A právě proto ti mladí kluci jim dokáže někdo poradit.
1: Jo.
0: Řekne jim, hele, tady má ne, zkus to takhle. A najednou ty věci, které já se třeba musel přeučovat, protože my jsme se vlastně ty věci původně učili jenom čistě na ucho.
1: Jo,
0: něco slyšel jsi někde, jak to sakra dělá, nevím.
1: Prostě, tak to zkusím.
0: Jo, koukal jsi na videokazety, ale nikde jsi neměl žádný návod, jak přesně ta technika je. Dneska máš všechno perfektně popsaný, pořád vznikají samozřejmě nový, ale jako ty základy jsou tak krásně popsaný, že je to jak noty na kytaru nebo na cokoliv.
1: Jo.
0: A když budeš mít nějaký předpoklady k tomu, že máš nějaký hudební cítění, hudební sluch, dobrý rytmus, tak se to můžeš prostě krásně naučit a i tu techniku vlastně od začátku dobře. Což je obrovská výhoda potom, že jako, když se to naučíš blbě, tak pak se to stejně musíš přeučovat,
1: je to
0: opravovat.
1: A já jsem to zažil i s b-boyem a s tanečníkama, že se museli přeučovat.
0: Jako, no. Jakýkoliv sport nebo cokoliv. přepisovat tu paměť je daleko těžší, než jenom vytvořit.
1: To vlastně teď už, jestli nás poslouchají mladí lidi, tak vlastně asi vůbec nechápu, o čem mluvíme, ale mě to brnká na nějakou melancholii každopádně. Nicméně doufám, že někdy pokecáme díl, teď bych tě chtěl poprosit, jestli nám zahraješ. Mám tady ještě jednoho Oriho, protože jsme se bavili o Stop Zevlingu, tak pustíme jednoho kratšího Oriho a pak nám zahraje živě DJ 5. Děkuju moc za to. Díky. Těšíme se. Na Radio Spin.

One two two y'all.

0: Já bych ti chtěl moc poděkovat za tvůj set, za to, že jsi dojel.
1: Děkuju.
0: Fakt bomby, zaslech jsem tam nějaký Rando Julius, nějakýho Ghostface, bylo to tvrdý, bylo to krásný a opět to bylo jiný než všichni ostatní, takže fakt moc děkuju za tohle, užil jsem si to. A moje klasická otázka nakonec, mám dvě takový klasický, jedna je, kde tě nejlíp sledovat, aby jsme věděli, co děláš, kam se chystáš.
1: Asi na Instači, ale já jako na internetu úplně nějak moc aktivní nejsem. Mhm. Takže dj5.cz.
0: OK.
1: A hraní teďka Stop Zevling samozřejmě 12. myslím.
0: Ano, v sobotu 12.
1: A další týden 18. hrajem s Frikim v Brně na dráze.
0: Jo, OK.
1: Frikolora. Mm-hmm. Klasická.
0: Klasická Frikolora. Zdravíme Frikyho a já děkuji, že jsi nás pozval na večírky a těším se v sobotu na Zevling každopádně.
1: Taky, díky za pozvání.
0: A příští pondělí určitě nezapomeňte ladit Rap Mondays opět, měl by tu být minimálně DJ Onyx, ale myslím, že možná dorazí někdo jiný. Onyx je jistý. A mějte se parádně. Krásný večer. S Rádiem Spin ideálně. Yeah. Yeah.

0: rutinní.
1: What's up, zdraví tě 3D World, 3D svět, víš kam jdeš, anebo si dead, právě posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

Super. DJ Mike, ty umí, umí, ostatní jenom čumí, čumí. Vítej v Německu, chlíbe prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem.

0: Spin.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Mluvit spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje? Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.